choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravu, že jsem brzk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se koučil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice? No, fakt jo.
0: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo. No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao,

0: nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
0: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju Naděnku to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, já to já vidím, no, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dikonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dikonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst předtím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže... To
2: já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrzadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo posteli?
1: Pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndaval věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.

0: Tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
1: Krásné staré město uprostřed lužního lesa při řece Moravě. Město, které samozřejmě tvarovaly dějiny. To znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
1: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
1: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž, a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete ten čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí.

A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 000 obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokojů.

0: pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Případů nákazy lymskou boreliózou je proti loňsku skoro dvojnásobek. Statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. 9 výrobců z Vysočiny získalo ocenění regionální potravina. Bernarditský cyklokros povede kolem vrchu Posvátný na Písecku. Teploty dnes vystoupí ke 24 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem stojí podle ústavu hlavně zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Héniga z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
3: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
2: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Dřív agentura AFP informovala o hustých plamenech u mezinárodního letiště v Riádu. Výbuchy a požár narušili jeho provoz. Saudské království čelí v posledních dnech sílícím útokům Husíů, kteří ovládají část sousedního jemenského území. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saúdskému hlavnímu městu. Ocenění regionální potravina kraje Vysočina získalo za své produkty celkem 9 výrobců. Farmáři soutěží například v kategoriích nápoje, masné výrobky nebo sýry. Značku regionální potravina udílí ministerstvo zemědělství. Vysočinští výrobci ji převzali na národní výstavě Dne českého strakatého skotu v Radešínské Svratce.
4: Letošní ocenění získalo 9 regionálních výrobků. Z těch masných výběrová tlačenka a vepřová plec. Z mléčných výrobků přírodní kozí sýr a vanilkové jogurtové kozí mléko. Ze sladkých pochutin mají teď značku tradiční mrkvance Spolné a Medánek. Ocenění dále získali i výrobci šťávy z kyseného zelí, jahodového džemu a květového pastového medu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Už 13. ročník cyklokrosového závodu se vrací do Bernartic na Písecku. Soutěž pro všechny věkové kategorie startuje dnes v dopoledních hodinách. Hlavní závod bernartického cyklokrosu potrvá 50 minut a trasa povede kolem vrchu Posvátný. Na trase čekají na závodníky 3 překážky, řekl ředitel závodu Petr Koblic.
5: Ale nejsou nějak extra vysoké, je to asi 30 cm, takže kdo to zvládne přeskočit a ty méně zkušení samozřejmě budou muset to kolo nějakým stylem přes ty překážky přenést.
1: Sport.
2: Předehrávce třetího kola hokejové extraligy porazili třinečtí oceláři Plzeň 3-2. Třinec je tak i dál jediným týmem, který v novém ročníku soutěže nestratil ani bod. Začátek utkání se přitom ocelářům nevydařil a museli otáčet nepříznivé skóre. Slezanům pomohl hlavně výkon Andreje Nestrašila, který si zapsal 2 góly a asistenci.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný, biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Osobní auto havarovalo u Zborova na Českobudějovicku, je to mimo hlavní komunikaci, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice v neděli 20. září. Po zprávách v 5 hodin začíná Jihočeské ráno. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probuzení přeje Matěj Vodička. Je to tak, Jihočeský kraj se nám zatím, myslím, velmi pomalu probouzí, čekáme na východ slunce, ale teď je prostor, abychom si připomenuli jedno velmi významné regionální výročí. Přesně před 241 lety papež Pius VI. Založil českobudějovickou diecézi. Její vznik prosadil císař Josef II. A prvním českobudějovickým biskupem byl Johann Prokop Šávgoč, český šlechtic z rodu Šávgočů, který diecézi vedl od jejího založení do roku 1813, tedy skoro 27 let. A připomínku historie na úvod máme za sebou a teď už je na čase si představit, co nabídneme v nadcházející vysílací hodině. Věnovat se budeme třeba počasí. Tady mám pro vás jednu pobídku, milí posluchači, a sice abyste nás informovali o tom, jaké počasí u vás zrovna panuje, stačí napsat SMS ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a váš text a to vše odešlete na číslo 911 03. Pokud dorazí pozdravy, tak si je přečteme už za chvíli zhruba ve 17:45 a podrobnosti o aktuální počasí pak nabídneme zhruba ve 17:45, tedy jako vždy. A máme pro vás taky tipy pro volný čas, vydáme se na železnici a poslechneme si reportáž o restaurování jednoho slavného obrazu. Ze všeho nejdřív ale připomeneme další významná výročí, která se vztahují ke 20. září. Matěj Vodička vás zve k poslechu a ještě jednou přeje příjemné nedělní Jihočeské ráno.

0: byla Vrána od skupiny Buty, kterou jsme si poslechli v dnešním jihočeském ránu. Neděle 20. září je 263. dnem roku 2026 a do konce tohoto roku nám zbývá 102 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1947. Konkrétně to bylo 31,5 stupně Celsia a nejnižší v roce 1962 3,2 stupně Celsia. Svátek má Oleg, je to jméno možná překvapivě skandinávského původu, které znamená svatý nebo taky spásu přinášející. Přeneseně taky zdravý a silný. K jeho známým nositelům patří ruský herec Menšikov nebo ukrajinský fotbalista a trenér Blochin. Pranostika pro tento den docela zajímavá. Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Tak uvidíme. Každopádně narozeniny slaví grafik a ilustrátor Bohumil Ceplecha, taky třeba italská herečka Sofia Lorenová, kameraman Jaromír Šofr nebo politik Václav Exner, dále taky slovenský spisovatel Anton Baláš, urolog Jan Dvořáček, americký spisovatel sci-fi a fantasy George R.R. Martin, taky výtvarník Krištof Kintera, kolumbijský jezdec Formule 1 Juan Pablo Montoya, italská herečka Asia Argentová, bývalý hokejista Jan Hlaváč, herečka Petra Hřebíčková, německý hudebník Nils Frahm, francouzský krasobruslař Brian Joubert nebo snowboardistka Zuzana Maďarová. Tolik tedy kalendárium pro neděli 20. září. Za chvíli je na řadě počasí.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Za chvíli bude čtvrt na šest, a v Jihočeském ránu se poprvé tedy dostáváme k přehledu počasí. Pojďme na to, zpočátku čekáme dnes převážně polojasno, výjimečně mlhy. Dopoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. Odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přehánky. A později večer začne taky od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách pak 16 až 19 stupňů Celsia, takže podobné jako včera. Slabý během dne mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Večer se změní na severozápadní. No a předpokládané množství srážek 0 až 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré. Zatím nám nepřišla žádná zpráva od vás, milí posluchači, můžete to napravit. Stačí napsat SMS-ku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a váš text a to vše odešlete na číslo 91103. Pokud tedy nás chcete informovat o tom, jaké počasí zrovna u vás je, pevně věřím, že ano, tak pojďme na to. Ve 6:15 nabídneme další pravidelný přehled o počasí. Tady je Český rozhlas České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Místo originálu jenom věrná kopie. Nejcennější dílo v českých sbírkách Růžencovou slavnost z výstavního sálu Národní galerie přenesli restaurátoři do svých dílen a zkoumají, jak přesně budou renesanční obraz opravovat. Německý malíř Albrecht Dürer obraz maloval během svého pobytu v italských Benátkách, konkrétně v letech 1505 až 1507.
1: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Restaurátoři obraz snímají v širokém světelném spektru, ve vysokém rozlišení a chystají se vytvořit také 3D model. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
2: Je to tedy vlastně jako mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
1: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Nejdůležitější podle něj bude rozhodnutí, jak moc zasahovat do podoby díla.
2: My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těsto domalet a nahrazení jich novou retuší.
1: Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu. Variant je několik.
2: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu, která by zajistila dílu naprosto stabilní klima.
1: Oprava Růžencové slavnosti je podle Pokorného jedním z nejnáročnějších projektů podobného typu v historii Česka. Je přesvědčen, že následující roky výrazně ovlivní vývoj domácího restaurátorského oboru. Národní galerie už investovala do průzkumu díla 100 000 korun. Celkem se má číslo vyšplhat až na 9 milionů korun. I proto chce vyzvat veřejnost k přispění na záchranu obrazu. Především upozorňuje na možnost členství v klubu přátel.
3: Tak na co přímo konkrétně ta podpora půjde? Půjde právě na průzkumy,

0: na vybavení restaurátorských pracovišť, na restaurátory samotné a jejich práci, protože bude dlouhá a náročná. A právě také půjde na to budoucí vystavení toho díla.
1: Vysvětluje Radka Neumannová, ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie. Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Na informačních panelech se pak dozví o příběhu významného díla a procesu restaurování. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli tu budou krátké zprávy, které přináší Lukáš Pelikán.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost je od 8 do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo českého ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu kvůli obavám z případných protestů. Schwarzenberská granátnická garda si letos připomíná 10 let od obnovení své činnosti. Ve studijním centru v Českém Krumlově dnes pokračuje série přednášek. Ve 14 hodin vystoupí Filip Mašek a posluchače seznámí s orlickou větví rodu Schwarzenberků. Pokračovat bude Zdeněk Bezecný o životě a literárním díle Bedřicha ze Schwarzenbergu. Sbor dobrovolných hasičů Ševětín přichystal odpoledne plné her, ukázek hasičské techniky a závodů. Velcí i malí si můžou přijít vyzkoušet, co všechno musí zvládnout hasič. Program na víceúčelovém hřišti nabídne od 14 hodin například stříkání na terče nebo štafetu požárních dvojic. Výlet do Ševětína ale můžete zahájit už návštěvou podzimního trhu. Prodejci zaplní prostor pod kostelem mezi 8 a 12 hodinou. Ze sportu. Fotbalisti českobudějovického Dynama v sobotním 7. kole 3. ligy zdolali Arytmus Prahy 7-0. Z 16 body jsou aktuálně nejlepším týmem tabulky. Druhý jihočeský tým v lize, Písek, čeká 7. kolo dnes v pražských Kobylisích na hřišti Admiry. A motocyklista Filip Salač vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špílbergu začne popoledni, tak český reprezentant vystartuje z prvního místa. A počasí. Zpočátku polojasno, dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty až 24, na horách 19 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Úplná uzavírka platí až do konce měsíce na silnici 138 mezi obcemi Třešně a Dobešice na Písecku. Důvodem je rekonstrukce propustků. Objíždějte přes Kluky. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 5:32, posloucháte jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. 40 nostalgických jízd, historické lokomotivy na točně nebo jejich noční focení. To všechno je součástí víkendového festivalu parních lokomotiv v Benešově na ve středočeském kraji. Jeho 7. ročník je ale zároveň poslední. Proč? Tak to řekneme v reportáži už za chvíli, hned po písničce od Hany Zagorové. Na věky z...

0: Vzácné historické lokomotivy z Česka i zahraničí dorazily na 7. ročník festivalu parních lokomotiv v Benešově ve Středočeském kraji. Divácky oblíbená akce je ale letos naposledy. Na trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic bude od poloviny prosince letošního roku fungovat nový zabezpečovací systém ETCS, který parní lokomotivy nemají.
1: Vy první, já vás chytám.
2: Dobře. Lukáš Benda, jeden z organizátorů festivalu parních lokomotiv v Benešově, mi teď otevřel jeden z vagónů, který tedy bude vozit návštěvníky festivalu na těch nostalgických jízdách. Na co se mohou lidé těšit?
1: No, bude k vidění minimálně jako 20 strojů, ať jsou to parní lokomotivy, ať jsou to motorové lokomotivy, vidění budou elektrické lokomotivy. Bude během víkendu vypraveno 40 jízd po okolí.
2: Dá se říci, co je nejvzácnější? Ne. Co tady třeba ještě nikdy nebylo?
1: Francouzská lokomotiva, kterou nyní vlastní švýcarský spolek a je to největší provozní parní lokomotiva v současné době v rámci Evropy.
2: Přestože je festival divácky atraktivní, letošní akce je poslední. Od nového roku totiž začne na trase Praha České Budějovice, kde se konají nostalgické jízdy, platit výhradní provoz pod zabezpečovacím systémem ETCS. A podle dalšího organizátora festivalu Radka Panchartka by bylo zajištění jízd historických vlaků velmi náročné.
3: Je s tím obrovská byrokracie, to je první věc. A druhá věc je ta, že jsou to strašně technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně je to jakoby hodně víc náročný, než je to bez toho výhradního provozu. A ještě, i když to máte všechno, o co asi nikde není napsané, že to tak bude.
2: Na trati pod systémem ETCS může historický vlak jet, pokud dostane výjimku od správy železnic. Podmínky pro její udělení popisuje mluvčí David Kabele.
4: Musí jít o vozidlo schválené jako historické v seznamu vedeném drážním úřadem. Výjimka se zároveň vztahuje jen na jízdu s cestujícími během samotné nostalgické akce, nikoli pro přesun na akci nebo odjezd z ní. Při plánování trasy historického vlaku jsou vždy nastavena pravidla tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a pokud to dovolí kapacitní možnosti v dané lokalitě a čase.
2: Varianta pořídit do historických vlaků vybavení pro nový zabezpečovací systém je nereálná, říká ředitel nadačního fondu Českých drah Svět železnice Matěj Horn.
5: Instalace evropského zabezpečovače ETCS je do těchto vozidel v podstatě finančně i technicky nerealizovatelná. Navíc vozidla jsou historická, to znamená přítomnost evropského zabezpečovače je v některých případech i technicky nemožná.
2: Správa železnic připomíná, že jízdy historických vlaků jsou dále standardně možné na zbytku sítě mimo výhradní provoz ETCS, což představuje několik tisíc kilometrů tratí po celé zemi. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: počasí.
1: Krátce po 6:45 je čas na další pravidelný přehled počasí. Začnu výzvou pro vás, milí posluchači. Pokud nás chcete informovat o tom, jak je zrovna tam, kde bydlíte, nebo tam, kde to máte rádi, stačí k nám do studia poslat SMS-ku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a váš text a to vše odešlete na číslo 911 03. Pevně věřím, že mnozí z vás to dobře znáte. Zatím stále čekáme na nějaký první hezký vzkaz, taky pevně věřím, že po 6. hodině už nějaké první přijdou. No a co se týče počasí, tady je předpověď pro dnešek. Zpočátku čekáme převážně polojasno, výjimečně mlhy. Dopoledne by od severozápadu mělo začít přibývat frontální oblačnost. Odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později večer začne taky od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty na horách pak 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Večer by se měl změnit na severozápadní. No a rozptylové podmínky velmi dobré. Tolik počasí a my vám už za okamžik hned po písničce od Alice Springs nabídneme tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádi.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut bude 6 hodin a my vám právě v tento čas nabízíme nějaké vhodné tipy na to, kam dnes vyrazit za kulturou nebo za zábavou. Prostě tipy pro volný čas Českého rozhlasu České Budějovice jsou tady. Pojďme na to. Bernardice na Písecku nabídnou dnes od 10 hodin 13. ročník bernardického cyklokrosu. Sportovní program se odehraje v ulici K Posvátnému. Albrechtická hospoda v Albrechticích nad Vltavou otevře ve 13 hodin rodinný bazárek dětských věcí s názvem Pošli to dál. Do 17 hodin nabídne oblečení, hračky a knihy a součástí programu bude taky charitní sbírka. Kulturní a informační centrum v Horní Plané na Českokrumlovsku u Lipna nabídne od 14 do 18 hodin taneční odpoledne s jeho českou dechovkou Babouci. Ve Strakonicích začne v 15 hodin dětské představení Rusalky z Modrého jezera. Pohádku uvede divadelní spolek Čelakovský. Katolický dům v Dačicích na Jindřichohradecku nabídne od 15 hodin a 30 minut přednášku místní rody a DNA. Zaměří se, jak už možná název napovídá, na genealogii, práci s DNA a moderní možnosti pátrání po předcích. Klubovna Fara v Horní Stropnici na Českobudějovicku otevře v 16 hodin výměnný bazárek. Komunitní program nabídne možnost poslat dál potřebné věci a získat jiné. Barokní divadlo v Českém Krumlově na zámku uvede od 17 hodin operu Antonia Draghiho Los Memoranto, neboli Zapomnětlivec. A produkce potrvá do 8 večer a připomene málo uváděné dílo barokního repertoáru. No a kostel svaté Anny v Libínském Sedle nabídne od 18 hodin koncert Tri opera Diva. Hodinový hudební program je součástí Dnů evropského dědictví. Tolik tipy pro volný čas, milí posluchači, užijte si to, ať už vyrazíte kamkoliv. Stále je tady s vámi Český rozhlas České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dvěma pacientům ve Strakonicích lékaři díky screeningu odhalili rakovinu plic. Nemocnice je do celostátního programu časného záchytu zapojená od roku 2022. Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Mlékárny se obávají zdražení mléka kvůli suchu a nedostatku krmiva. Na studené frontě odpoledne zaprší. Zprávy o Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Zdravotníci ve Strakonicích díky screeningu odhalili dvěma pacientům rakovinu plic v časném stádiu. Nemocnice je zapojená do programu časného záchytu od roku 2022. Screening tam dosud absolvovalo 143 lidí. Na vyšetření kvůli podezření na rakovinu plic se ve Strakonicích čeká v průměru 30 dní, popisuje mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Screening se týká především současných a bývalých kuřáků ve věku 55 až 74 let, kteří mají za sebou 20 let kouření jedné krabičky cigaret denně. Pokud do této skupiny patříte, obraťte se na svého praktického lékaře nebo pneumologa. Ten posoudí, zda je pro vás zapojení do programu vhodné.
1: U rakoviny plic může včasné vyšetření zásadně ovlivnit možnosti další léčby. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Horší úroda způsobená suchem může vést ke zdražení některých mlékárenských výrobků. Obávají se toho oslovení producenti z Vysočiny. Zemědělci mají problémy se zajištěním dostatku krmiva pro zvířata. To se může promítnout například do cen mléka.
4: To bude pro nás jako komplikovaná situace, protože ta surovina, když se zdražuje, tak pro nás je hrozně komplikovaný zdražovat potom to naše zboží pro řetězce.
5: Popisuje své obavy ředitel jaroměřické mlékárny Bedřich Štěcher. V řetězcích se zdražení obvykle promítne až se zpožděním a mlékárny pak mají ztráty. Letošní sucho a špatná úroda se ale podle viceprezidenta agrární komory Leoše Říhy projevit musí.
6: My jsme zkrátka v minulém roce měli dobré výnosy, vysoké náklady, blbý ceny. V letošním roce k tomu máme ještě ty blbý výnosy. Z hlediska rostlinky. A těšíme se, že se logicky zvednou ceny, což si myslím, že musí nastat.
5: V některých chovech hrozí i utrácení zvířat kvůli nedostatku krmiva, což by mohlo ovlivnit ceny mléka i do dalších let. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští tenisti porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Bologni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. Ve třetím kole házenkářské extraligy prohráli Strakonice na domácí palubovce s Karvinou 32-35. V letošním ročníku nejvyšší soutěže zatím nezapsali ani jednu výhru a jsou na posledním místě tabulky. Ve společné československé interlize žen hráčky Písku zvítězili nad Mostem 35-30 a je to jejich první letošní výhra.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Řidiči na Českokrumlovsku nemůžou využívat nový sjezd z dálničního přivaděče do Horního Třebonína. Oprava křižovatky po stavbě obchvatu potrvá do 10. října. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šest hodin a skoro už pět minut stále posloucháte Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vám krásnou neděli a pohodový víkend přeje Matěj Vodička. Hledáte nějaké hezké místo, které byste, milí posluchači, mohli navštívit, tak pokud máte rádi přírodu, můžete se vydat na novou kosí stezku do Čkyně na Prachaticku. A ta stezka propojuje poznávání přírody s rodinnou zábavou, obsahuje 8 originálně vyzdobených ptačích budek a hravé úkoly pro děti. Trasu si tento týden prošel i náš regionální stopař Petr Kubát. Za projektem kosí stezky stojí členové kulturního a okrašlovacího spolku Čkyně, který letos slaví 20 let od svého založení. Přípravy začaly v místní synagoze, kde děti společně s rodiči a prarodiči ozdobili dřevěné ptačí budky. Každá z nich je jedinečná a nyní čeká na ptačí obyvatele. Podrobnosti najdete na webu naší stanice budejovice.rozhlas.cz. A před námi je samozřejmě další vysílací hodina plná zajímavostí. Pozveme vás třeba k poslechu dnešního dílu pořadu Vltavín Zdeňka Zajíčka. A vydáme se i za fotbalem, konkrétně do Třeboně. Lépe řečeno, za jedním hezkým fotbalovým příběhem. No, máme pro vás taky další díl nové rubriky Řidičská abeceda. Chybět nebude ani další pravidelný přehled počasí, a to i s účastí vás, milí posluchači, alespoň tedy doufám. Napište nám, jak je u vás, SMSky ve tvaru CB mezera, počasí mezera, a text vašeho přání odešlete na číslo 911. 03. Přečteme si je ve čtvrt na sedm, tedy za chvilku, a ve 7:15 budeme poprvé v dnešním Jihočeském ránu volat do Českého hydrometeorologického ústavu. Ovšem hned na úvod míříme k sousedům na Vysočinu. Jsou vysocí zhruba 1,30 m, chodí po dvou, vidí vás a odpoví vám. Kdy se stanou humanoidní roboti lidskými společníky? Povíme to už za chvíli v reportáži. Tady je Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje příjemné vstávání a taky příjemný poslech.

0: To byl Michal Tučný a písnička, která se jmenuje Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Jeho České ráno, Českého rozhlasu, České Budějovice pokračuje. Umí chodit, mluvit, běhat, tancovat a možná brzy budou moct nahradit například dělníky v továrnách. Řeč je o humanoidních robotech. Jejich využití představili výzkumníci na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
1: Dobrý den, zdravím diváky a posluchače.
2: Martin Krček rozpohyboval robota jménem Senty.
3: Jde doleva, doprava, jo, uvidím diváky, zamávám.
2: Hrozně dupe.
3: Ano, dupe, a my jsme mu ještě dali vlastně tady boty, takový ty ponožko boty, který to tlumí.
2: Tak, dáš mi ruku nebo ne? Ne, půjdeš sám.
4: Jsem Senty, humanoidní robot.
2: Co všechno umíš?
4: Vést rozhovor, klást otázky. A ty, Františku, děláš co v rozhlase?
2: Já pracuji jako reportér a chci se zeptat, odkud bereš informace a čím by se mi mohl být nápomocný?
4: Informace beru z toho, co mi dali tvůrci pořadu a z toho, co mi řekneš ty. Nemám přístup k živému internetu ani k tajným databázím.
3: Můžete se s ním popovídat, postěžovat si, ale v té továrně on je schopen vzít tu součástku, položit ji na váhu, změřit, jestli je dobrá a pak to může šupnout někam jinam.
2: Do místnosti vchází druhý humanoidní robot. Jmenuje se Karel, běží v ústrety Sentimu. Běhá docela rychle. Za kolik dá stovku? Předseda České IT akademie Michal Kalista vidí použití humanoidních robotů zatím spíš v továrnách a průmyslu, než jako domácích společníků a pomocníků.
5: Humanoidní robotika dneska ještě zdaleka není tak, aby jsme ji mohli pustit do nekontrolovaného prostředí. Ale v průmyslu, kde je kontrolované prostředí, nemůžete tam šlápnout na psa, na dítě, tak tam to smysl dává.
2: V současné chvíli má Česká IT akademie zhruba 10 zákazníků, kterým pomáhá implementovat humanoidní roboty do výroby. Cílem je plně autonomní provoz. František Jirků, Český rozhlas.
6: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Krátce po čtvrt na sedm nabízíme další pravidelný přehled počasí. Máme teď k dispozici taky už trochu podrobnější předpověď, tak pojďme na to. Zpočátku čekáme polojasno až oblačno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a večer se vyskytne déšť nebo přehánky. Mluvíme tedy o dnešku samozřejmě. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a nejvyšší teploty na horách 17 až 20. Předpokládané množství srážek 1 až 6 mm. Rozptylové podmínky by měly být zpočátku dobré, postupně velmi dobré. No a v noci na zítřek od severozápadu by měly ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti. K ránu čekejme jasnou až polojasnou oblohu. Nejnižší teploty 10 až 7, nejnižší teploty na horách 7 až 4. Předpokládané množství srážek 0 až 4 mm. Mám velkou radost, milí posluchači, že už k nám do redakce dorazily první zprávy od vás, tak jdeme na to, pojďme si je přečíst. A planá nad Lužnicí 8 stupňů, krásné hvězdy, klid, všechny zdravím a přeji hezký den paní Marie. No a ještě oblačno plus 8 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu, přeje a zdraví Boža. Moc děkujeme jak Božovi a taky paní Marii, což je naše pravidelná přispěvatelka i Boža, takže všem moc krát děkujeme a vy další, milí posluchači, neváhejte, posílejte nám SMSky ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text vašeho přání na číslo 900 1103, abyste nás informovali o tom, jaké počasí je zrovna u vás. Jeho české ráno pokračuje, za chvíli nabídnu třeba Eltona Johna a Kiki D nebo taky Marka Ztraceného.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Spálil vám letošní žár trávník? Chřadne vám letnin v jezírku, nekvete agastache nebo se kroutí listy oleandrů? A co znamenají záhadně vykousané otvory v růžích? V Zelených světech budeme odpovídat právě na vaše zahrádkářské dotazy. Dozvíte se také, zda lze na zahradě vypěstovat mochyni ze semínek plodů koupených v obchodě. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těší se na vás Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

6 hodin a 22 minut, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a výjimkou nebude ani dnešek, tedy neděle 20. září, tak si na to počkejte.

0: To byl Marek Ztracený. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, milí posluchači, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním

0: jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
1: Plukovník Stracha současně dodává, jaká jsou rizika.
0: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
1: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
0: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsou tady další zprávy s Lukášem Pelikánem.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Případů lymské boreliózy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat. Parazitologové čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí v New Yorku zároveň uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Sedláčkovo kvarteto a kytarista a skladatel Lukáš Sommer vystoupí dnes večer v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pokračuje tam Jihočeský festival klasické hudby Tóny Dobré Vody. Jde už o pátý ročník. Začátek představení bude v 19 hodin. První street food festival dnes pořádá Kamenice nad Lipou. Na tamním Sokoláku u kulturního domu začíná v 10 hodin dopoledne. Kromě gastronomického zážitku se návštěvníci můžou těšit i na živou hudbu. Táborská akademie prohrála v sobotním derby se Soběslaví 1-3. Po sedmém kole čtvrté fotbalové ligy je s 11 body na sedmém místě tabulky skupiny A, jen o příčku výš než Soběslav. Český Krumlov prohrál doma s příbramským Spartakem 1-3. Právě Spartak je zatím lídrem tabulky. Ještě počasí. Zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Teploty až 25, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů sílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Prachaticku platí uzavírka silnice třetí třídy ze Strunkovic nad Lanicí přes Dvorec a Dubskou Lhotu až do Dubu. Objíždět musíte přes Chocholatou Lhotu a Vlachovo Březí. Omezení má skončit 10. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po dalších krátkých zprávách se v Jihočeském ránu budeme věnovat sportu. Na vesnici fotbal pořád táhne. Často bývá sportem číslo jedna pro děti i dospělé. Za malou chvíli vás vezmeme do Staré Hlíny. Vlastně do Plavska, kam fotbalisté ze Staré Hlíny vyrazili.

0: Plasku je fotbal událostí, společenským setkáním. Největší hvězdy okresního klubu z Jindřichohradecka míří po utkání na pivo, ale nejen po zápase.
1: Voli nedávám, že už jsem na to starý, ale hraju většinou vzadu nebo ve prostřed zálohy.
2: Jo, máte dobrou partu v Plavsku?
1: Máme dobrou partu.
2: Takže zajdete na pivo?
1: Zajdem.
2: Je to povinnost po zápase na pivo nebo ne?
1: Před zápasem si dát pivo. Jasný, pivo je povinný.
3: Říká klubová legenda Pavel Přílepek. A co řekne legenda, to se musí splnit. Na druhé straně hřiště byl Miroslav Pfeiffer. Vlastně dva Miroslavové Pfeiffrové. Otec a syn.
4: Já jsem začal ve 4 letech u nás v Třeboni za Jiskru a vlastně kromě 5-6 let, co jsem byl v Lomici v nějakým tom žákovském fotbale, tak jsem prožil celou svou kariéru tady v Třeboni u nás.
3: Vyslovil tak pěkně, jak se v regionu říká v Lomici. Na mysli měl Lomnici nad Lužnicí.
4: Jo, to byl trenér Krejních, chvilku Vrána, byl tam pan Marza a to bylo taky super období. Trenéři byli přísní, ale byli féroví zase.
3: Fotbal ať už v Plavsku nebo ve Staré Hlíně je hlavně zábavou. Aby vás to nezmátlo, za Starou Hlínu hraje klub, který se jmenuje Třeboňce.
4: Scházíme se, je to paráda teďkom, vlastně udělali jsme teďkom C-čko letos, chodí nás spousta na tréninky, nás nejvíc, co nás kdy bylo, parta je super. Já mám tady tačku.
3: A dostáváme se k tomu, o čem už byla řeč. Miroslav Pfeiffer dal v utkání krásný gol. Zatleskala mu maminka Mária a zatleskal i tatínek Miroslav, který aktivně kope ve stejném týmu.
4: Já znám vlastně tady i chlapy ze Hlíny už dlouho.
3: V Plavsku byl vlastně na návštěvě jako host, ale v kraji Rybníku je doma. Je prostě místním patriotem.
4: Plavska ne, ale třeba ty Hlíny a to Třeboňská jo. No. Jako už když jsem byl malý, jak jsem chodil tady vlastně s chlapama na tréninky, třeba když mi bylo 7-8 s tačkou. Jo, já to nedokážu představit, že bych dělal asi něco jiného. Už bych řekl, že taká součást mého života, že se to asi nedokážu představit bez něj.
3: Myslí bez fotbalu. Zajímavou odpověď má na vcelku jednoduchou otázku. Je spíš Spartan nebo slávista?
4: Ty jo, doma Slávie, ale vlastně od kamarádu jsem taky trochu překopaný na Spartu, takže bych řekl, že možná ani jedno.
3: Dodal s úsměvem Miroslav Pfeiffer z Plavska Kamiliáša, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Je přesně 7:15 a to znamená jiné v dnešním jihočeském ránu. Poprvé míříme do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde už na nás čeká Tadeáš Gregor s informacemi a podrobnostmi o počasí. Tadeáši, přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak povězte prosím, jaké počasí aktuálně na jihu Čech panuje.
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačno až polojasno a teploty mezi 7 a 15 stupně Celsia. Jen výjimečně se vyskytují mlhy při zemi zejména. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 12 stupňů, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1024 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Na Churáněvě 12 stupňů a dosti čerstvý jihozápadní vítr 6 metrů za sekundu.
1: Krásně se nám rozednívá, když se kouknu z okna našeho vysílacího studia, tak už vidím světlo. Čili kdy vyšlo sluníčko a kdy zapadne dneska?
2: Slunce nám vychází skutečně zhruba v tuto chvíli v 6 hodin a 46 minut a zapadá pak 4 minuty po 7 hodině večerní.
1: No a teď si můžeme říct, jaké počasí očekáváme dneska. Už jsem zmiňoval, že by měl přijít nějaký slabý déšť, možná uvidíme.
2: Ano, dneska nás přejde studená fronta od severozápadu, ale přejde až ve večerních hodinách. Zpočátku bude polojasno až oblačno, ráno výjimečně s mlhami. Odpoledne pak bude od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a večer dorazí déšť nebo přehánky. Dnešní odpolední maxima 22 až 25 stupňů, takže to bude ještě poměrně teplý den. Na horách 17 až 20 a bude vát zpočátku slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní. Byl zátěž dnes na jedničce.
1: Ano, takže dneska ještě takové mírné babí léto. Každopádně povězte, jaké teplotní rekordy se vážou ke 20. září.
2: Maximální hodnota je 32,3 stupně z roku 2025 a ta minimální -1,2 stupně z roku 1921. Průměrná teplota pro dnešní den 13 stupňů Celsia.
1: No a ještě nám zbývá jediné povědět, jak bude v noci na zítřek a taky zítra, tedy na začátku nového týdne.
2: Ta studená fronta už bude v noci našeho území opouštět, od severozápadu budou ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti, k ránu pak bude jasno až polojasno. Teploty klesnou během noci na 10 až 7 stupňů, na horách na 7 až 4 stupně Celsia a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra bude ráno jasno až polojasno, během dne pak proměnlivá oblačnost jen s ojedinělými přehánkami, které se vyskytnou, jestli někde, tak zejména na severovýchodě kraje. Zítřejší odpolední maxima 14 až 17 stupňů, takže citelně ochladí a na horách 11 až 14 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno.
1: To byl Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu s informacemi a aktualitami o počasí. Tadeáši, moc děkuji a za hodinu se spojíme znovu, do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi...

0: byla skupina Kors, která doznívá v dnešním Jihočeském ránu. A v nedělním Vltavínu, který nás čeká tedy dnes v neděli, si připomeneme cestování v kočárech, autech, na dřevoplyn a prvních motocyklech se sidecarou. Navštívíme muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech a pustíme si i jeden archivní rozhovor s Libuší Šulcovou. Mám tady pro vás připravenou ukázku z téhle jízdy, protože to bude stát za to. Od pohádky Princezna Zemlejna až po drsnou realitu druhé světové války. Tak bychom mohli taky nazvat nahrávky z Pořežan, kde Muzeum vozidel, techniky a řemesel provedl redaktora Zdeníka Zajíčka, zakladatel a spolumajitel František Jiříček.
1: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplynem. To znamená, když Němci vybouchli u Stalingradu ve 42. a 43. roce a nedostali se přes Kavkaz do Azerbajdžánu, do Baku pro ropu, tak Hitler nařídil, že ve všech podaných státech Německu, jako jsme taky byli my, protektorát Čechy a Morava. Žádný benzín, žádná nafta pro civilní auta. Osobáky se museli odstavit, akorát sanitky měly nějaký malý příděl benzínu. A provoz byl takový, že sedláci, kdo měl les, museli řezat palíky z lesa a suchý odezdávat pytlích Němcům do velkých skladů, do okresních měst za pár korun. Špalíčky byly nejlepší z tvrdýho dřeva, které byly vydatnější. Můj otec třeba, my jsme neměli bukový lesy, tak jsme to dělali z borových palíčků a vždycky se to vozilo do Tejna a tam proti domu kultury byly tři ohromné staroly, které byly plný dřevěných palíčků. No a provoz byl takový, že se nasypali, když se chtělo jet, tak se vyčistil kotel od popele, nasypali se špalíčky a zatápilo se tak hodinu před jízdou.
0: Slyšeli jste ukázku z dnešního Vltavínu, celý pořad si poslechněte po zprávách v 9 hodin.
2: Český rozhlas České

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: S kavárnou se tentokrát vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu, a přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude nedělní kavárna. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Pavla Kuchtová přivítá dramaturgyni Pavlu Žílovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Kvůli volbám do státní dumy posilují policisti v Praze hlídky u ruské ambasády. Ceny Františka Filipovského za dabing znají letošního vítěze. Nejlepšími dabéry jsou Jan Dolanský a Regina Řandová. Na jihu Čech bude zpočátku polojasno, večer zaprší. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
2: Policisti na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
4: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
2: O posílení bezpečnosti požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo Nizozemsku. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marian. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Už 13. ročník cyklokrosového závodu se vrací do Bernartic na Písecku. Soutěž startuje v 10 hodin závodem dětí. V 2:30 bude závod na 30 minut. Hlavní závod bernartického cyklokrosu potrvá 50 minut a trasa povede kolem vrchu Posvátný. Na závodníky čekají 3 překážky, řekl ředitel závodu Petr Koblic.
5: Ale nejsou nějak extra vysoké, je to asi 30 cm, takže kdo to zvládne přeskočit a ty méně zkušení samozřejmě budou muset to kolo nějakým stylem přes ty překážky přenést.
2: Hlavní závod začne ve 14:30.
1: Sport.
2: V 7. kole jihočeského krajského přeboru fotbalisti Oseku zvítězili doma nad Dražicemi 5-0 a poskočili na první místo v tabulce, o které se zatím dělí s Dolním Dvořištěm. Oba týmy mají shodně po 16 bodech i stejný rozdíl skóre. Dolní Dvořiště remizovalo s Olešníkem 1-1. Výsledky dalších zápasů: Mirovice Kaplice 0-3, Meteor Tábor Semice 4-2, Zlatá Koruna Roudné 0-1 a Jindřichův Hradec Protivín 3-0.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměří i 20. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S uzavírkami dnes počítejte v okolí Čečelovic, Záboří, Bratronic a Mečichova na Strakonicku. Jede se tam rychlostní zkouška Rally Pačejov. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po zprávách 7 hodin je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Krásné nedělní Jihočeské ráno vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Nový ročník nejvyšší domácí hokejové soutěže, tedy typ Sport Extraligy, se rozjel naplno a hokejisti Motorů České Budějovice dnes zabojují o své první vítězství na domácí půdě v nové sezóně. Do Budvar Arény zavítá Olomouc, což bude docela pikantní souboj pro trenéra Jihočeského celku Roberta Petrovického, protože to byl právě on, kdo Hanáky vedl jako hlavní kouč v minulém extraligovém ročníku. Zápas začne v 17 hodin a přímý přenos si můžete poslechnout i na naší sesterské stanici Radiožurnál Sport. Motor tento týden ve středu v prvním kole podlehl doma Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení, ale v pátek vybojoval cenné vítězství 2-0 na ledě Hradce Králové. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit dnes. No a od sportu plynule přecházíme k programu našeho vysílání pro nadcházející minuty. Připomeneme si třeba film Amélie z Montmartru, který vstoupil do českých kin před 25 lety. V rámci dnešních archivních perel vás zavedeme dovnitř hráze přehrady a pozveme vás taky k poslechu dnešní knižní hlídky. No a pravidelně vás budeme samozřejmě informovat o počasí, konkrétně ve čtvrt a ve 7:45, a informovat nás, můžete i vy, milí posluchači. SMSky ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text vašeho přání můžete poslat na číslo 911 03. Ty pozdravy si rádi přečteme už teď za okamžik. Nejprve se ale vydáme do Písku. Tahat dřevo v lese jako koně, řezat kmen ruční pilou nebo poznat sovici hedu. Nejen takové zážitky si odnesli návštěvníci ze dne otevřených lesů v Písku. Atmosféru akce vám přiblížíme v reportáži už za chvilku. Ještě předtím ale Helena Vondráčková. Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech a krásné prosluněné nedělní ráno.

0: Nač vlastně v půli vzdávat mač? To byla otázka, kterou nám v Jihočeském ránu položila Helena Vondráčková. Zažít les jinak než při běžné procházce. Takovou možnost měli návštěvníci dne otevřených lesů v Písku. Včera na ně v areálu lesovny na Flekačkách čekalo spoustu zábavy, dozvěděli se hodně o přírodě a nebo o práci lesníků. Někteří si ji vyzkoušeli dokonce i přímo v lese.
1: V lese s tím stříkáme ochranu stromečku, aby tam nerostla tráva. Tak si to tady vyzkoušíš, tamhle na ty kelínky.
2: Pracovnice lesů města Písku Iveta Keclíková právě ukazuje čtyřletému Mikulášovi, jak se pracuje s postřikovačem. Mikuláši, bylo to těžký?
3: Nebylo.
2: Ty jsi se dokonce trefil i na ty kelínky, viď?
3: Jo.
2: Chtěl bys si dělat lesníka?
3: Jo, chodím rád do lesa a mám rád zvířátka.
4: Na stanovišti číslo 11, těžba a přibližování dřeva.
2: Já lesník.
4: Václav Pítra.
2: A přišla na něj taky.
5: Frida Karotreu.
4: Takže tady máme připravené tři těžké úkoly. První je zahrát si na koníka, to znamená kládu tadyhle, co vidíš, dotáhnout kolem toho stromu a zpátky.
2: Frida tahá lano s kládou jednou rukou. Síly má dost.
5: To teda jo, já vyrusla na chalupě. Jsem zvyklá na těžší věci.
4: Chyť si to tadyhle za to černý, tak, to je ono a už jdeme spolu medaily, jo?
6: Já ti to neví?
4: Perfektní.
2: Václav Pítra také řeže ruční pilou s dětmi kus kmene. Jsou děti šikovné?
4: Jsou, zvládají to úplně bravurně.
2: Jsou tady i děti, které o lese hodně vědí?
4: To bych řekl, že trošku kulhá, ale snaží se to tady dohnat.
2: Dravci a nejenom sovy poutali velkou pozornost návštěvníků. Přišla se na ně podívat taky?
7: Samantha Weissová. A kdo se nám to tady ozývá?
8: Ozývá se nám tady Sky. Sky je Káně Harrisová, je to klasický její zvukový projev.
2: Zajímavosti o těchto ptácích jí řekne
8: David Voldřich, Sokolníci Mladá Vožice.
7: A tamhle to vzadu, to je pták Hedvika?
8: Přesně tak, to, co vzadu sedí, tak jsi řekla správně, to je naše Hedvika, je to sovice sněžní.
7: A ta Hedvika je samice.
8: Naše Hedvika je samice, ale zvláštností je, že v Hedviku v filmu Harry Potter hrál samec, protože samci, sovice sněžní, jsou čistě bílí a jsou menší.
2: Teď se vydávám nahoru do kopce na další stanoviště. Hajného Vlastimila Kovátnu jsem našla v Oplocence, protože tam sází s návštěvníky dne otevřených lesů mladé stromky.
9: Ahoj, já tě tady vítám. Jak se jmenuješ?
10: Pája.
9: Přinesl jsi si sazničku buku a spolu ji zasadíme, jo? Máme tady tenhle ten nástroj, který mu se říká sazeč. Tak, já myslím, že jamku máme. Vytáhneme, stromek tam pěkně vložíme, zasypeme, ušlápni pořádně.
2: Sázení stromku přihlížel i tatínek.
11: Páje Kašpírka.
2: Je nadšený, vypadá to.
11: Jo, když jdou do lesa, sázíme stromky taky, kácíme a protože v lese je to děti baví.
2: Medaile, které si děti vyrobili na dnu otevřených dveří, si odnesli domů. Na stromky, které tady lidé vysadili, se můžou přijít podívat kdykoliv. Z Písku Jitka Cibulová, Vukata, Český rozhlas.
12: Český rozhlas České Budějovice, Písku.

0: počasí.
1: Krátce po čtvrt na osm vás informujeme o počasí jako pravidelně vždy v Jihočeském ránu a teď je prostor pro to, abychom si představili nebo přečetli další zprávy od vás, milí posluchači. Dorazilo nám sem pět nových, tak si je pojďme prohlédnout. Pozdrav z Prachatic, 15+, dost fouká, pěkný den všem i do redakce přeje Helča. Díky moc, Helčo, to znamená, že v Předšumoví je docela teplo. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 8 stupňů. Hezkou neděli přeje Marie. I vám, Marie, krásnou a pokud možno klidnou neděli. Míříme na Česko-Krumlovsko. Ve Velešíně skoro jasno 11 stupňů. Zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Andulko, moc děkujeme. Dobré ráno z Brloho, kde je oblačno, mírný vítr a teplota je plus 13 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje Marie. I vám, paní Marie, krásný den. Větrní 11 stupňů, zatím polojasno, zdraví Zuzka a Honza. No a Zuzku a Honzu zdraví taky Matěj Vodička ze studia Českého rozhlasu České Budějovice, který vám připomíná, že ještě stále můžete posílat SMSky k nám právě do studia, přečteme si je zhruba za hodinu, tedy kolem čtvrt na devět. Ten postup je následující, stačí poslat SMSku CB mezera, počasí mezera a text vašeho přání na číslo 91103. Neváhejte a pozdravte nás přímo tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou hezké nedělní ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Celý tenhle ten projekt digitalizace a nového výzkumu Závišova kříže začal už před 10 lety, v roce 2016. Protahoval až do roku 2026, což je zajímavé, protože k roku 26 se nám váže hned několik kulatých výročí. Je to přesně 100 let od okamžiku, kdy bylo tehdejším vedením Akademie věd rozhodnuto o tom, že budou vydávány speciální knihy, monografie o těch nejvzácnějších pokladech tehdejšího Československa a Závišův kříž byl první takovou knihou, který tu řadu otevřel. Je to přesně 80 let od okamžiku, kdy se Závišův kříž po peripetiích druhé světové války vrací zpátky do Československa. Je to přesně 40 let od okamžiku, kdy skončilo velké restaurování Závišova kříže v roce 1986 a je to 10 let od toho, kdy byl zahájen ten nový moderní výzkum. Protože těch informací máme hodně o novém určení některých drahokamů, o výjimečnosti perel ze Závišova kříže. Dokonce se nám podařilo určit i provenienci těch kamenů, odkud ty kameny pochází, s tím, že je tam jedna veliká zajímavost a jeden drahokam by mohl být dokonce i český, což by byla veliká výjimečnost. Tak vedle toho máme teda i informace o těch relikvích, o tom vnitřku a o historii, tak jsme to vše zhrnuli do nové monografie, která je stejně výpravná po 100 letech jako ta původní. No a vyšla, nebo bude vydaná nová knížka, která se jmenuje Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu, kde jsou všechny tyhle informace zhrnuté, jsou tam výsledky celého toho moderního výzkumu. No a protože navazujeme na tu řadu o relikviáři svatého Maura a o Rožmberské hrobce, tak jsme šli stejnou cestou, je to tedy luxusní publikace s velkoformátovými fotografiemi od Martina Frouze, kde ukazujeme Závišův kříž v detailech, které návštěvník nikdy před tou vitrínou nemůže vidět a zhlédnout. Malinko odstraňujeme tu mystickou záři drahokamů a zlata proto, aby jsme se podívali na to, jak je kříž sestaven a jak přesně vypadají třeba ty filigránové stonky a jak je to vynutí nádherné a bohaté. No a tak, jak už jsou naši čtenáři zvyklí, tak to bohatě doplňujeme o QR kódy a přesah do virtuální reality. No a těma QR kódama ze stránek knihy se lidé dostanou do toho digitálního světa, kde můžou navštívit, prohlédnout si digitální kopii Závišova kříže, ale i digitální kopii jednotlivých částí ze samotného nitra.
1: Ještě jednou připomínám, milí posluchači, že o zmíněné knížce Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu budeme mluvit i dneska odpoledne, tedy krátce před 15. hodinou v rubrice Knižní hlídka, tak si nás nalaďte. Za chvilku, tedy za necelých 6 minut, už další krátké zprávy s Lukášem Pelikánem.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl včera v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Volkswagen snížil odhad ziskové marže na maximálně 1%. Dřív očekával, že se bude letošní zisk pohybovat mezi 4 a 5,5%. Důvodem poklesu jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche. Dál taky slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. Schwarzenberská granátnická garda si letos připomíná 10 let od obnovení své činnosti. Ve studijním centru v Českém Krumlově pokračuje série přednášek. Ve 14 hodin vystoupí Filip Mašek a posluchače seznámí s orlickou větví rodu Schwarzenberků. Pokračovat bude Zdeněk Bezecný o životě a literárním díle Bedřicha ze Schwarzenbergu. Sbor dobrovolných hasičů Ševětín přichystal odpoledne plné her, ukázek hasičské techniky a závodů. Velcí i malí si od 14 hodin můžou přijít vyzkoušet, co všechno musí zvládnout hasič. Výlet do Ševětína ale můžete zahájit návštěvou podzimního trhu. Prodejci zaplní prostor pod kostelem mezi 8 a 12 hodinou. Hokejisti Tábora druhé nejvyšší domácí soutěže prohráli s Bčkem Pardubic 2-4. Mají 8 bodů a jsou na 5. místě v tabulce Maxaligy. Další utkání mají na programu ve středu, kdy Kohouti nastoupí proti Beranům ze Zlína. A ještě počasí. Zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Teploty až 25, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D4 je nehoda ve směru z Prahy do Písku. Za exitem Lety na kilometru 64 narazilo osobní auto do svodidel. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme za sebou další krátké zprávy a před sebou výlet do jihočeské rozhlasové historie. Archivní perly si poslechneme hned po písnice od Jarka Nohavici.

0: Máme před sebou tradiční rubriku víkendového vysílání, tedy archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes v ní zjistíme, jak to vypadá uvnitř hráze přehrady. Do míst, kam se běžný návštěvník nedostane, se totiž před 10 lety podíval s mikrofonem redaktor Zdeněk Zajíček. V roce 2016 povodí Vltavy slavilo 50 let od svého založení a předně otevřených dveří zpřístupnilo taky vodní dílo Římov. Na návštěvníky čekal točité schodiště do podzemí, elektrárna, revizní a injekční štola, spodní výpust a nakonec 260 schodů zpátky nahoru. Průvodcem byl David Stach. V archivních perlách se teď do útrop Římovské přehrady vypravíme znovu.
1: Vodní dílo Římov postavený v letech 74 až 78. Primární účel tohoto vodního díla zásobení regionu jižních Čech pitnou vodou. Další vedlejší účel je částečná ochrana před povodněma do úrovně nějaký 10-20 letý vody zhruba a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, kterou taky uvidíme v rámci prohlídky. Z těch technických parametrů vodního díla hráze 47 metrů, dílka hráze 290 metrů, ta hráz vytváří jezero o dílce 13 kilometrů, měřeno teda v trase původního řečiště. Objem zadržované vody asi 34 milionů metrů krychlových, plocha zátopy při plném stavu 210 hektarů. Jinak hráz je teda sypaná z místních materiálů. Ta stabilizační část, nebo to, co je vidět, je teda lomový kamen víceméně. Ve prostřed té hráze je hlinitý těsnění ze sprašových hlín, který byly teda taky těžený tady nedaleko od místa výstavby. A funkční objekty na té hrázi, jako je ten přeliv, který jsme teďka přecházeli, združený objekt a štoly v hrázi, tak ty jsou železobetonový. To, co jsme teda teďka přešli, to je, jak jsem říkal, bezpečnostní přeliv, to je zařízení, který slouží k převádění těch povodňových průtoků. Kapacita jednoho toho pole je asi 130 metrů krychlových za vteřinu, dohromady teda 3 pole, 3x 130 je 390 kubíků za vteřinu, což je teda hodnota, která je víc než takzvaná stoletá povodeň. Stoletá povodeň je tady stanovená na nějakých 368 metrů krychlových za vteřinu a největší zatím zaznamenaná povodeň ze srpna 2002, tak tam měla hodnotu 470 kubíků. Čili to je nějakých zhruba 100 kubíků víc než je ta stoletá povodeň.
2: Procházíme už dolů do nitra srdce elektrárny a vůbec hráze. Jdeme po točitých schodech. Jestli si to pamatuji dobře, tak do zhruba 40-metrové hloubky pod úroveň koruny hráze. Jsme přímo v srdci Římovské přehrady. Kde jsme teď?
1: Jsme v takzvané dolní strojovně, kde se nachází uzávěry spodních výpustí a malá vodní elektrárna.
2: Tady jsou dvě turbíny, jsem si všiml, dvě. A ta výpust, ten tunel, ten vede kam?
1: To je vlastně komunikační část odpadní štoly a vede dolů pod ráz.
2: Kolik schodů jsme museli sešlapat?
1: Pokud jsme šli po těch točitých schodech, těch je 211. Takže teď jsme v tom združeném objektu, jak jsem říkal. Ten teda plní více funkcí, jednak se tady odtaď odebírá ta surová voda pro úpravnu. Je to zařízený tak, že vlastně po výšce toho objektu je 5 odběrových oken v různých úrovních, v různé loubce. A podle kvality vody, kterou získáváme z rozborů, tak se otevírá to příslušný, který okno pro ten odběr té surové vody. Samozřejmě se na úpravnu bere ta voda, která je nejlepší, nejčistší.
2: Stojíme pod hrází Římovské přehrady s Davidem Stachem a jeho kolegou, kteří nám dělali dnes průvodce při dni otevřených dveří vodního díla Římov. Pane Stachu, kam všude putuje voda z Římovské přehrady, co by vyčištěná a pitná voda?
1: Je to, dá se říct, vlastně v celém regionu jižních Čech. Hlavním spotřebištěm jsou teda České Budějovice a když spočítáme všechny ostatní obce, tak dohromady je to asi 350 tisíc lidí.
2: To znamená, to jde i mimo Budějovice někam dál?
1: Ano, jedna větev je natažená směrem Veselý nad Lužnicí Tábor a druhá hlavní větev je směrem Vodňany Strakonice a taková třetí menší větev vede směrem na Český Krumlov a Kaplici.
2: Když jsem byl malý kluk, pamatuji si ještě takové to staré panenské údolí Malše kolem Kozáků, nevykácené, nyní zatopené. My jsme se tam chodívali koupat, s koupáním je konec. A to platí do dneška na Římovské přehradě?
1: To platí do dneška a my doufáme, že to platit i bude.
2: Římov, Český rozhlas, České Budějovice, Zdeněk Zejček.
3: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Za 15 sekund bude 7:45 a to znamená, že je čas na to, abychom se znovu spojili s Tadeášem Gregorem z Českého hydrometeorologického ústavu, který už je s námi ve spojení, aby nám pověděl další podrobnosti o počasí. Tadeáši, ještě jednou přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak povězte, jaké počasí aktuálně panuje na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme polojasno až oblačno a teploty se pohybují v širokém rozmezí od 6 stupňů v údolích po 16 stupňů na některých místech v Pošumaví. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu, 13 stupňů, vane slabý jižní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1024 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 5 metrů za sekundu.
1: Psala nám posluchačka z Prachatic, kde je 15+, tak je to docela zajímavé, že takhle před Šumavou je teplo. Jaké počasí máme očekávat dnes?
2: Bude zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne pak bude od severozápadu přibývat oblačnosti a večer na studené frontě dorazí déšť nebo přehánky. Dnešní teploty ale ještě poměrně vysoko, mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách 17 až 20 a bude vás zpočátku slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: No a jaké počasí bude tedy panovat na jihu Čech v noci na zítřek a hlavně zítra?
2: V noci budou od severozápadu ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti, k ránu bude jasno až polojasno. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 7 až 4, bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra ráno pak jasno až polojasno, během dne proměnlivá, ale převážně velká oblačnost, s ojedinělými přeháňkami, které se vyskytnou zejména na severovýchodě kraje. Zítřejší maximální teploty 14 až 17, takže citelné ochlazení, na horách 11 až 14 a bude větrno, bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Myslím, že ty srážky přivítají nejenom houbaři, ale především taky ona sama příroda, pořád je docela půda vyprahlá. No povězte ještě, jaké počasí by mělo být v úterý.
2: V úterý bude převažovat proměnlivá, ale převážně velká oblačnost. V noci a ráno se jen výjimečně vyskytnou přehánky, zejména na severovýchodě kraje. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Úterní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 13 až 16 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: No a když jsem mluvil o té vyprahlosti, můžeme taky povědět, jaký je aktuální stav vod v jihočeských řekách. Bylo sucho samozřejmě, tak jak jsou na tom teď?
2: Na řekách je stále poměrně výrazně sucho, nebo nezvykle. Na Vltavě na Soumarském mostě 39 cm a je zakázáno splouvání. Vyšší Brod hlásí 62 cm, což je dostatečný vodní stav pro splouvání. Lužnice je nesízdná na Pilaři 107 cm, v Bechyni 78 cm a nesízdná je i Otava v Katovicích, kde je 35 cm vody. Včera na Lipně měla teplota vody 19 stupňů Celsia.
1: Opravdu žádná sláva. To byl Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu, který nám pověděl podrobnosti o počasí a my se spolu opět naposledy, tedy v jihočeském ránu, spojíme zase zhruba za hodinku. Tadeáši, moc díky a do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a my pokračujeme dál v jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jena Tiersena a Audrey Tautou. S krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin před 25 lety. Připomeneme ji už za chvíli.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: byli Genesis 7 minut před 8 hodinou. V Jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice v 8 hodin nás čekají zprávy a po nich si poslechneme písničky Cizí kapsy, ale teď jdeme na téma, které jsem avizoval před chvílí. V neděli uplyne neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: I have no idea, but that's so amazing.
5: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Občanští demokrati chtějí při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. Moskva hlásí zasaženou ropnou rafinérii. Lékaři ošetřili první pacienty po otravě houbami. Nejčastější příčinou je záměna muchomůrek. Slunečné a teplé počasí ukončí večerní přechod studené fronty. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskusi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinérii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři, žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Houbařská sezóna začala a s ní taky první otravy houbami. Záměna jednoho druhu za jiný bývá nejčastější příčinou otravy. Pravidelně si houbaři spletou muchomůrku růžovku s jedovatou muchomůrkou panterovou. Poznat by je měli podle barvy a vzhledu prstýnku. Další nebezpečí představuje muchomůrka zelená, říká Mikološka Libuše Kotilová.
6: Jedna plodnice stačí otrávit dva dospělé lidi a tam nejčastěji si pletou lidé tuto houbu s holubinkou a nebo dokonce i se žampionem. Neotočí tu houbu, lupeny jsou bílé u mochomůre, kdežto žampiony je barevné.
4: Jubilejní 60. ročník soutěže Concertino Praga zná své vítěze. Jsou jimi arménská flétnistka Ellen Virabianová a japonská houslistka Lin Tokuraová. Česko mělo v osmičleném finále nejpočetnější zastoupení. Trumpetista Vojtěch Stejskal získal v kategorii dechových nástrojů druhé místo, v kategorii klávesových a strunných nástrojů skončil violončelista Tobiáš Balkovský třetí. Laureáti se teď vydají na tradiční jihočeský festival Concertino Praga. Uskuteční se od 21. do 25. září. V pondělí vystoupí ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku, v úterý ve Vokově sále v Bechyni, ve středu v Táborské Střelnici a v pátek zakončí turné v Rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci.
0: Sport.
4: Hokejisti Třince porazili v předehrávce třetího extraligového kola Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100%. V 17 hodin začnou duely České Budějovice Olomouc, Brnohradec Králové, Liberec Kladno, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměří i 20. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Se zdržením počítejte na hlavním tahu 29 v Podolí 1 na Písecku. Opravují tam chodníky a provoz řídí Kyvadlově semafory. Tvoří se tam kratší kolony. Práce mají skončit závěrem října. Dobře dojeďte.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině raní. A to je zrovna teď. Dneska s písničkou, jež se v textu sice moc nepodobá originálu, ona také ve své původní podobě z kraje 70. let vzbudila hodně kontroverzí, ale i tak má pro své české posluchače výrazné kouzlo.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu,

0: Příjemná melodie, civilní zpěv a slova, jež nepostrádají smysl a vtip. Tak lze shrnout uplynulé minuty. Asi vám neobjevím Ameriku, když doplním, že ten, kdo se u této melodie zkoušel životu dál smát, tak jak mu to v povedeném textu předepsal Michael Žantovský, byl Pavel Bobek. A co sděluje originál? Zkusme první sloku. Holy přijel z Miami na Floridě stopem přes celé státy. Během cesty si vytrhal obočí, oholil nohy a pak z něho byla ona. A řekla, hele brouku, nechceš to trošku rozjet. Těmito slovy začíná písnička Walk on the Wild Side, v jejímž textu defilují další zkrachovalé existence, které společně s jejím autorem Lou Reedem potkáváme v ulicích New Yorku. A ten byl jeho městem, které znal od kanálů až po střechy mrakodrapů. Ale zatímco většina autorů málo kdy ve svých písních sestupuje až do těch nejnižších pater společnosti, Reed byl právě zde výtečným pozorovatelem a zároveň i vypravěčem tu opravdových, tu vyfabulovaných příběhů. Zajímalo ho, protože jsou mnohem skutečnější než šablonovité chování panáků v manažerských uniformách, kteří se snaží ovládat svět z kanceláří prosklených budov. Jednou folkař, občas provokatér, jindy tříakordový předchůdce punku či tvůrce elektronických vazeb a hluků, Lou Reed, byl neobyčejně zajímavým autorem, jemuž se i přes skromný vokální rozsah vyplatilo naslouchat. Jeho písničkové příběhy, ač polovyprávěné hlasem nespěváka, zůstávají pro ucho příjemné a pro mozek zajímavé. A to platí i pro tento velmi neobvyklý hit z roku 1972. Zdraví vás, Martin Schuster.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Počasí. Po pravidelném víkendovém pořadu písničky z cizí kapsy je 8 hodin a 15 minut a to znamená čas na počasí a taky čas na to, abychom si přečetli všechny vzkazy, které nám dnes do vysílání dorazily od vás, milí posluchači. Je jich celkem 10, hezký počet. Vezmu to od začátku, krátce před 6 hodinou raní nám psala třeba paní Marie z Plané nad Lužnicí, 8 stupňů, krásné hvězdy, klid, všechny zdravím a přeji hezký den. Rovněž před 6 hodinou jsme obdrželi zprávu Strohových Svinů, oblačno plus 8, pěkný den, všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. V 6:30, respektive po 6:30 jsme dostali pozdrav od Helči, z Prachatic 15 stupňů dost fouká, pěkný den všem i do redakce, krátce poté po 6:45 zase pozdrav z Jindřichova Hradce, na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 8 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Před 7 hodinou raní nám psala paní Andulka, ve Velešíně skoro jasno 11 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, mírný vítr a teplota je plus 13 stupňů, zdraví a hezkou neděli přeje Marie, to je pozdrav, který jsme obdrželi zhruba před hodinkou, stejně tak jako ten následující z Českokrumlovska. Větřní 11 stupňů, zatím polojasno, zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme, no a poslední 3 vzkazy jsou docela aktuální. Polojasno 12 stupňů, pohodovou neděli všem, František Volině, Černovice u Tábora 12,5 stupně Celsia, Folta, no a taky dobré ráno, Jindřichův Hradec u nádraží, klidno, jasno a teplota 8 stupňů Celsia. Příjemnou neděli přeje všem Milan. No a já vám moc děkuji, milí posluchači, za všechny vzkazy, přeji vám taky hezkou neděli, díky moc za vaši přízeň a pozornost a vysílání Českého rozhlasu České Budějovice samozřejmě pokračuje dál. Z muziky nabídnu třeba Ilonu Čákovou, Rangers nebo taky Václava Neckáře, ale především tipy pro volný čas, které si poslechneme už za chvilinku v našem vysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 8:30 je tady pravidelná várka tipů pro volný čas. Pojďme na to, Bernardice nabídnou od 10 hodin 13. ročník bernardického cyklokrosu. Sportovní program se odehraje v ulici K Posvátnému. Albrechtická hospoda v Albrechticích nad Vltavou otevře ve 13 hodin rodinný bazárek dětských věcí s názvem Pošli to dál. Do 17 hodin nabídne oblečení, hračky a knihy a

Cích. Tohle je docela zajímavé téma, znáte ho, milí posluchači, z našeho vysílání, konkrétně z oblíbeného rozhlasového pořadu Kořeny. Jdeme dál, klubovna Fara v Horní Stropnici otevře v 16 hodin výměnný bazárek. Komunitní program nabídne možnost poslat dál nepotřebné věci a získat jiné. No a teď jedno divadelní představení, konkrétně takové historické barokní divadlo v Českém Krumlově uvede od 17 hodin operu Antonia Draghiho Lo smemorato neboli Zapomnětlivec. Produkce potrvá do 8 večer a připomene málo uváděné dílo barokního repertoáru. A je to velká příležitost, milí posluchači, pokud jste nikdy nebyli v barokním divadle na zámku v Českém Krumlově, tak doporučuji, je to opravdu velmi zajímavý zážitek. No a kostel svaté Anny v Libínském Sedle nad Prachaticemi nabídne od 18 hodin koncert Tri opera diva. Hodinový hudební program je součástí Dnů evropského dědictví. Tolik nedělní tipy pro volný čas, milí posluchači, ať už vyrazíte kamkoliv, moc si to užijte. Přeji vám pokud možno klidný a hezký den. Vypadá to, že minimálně teď dopoledne počasí bude docela fajn. Pršet by mělo začít, jak jsme slyšeli, v počasí až někdy v odpoledních hodinách, ale snad jen velmi mírně. Ostatně počasí budeme zmiňovat taky zhruba ve 8:45, kdy se naposledy v dnešním jihočeském ránu spojíme s Tadášem Gregorem z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak si na to počkejte, do té doby zprávy v 8:30 taky s Lukášem Pelikánem, mým drahým kolegou. No a ještě nějaká muzika, skupina Rangers, taky Václav Neckář. Tak příjemný poslech.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksicht. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele a nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a sušší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují. Dobrovolní hasiči ve Větřní na Českokrumlovsku mají nové moderní vybavení pro své zásahy. Město pořídilo 6 kusů nových zásahových obleků, které výrazně zvýší bezpečnost hasičů. Poskytnou jim lepší ochranu proti sálavému teplu, vlhkosti i mechanickému poškození. Jak město informuje na svém webu, na nákup získalo krajskou dotaci 50 000 korun. První Street Food Festival dnes pořádá Kamenice nad Lipou. Na tamním Sokoláku u kulturního domu začíná v 10 hodin dopoledne. Kromě gastronomického zážitku se návštěvníci můžou těšit i na živou hudbu. Fotbalisti českobudějovického Dynama v sobotním 7. kole 3. ligy zdolali Arytmus Prahy 7-0. Z 16 body jsou aktuálně nejlepším týmem tabulky. Druhý český tým v lize, Písek, čeká 7. kolo dnes v pražských Kobylisích na hřišti Admiry. A ještě počasí. Zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Teploty až 25, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Semafory stále řídí kyvadlový provoz na silnici první třídy číslo 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Stavební práce tam mají trvat ještě zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i v 8 hodin a 32 minut. Věděli jste, že se s HPV před 50 setká až 80% žen a nejméně polovina mužů? Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit i nádor v oblasti krku, a to hlavně u mužů. Jak může pomoct očkování, to řekneme v reportáži už za chvíli.

0: Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů, a to přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Dělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou, a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdo, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Naposledy v dnešním nedělním jihočeském ránu míříme do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde už pozorně čeká Tadeáš Gregor, aby nás informoval tedy o počasí. Tadeáši, tak ještě jednou a naposledy dnes přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak stále, když se kouknu z našeho vysílacího studia, vidím slunce. Jaké bude počasí, respektive tedy jaké je aktuálně počasí?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách polojasno až oblačno a teploty mezi 10 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 16 stupňů, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1024 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 13 stupňů a polojasnou oblohu.
1: Ale my víme, že to sluníčko asi úplně celý den nevydrží dneska na jihu Čech, vidíte.
2: Bude to tak, zpočátku bude ještě polojasno až oblačno, ale odpoledne bude od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a večer dorazí na studené frontě déšť nebo přehánky. Dnešní odpolední maximál je ještě vysoko, 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vás zpočátku slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Tak alespoň přes den bude ještě takové to trošku mírné babí léto. Jaké počasí máme každopádně očekávat v noci na zítřek a zítra?
2: V noci bude od severozápadu ubývat srážky, nebo ustávat srážky budou a bude ubývat oblačnosti. K ránu pak bude jasno až polojasno. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 7 až 4 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra ráno jasno až polojasno, ale během dne proměnlivá, převážně velká oblačnost s ojedinělými přeháňkami, a to zejména na severovýchodě kraje. Zítřejší maximální teploty pouze 14 až 17 stupňů, na horách 11 až 14 a bude poměrně větrno s mírným severozápadním větrem 3 až 7 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: A zítra je pondělí, tedy začátek nového týdne. Jaké počasí bude tedy v úterý a ve středu?
2: V úterý bude stále proměnlivá, převážně velká oblačnost a v noci a ráno se ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severovýchodě kraje. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Úterní minima 10 až 6 stupňů a maxima 13 až 16 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. No a ve středu pak bude slunce více, bude převažovat polojasno, k ránu ojediněle s mlhami. Středeční ranní minima hodně chladná, 7 až 3 stupně a odpolední maxima mezi 15 a 18 stupně Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Takže se ochladí a taky trochu sprchne. Tak budeme to muset všechno zvládnout. V dnešním jihočeském ránu byl s námi taky Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který nám pověděl opravdu detailní podrobnosti o počasí. Tadeáši, díky moc a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Krysera doznívá v dnešním jeho českém ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Pokud se dnes, milí posluchači, chystáte zůstat s námi i odpoledne, pak tu pro vás mám jednu pozvánku k poslechu. I na dnešní odpoledne jsme pro vás připravili povídku a bude o lásce. O dávné lásce starého pana Holmajera. Jmenovala se Maruška Cihlářová a on se do ní zamiloval už dávno v 16 letech. Byla pro něj tehdy okouzlující, byť se o ní říkalo, že byla pro všechny. A bylo to vlastně i pravda. No a teď tu leží ta kdysi uhrančivá černovláska, dnes věkem a trápením sešlá ženská. Na zemi pan Holmajer vůbec neví, co se jí stalo.
1: Máňo, vstávej. Vydechne Holmajer vrhající stín na natažené ženské tělo. Když se nedočká odpovědi, neochotně se sehne a dotkne se jejího ramene. Maruška leží na zádech, oči zavřené, lýtka rozhozená do silnice. Hlava ale není přímo v trávě, všimne si Jiří. Asi to chytla i o ten obrubník. V dlani pořád tiskne starou nákupní tašku a v ní rozlitou skleněnou tříšť barvy červeného vína. Máňo, slyšíš mě? Sykne zblízka přímo proti jejímu popelavému obličeji. No tak, prober se, zatře se s ní. Máňa se však probrat nechystá. Teprve teď Holmajer vidí, že stín pod jejím krkem je krev.
0: Co se stalo jeho dávné lásce Marušce? Má rozbitou hlavu, ale ne, není opilá, jako často bývá. Zvládne pan Holmajer pomoct, když sám už nemůže na nohy, tak to se dozvíte v povídce Anny Bolavé Motýlí křídla Marušky Cihlářové. Dnes krátce po 14. hodině. No a to je z dnešního jihočeského rána vše. Za chvilku, tedy v 9 hodin, nabídneme další zprávy, které už připravuje kolega Lukáš Pelikán a po nich přijde na řadu dnešní Vltavín. Mějte se krásně, milí posluchači, užijte si neděli a vykročte pravou, jak říkávala moje babička, do nového týdne. Matěj Vodička děkuje za vaši přízeň a pozornost a od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí. Hezký den!

0: vám letošní žár trávník? Chřadne vám leknin v jezírku, nekvete agastache nebo se kroutí listy oleandrů? A co znamenají záhadně vykousané otvory v růžích? V Zelených světech budeme odpovídat právě na vaše zahrádkářské dotazy. Dozvíte se také, zda lze na zahradě vypěstovat mochyni ze semínek plodů koupených v obchodě. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těší se na vás Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dvěma pacientům ve Strakonicích lékaři díky screeningu odhalili rakovinu plic. Nemocnice je do celostátního programu časného záchytu zapojená od roku 2022. Vesnicí letošního roku jsou Boršice ze Zlínského kraje. Čeští tenisti postoupili do finálového turnaje Davis Cupu. Američany porazili 3-2 na zápasy. Bude zpočátku slunečno, později mraků přibude a večer zaprší. Zprávy má Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Zdravotníci ve Strakonicích díky screeningu odhalili dvěma pacientům rakovinu plic v časném stádiu. Nemocnice je zapojená do programu časného záchytu od roku 2022. Screening tam dosud absolvovalo 143 lidí. Na vyšetření kvůli podezření na rakovinu plic se ve Strakonicích čeká v průměru 30 dní, popisuje mluvčí nemocnice Kateřina Kožiluhová.
3: Screening se týká především současných a bývalých kuřáků ve věku 55 až 74 let, kteří mají za sebou 20 let kouření jedné krabičky cigaret denně. Pokud do této skupiny patříte, obraťte se na svého praktického lékaře nebo pneumologa. Ten posoudí, zda je pro vás zapojení do programu vhodné.
2: U rakoviny plic může včasné vyšetření zásadně ovlivnit možnosti další léčby. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
4: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
2: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milionu a 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vratslav z Pardubického kraje a třetí se umístili Všeruby z Plzeňského kraje. Ocenění regionální potravina kraje Vysočina získalo za své produkty celkem 9 výrobců. Farmáři soutěží například v kategoriích nápoje, masné výrobky nebo sýry. Značku regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství. Vysočinští výrobci ji převzali na Národní výstavě Dne českého strakatého skotu v Radešínské Svratce.
5: Letošní ocenění získalo 9 regionálních výrobků. Z těch masných výběrová tlačenka a vepřová plec. Z mléčných výrobků přírodní kozí sýr a vanilkové jogurtové kozí mléko. Ze sladkých pochutin mají teď značku tradiční mrkvance Spolné a Medánek. Ocenění dále získali i výrobci šťávy z kyseného zelí, jahodového džemu a květového pastového medu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští tenisti si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy americké 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal v závěrečné dvouhře týmových dvojek Jiří Lehečka. Táborská akademie prohrála v sobotním derby se Soběslaví 1-3. Po sedmém kole čtvrté fotbalové ligy je s 11 body na sedmém místě tabulky skupiny A, jen o příčku výš než Soběslav. Český Krumlov prohrál doma s příbramským Spartakem 1-3. Právě Spartak je zatím lídrem tabulky.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměří i 20. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pomalejší provoz očekávejte na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Českobudějovicku. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje silnici. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se s mikrofonem posadím do kočáru, který postavili někdy v polovině 18. století a kromě jiných v něm jezdil i kníže pán z pohádky Princezna Zemlejna. Natáčel jsem totiž v Pořežanech, v Muzeu vozidel, techniky a řemesel a mimo jiné jsem si tam poseděl i v kočáře, který filmaři použili ve zmiňované pohádce. Natáčel jsem s 25-letým Františkem Jiříčkem, který celou svoji sbírku, kterou tam uvidíte, začal shromažďovat ve svých 15 letech. A když už budeme u těch vzpomínek a vozidel všeho druhu, tak si ještě pustíme Libuši Šulcovou. Přesně řečeno záznam rozhovoru s Libuší Šulcovou, která letos oslavila 90. a která stále jezdí na své historické motorce.

0: Kolik toho je? To jsou osobní auta. A já to zkusím 2, 4, 6, 8, 10, 12.
1: My máme ještě ve dvou halách. V Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
0: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem už přes 30 let obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech. Já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních. Mimochodem, kočáry a historická auta, která tady uvidíte, nejsou k vidění jenom tady, ale mohli jste je už vidět na vlastní oči úplně někde jinde, ve filmech. Například v Beethovenovi, v Paganinim, Princezně Zemlejna, Nejkrásnější pohádce, v Pohádce z pekla štěstí, v Golemce nebo Dnech z rady.
1: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
0: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
1: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat. A jsem byl po dědovi například vojenský kufr dřevěnej a do toho jsem schraňoval starý dynama, žárovky, všelijaký části z jízdních kol. No, motorek moc ještě nebylo. No, pak jsem začal sbírat starý kola, motocykly. Po vojně, když jsem se vrátil z vojny ve 54. roce, no, tak jsem to rozjel naplno. To tady ještě bylo spousta vojenských motorek, jízdních kol a hlavně RAFový vozy, bryčky. No, tak ta sbírka se rozrůstala, jenže do toho rodného domu jsme nemohli. Tady byly JZD, které tady proti vůli rodičům postavili celý kolchoz. No a bylo tady 1400 prasat 40 let. No a my jsme museli, když jsme přišli z vojny, si najít byt úplně jinde, pod nájmu. No pak jsme stavili baráčky mimo Pořežany. A tady ta sbírka moje byla po příbuzných, protože moji příbuzní jsou většinou zemědělci tady v okolních vesnicích, bratranci, sestřenice. No tak tam se mohl uskladnit nějaký ty vozidla. Tady vůbec ani jedno vozidlo mi nepovolili. No, rodiče tady zemřeli ve smradu, protože plný dvůr byl močůvky, plná studně močůvky. Museli si chodit pro vodu do studánky na ves. No a nakonec brzy zemřeli. Otec v 60 letech a maminka v 58. No a pak to tady zůstalo na pospas. Až do roku 89, kdy jsme uplatnili nárok na náš statek. No a ono taky končilo JZD. A já jsem šel do důchodu, tak se sem nastěhoval do neopraveného bytu a začali jsme se synem to tady opravovat všechno. No a vykoupili jsme to za budov. Nejdřív tady byla renovační dílna, kde jsme, když jsme to sváželi, tak jsme začali opravovat na dílně. No a pro velkou návštěvnost zájemců v oslednutí veteránů jsme potom udělali to muzeum. Takže už je tady 30 let muzeum, které stále rozšiřujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavíne, ve kterém jsem se dnes vydal do Muzea historické techniky v Pořežanech a mým průvodcem je František Jiříček. Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
1: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
0: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. Prostě otevřou se dveře a vyklopí se na několikrát. Můžu si tam vlézt?
1: No jistě, že.
0: Tak počkejte, já si...
1: To operuje mimořádně tyhle pera.
0: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme a už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
1: Mimořádně dobře to operuje. No, lampy jsou svíčkový, tlačený pružinou ze spoda.
0: A kdo v tomhle kočáře jezdil?
1: No, jezdil ve 45 filmech už. No, kdo si jim jezdil předtím, to nevíme.
0: Jak je ten kočár asi tak starý?
1: No, někdy 1780, kdy zřídili to biskupství, tak ho převezli starší. Jak byl starý, to nevím.
0: Takže...
1: No, to je to unikát, když někam přijede na filmování a má tyhle původní originál cepera. Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Trezorové bance, anebo u nás zpátky. Nemůže nikde stát. To je ohromná historická hodnota.
0: Když se podívám dozadu, takže tady z pekla štěstí, pozdní láska, nejkrásnější hádanka. A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Tak vlastně byli
1: to on, nejkrásnější hádanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
0: Když si pustíte pohádku Princezna Zemlina s pořadovým číslem 2, tak zhruba uprostřed filmu, asi tak ve 47. 8. minutě, přijíždí kníže pán se svým doprovodem do Mlejna. A přijíždí v kočáře, ve kterém já jsem právě teď seděl. Ono to vypadá velice romanticky, velice hladně, plynule. Ale ona ta jízda úplně jednoduchá nebyla. Jednak nebyly rovné silnice, jednak ten kočár opravdu houpá, ale hlavně ten požitek z jízdy, no já nevím, jestli by to někdo vyměnil za dnešní auta. Jak taková jízda probíhala?
1: Zadní lokaj, když kočár byl v provozu, tak dělal ochranku ze zadu. Správně měl stát tuhle na tom stupátku, ale když byla dlouhá cesta, tak se taky sednul na sedačku. A okýnkem na zadní části kočáru se domlouval s panstvem a obsluhoval to tak, že odemýkal, odvíral, skládal schody. Zadní lokaj. Tady seděl forman, který ovládal 4 koně a lokaj seděl vedle, na pravé straně a dělal ochranku ze předu a obsluhoval pravé dveře. Jo, zámek, dveře, schody. A dělal servíta na cestách. Tady měli špajs suchej.
0: Takže jo. Přímo pod tím kozlíkem dole, tak jo. To je vlastně špajska.
1: Jo.
0: To byla.
1: No, tady měli potraviny, takže on dělal servíta, když byly zastávky.
0: A tohle se sklopilo a auto měli opřené nohy.
1: Jo, to je opěrát pro nohy obou. Tady bylo vojíčko, rozpory. Kočár je ohromně těžký a nemá brzdy. Takže koně to nejenom tahli, ale taky to brzdili.
0: No a jak se to jinak brzdilo?
1: Koňma, těma vojaty. Koně mají nejenom rozpory, kterýma tahnou, jo, těma popruhama nebo řetízkama, ale mají také návojníky uchycený na chomoutu a s řetízkama to vede na konec ojete, že ten kůň, když začne pomalu klusat, tak brzdí těm vojetem ten kočár.
0: Teď stojíme u zadního kola. Vydržíte kolo za loukoť. To znamená, to je ta vzpěra uprostřed.
1: Každý kolo musí být vykloněný dovnitř. To znamená, tohle bývá habr, ta nába.
0: To znamená ten prostředek.
1: Ten prostředek. Tohle to bývá jasan. a ty loukotě kolem. Jo,
0: to znamená, ty vzpěry, paprsky bývají jasanové?
1: Jasanový, protože jasan je pevný dřevo na dílku. No a tohle bývá dubový, anebo u chudších vozidel bývá bukový. Princip je takový, že když vozidlo jede a houpne se na stranu, tak kdyby nebylo vypouklý to kolo, tak kdyby to bylo rovně, tak se to vyvalí, ty příčky. Ale

0: Takže proto to tak houpám, protože vlastně celá ta skříň toho samotného kočáru je zavěšena tady na těch popruzích.
1: No, tadyhle mají odkládací prostor zevnitř.
0: Říká František Jiříček v Muzeu historické techniky v Pořežanech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se teď z doby baroka a od kočárů, za kterými se prášívalo, vydáme do poloviny minulého století, do 40. let, kdy se sice za kočáry neprášilo, ale vydatně kouřilo. A to ne za kočáry, ale za automobily, které jezdívaly na dřevoplyn. Protože v Pořežanech, konkrétně v Muzeu historické techniky v Pořežanech, kde natáčíme dnešní Vltavín, mají toho i přímý doklad.
1: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne. To znamená, když Němci vybouchli u Stalingradu ve 42. a 43. roce a nedostali se přes Kavkaz do Azerbajdžánu, do Baku pro ropu, tak Hitler nařídil, že ve všech podaných státech Německu, jako jsme taky byli my, protože

0: litorál Čechy a Morava. Žádný benzín, žádná nafta pro civilní auta. Osobáky se museli odstavit, akorát sanitky měly nějaký malý příděl benzínu a nákladáky, aby mohli odvážet zemědělské dodávky Němcům, tak se předělávali na dřevoplyn. Němci to testovali před vypuknutím druhé světové války v Kolíně nad Rýnem. Fabrika se jmenovala Jenbert, Kolín nad Rýnem. Takže my máme namontovaný ten německý dřevoplyn. A provoz byl takový, že sedláci, kdo měl les, museli řezat palíky z lesa a suchý, odezdávat pytlích Němcům do velkých skladů, do okresních měst za pár korun. Špalíčky byly nejlepší z tvrdýho dřeva, které byly vydatnější. Můj otec třeba, my jsme neměli bukový lesy, tak jsme to dělali z borových špalíčků a vždycky se to vozilo do Tejna a tam proti domu kultury byly tři ohromné staroly, které byly plný dřevěných špalíčků. No a provoz byl takový, že se nasypali, když se chtělo jet, tak se vyčistil kotel od popele, nasypali se špalíčky a zatápilo se tak hodinu před jízdou. No a když se jelo, tak dojezd byl s nákladem tak do 10 kilometrů. Už to zastavovalo, už to nemělo sílu. Jezdilo to na půl výkonu prostě. Tak se muselo znovu zastavit, proroštovat v tom kotli dlouhou tyčí železnou žráběma, přeložit další špalíky, zavřít výkon na tom vyvíječi a čekat nějakých 5 až 8 minut, než to prošlo filtrama zase, no pak se jelo dál. Tady je to, když se zatápělo, tak tady v tom dolejším otvoru odcházel hustý kouř, sycený plynem, tady tou rourou, na dlouhý filtr pod korbou, ležatá nádoba dlouhá, plněná dřevěným uhlím a z druhé strany auta, z levé strany je odechtovací nádoba velká. A když se to zhruba odechtovalo, tak se to vedlo ke předu, před auto, na nárazník. Na předním nárazníku je kulatá nádoba dělená. V první polovině je drcený korek, mezi těma nádobama je chladič, vzduchovej velký, před chladičem motoru, předsazený před nárazníkem. No a z toho chladiče zase pokračuje ten plyn ještě s dechtem do poslední nádoby, kde se usazuje poslední dehet. A odtud už jde potom nasměšovač k motoru auta čistý vychlazený plyn, na který už to jezdí.
1: Takže ten plyn se používal místo benzínu jako pohonné hmoty.
0: Místo nafty a benzínu.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
0: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak tohle mu udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla.
0: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
1: Takže v podstatě takové tykadlo, které je vystrčené do přední, buď levé nebo pravé části auta.
0: Auto si pořídil velký zahradník, byl to Bulhar a měl zahradu v Českých Budějovicích. Jak je hostinec s Suchým Vrbným v Pětědomí, tak naproti tomu hostinci bylo velké zahradnictví u Bulhara. A on rozvážel tímhle autem boží zeleninu po městě. Ve čtvrtek bývaly prodeje zeleniny u kláštera, tak tam vozil zeleninu. Rozvážel s tím mouku vozátku z Boršova a pivo ze Samsonu. Jo? V těchto dřevěných sudech, které jsou k vidění ještě na korbě. Jo? No a město České Budějovice koupilo tu zahradu od něj a se záměrem, že tam vystaví obytnou čtvrť, domy, zástavbu bytovou, několika patrový baráky, což se stalo. No a dělníci, kteří likvidovali ty zahrady, ty skleníky, a tak veprostřed byla bouda zamčená na zámek, ale Bulhar už měl peníze a byl pryč. No, tak se nevědělo, co v té boudě je. Nakonec vzali krumpáč, utrhli zámek a zjistili, že tam je nákladní auto s dřevoplynem, tohle, o kterém mluvíme, a byla tam taky velká zásoba dřevěných palíků ještě. No a tak stavař, stavby vedoucí rozhod, že to rozřežou autogenem a dají to do šrotu. No a dříví se rozvezli lidi z okolí, ty špaličky na pálení. No a přišel jeden náš člen veteránkár klubu Českobudějovického, jehož já jsem nejstarší člen, a ten to zachránil. Já ho nechci jmenovat. A ten to využil, jezdil s tím na nějaký krátký filmy a nakonec neměl místo pro to, garáž Budějovicí, kde by to garážoval, tak ten stál na nábřeží Labutí, tam blízko Prioru, kde bydlel v paneláku. No a měl na tom plachtu a měl v tom poskovávané spousta věcí na motocykli a tak dále, protože je taky sběratel. No a oni mu tam vlezli všelijaký zloději a vykradali mu to. Tak jako kolegu mě žádal, jestli bych mu to tady v muzeu neuskladnil. No a tak jsme se tak dohodli, že jo, a nakonec, když přestal být zájem o filmování, tak jsme se dohodli a koupili jsme to od něj a je to naše.

0: Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a když už jsme do této chvíle probírali různé vozy a povozy, tak já vám teď s radostí přidám jeden archivní rozhovor s motocyklovou legendou naší republiky, s Libuší Šulcovou. Je to záznam z roku 2016 z Rally Křivonoska, kde Libuše Šulcová oslavila osmdesátiny a je jedinou ženou, která v současnosti stále jezdí a především řídí historický motocykl se sidecarou. Já už jsem o ní psal před lety, ještě jako novinář, ale to jsme si tenkrát spolu povídali po telefonu. Její životní osud mne zaujal a tak jsem si pochopitelně nemohl nechat ujít chvíli, kdy se potkáme osobně. A to se stalo v roce 2016 právě na Křivonosce. Paní Šulcová, vy jste mi právě teď podepsala knížku svoji a ta knížka nese titul Augustin Šulc.
1: Měl
0: jsem motocykl rád. To je knížka, já myslím, že sice pravda, ano, o Augustinu Šulcovi, nicméně z velké části mluví taky něco o vás. Vy jste prototyp takové té správné ženské, takové té energické, plné života. Jak to děláte? To jste zdědila, nebo to máte nějak jako vypěstované, naučené?
1: Na to vám nedokážu úplně jasně odpovědět, ale musím říct, že vlastně moje kariéra životní začala tím, že jsem jako první děvče vystudovala průmyslovou školu strojnickou v Betlémské ulici, kde dosud nikdy žádné děvče nebylo. A tam jsem poznala svého muže, svoji životní lásku. A tím vlastně to bylo dané, protože on v té době už jezdil terénní závody a mě to chytlo taky. Sice jsem nejezdila závodně, ale jezdila jsem s ním. No a pak teda po čase jsme se vzali, máme 3 děti, 6 vnoučat. A když jsme šli do důchodu, tak jsme se vlastně vrátili k motocyklům. Všechny motocykly BSA, které byly, tak nám samozřejmě komunisti sebrali, tatínkovi hlavně. A tatínek si v 50. letech, když ho propustili, tak si koupil motocykl 600 BSA, s kterou jezdil vlastně do konce života. Tu máme ještě doma, ta je z roku 35. A od švagrovi jsme koupili 770, s kterou je tady syn, a ta byla ale porouchaná. Tak manžel koupil motocykl samotný a mě v roce 2000 postavil motocykl, s kterým teď jezdím. A na tom, když mi ho dával, tak říkal, to je k narozeninám minulým a budoucím. Takže jako pro mě, já jsem ze začátku jezdila kvůli němu. A pak mě to chytlo. A v roce 2006 manžel zemřel a bylo jeho poslední přání, abych jezdila dál, až tu nebude. Začínat jako bez něj bylo hodně těžké. Ale já jsem vlastně pochopila, že on mezi těmi veterány zůstal a to mě drželo. A myslím si, že ta energie, kterou mě ten můj úžasný mužský dal, tak ta mě drží.
0: Ta motorka, to je ten zelený fešák, vedle kterého teďko stojím?
1: Ano.
0: To je opravdu nádherný dárek. Co to je za typ?
1: To je motocykl BSA, je to čtyřtakt z roku 28. Manžel to musel zrepasovat, protože byl zadřený válec, bylo zapotřebí nový výbrus a tak dále. A sidecar jsme koupili od kamaráda a tohle všechno prostě postupně dal manžel dohromady.
0: No ono je úžasné vás pozorovat už jenom, když jste na tom přijížděla, jak jste tak zkušeně zarejdovala přesně sem s tím do tohohle stanu. To je neuvěřitelné vidět, že to máte opravdu, jak se lidově říká, v paži. Je těžké to ovládat, tuhle motorku?
1: Tak nic není těžké, když to člověk umí. Že náš Pavel Ploc byl letec na lyžích a taky říkal, to nic není. Ne, musí se to člověk naučit. A můj muž byl motorista od Pána Boha a já jsem se to musela hodně, hodně učit. A podařilo se mi naučit se poměrně dost. Jinak k tomu, jestli je to těžké nebo není těžké, je to úplně jiné než na solu. Protože na solu ten motocykl položíte do zatáčky, tady máte možnost jenom vodorovnou polohu. A protože jako ramena hodně trpí, tak se musí měnit těžiště. A vždycky do středu zatáčky se člověk musí vysadit. No a ono se to pak otočí skoro samo.
0: Já jsem se vás zeptal na vás a stejně jste začala povídat o svém manželovi a o vašem vztahu. Dnes je taková doba, kdy ty vztahy poměrně dost haprují. Co byste vzkázala takovým lidem, kteří třeba teď řeší nějakou krizi svojí? partnerskou?
1: Já si myslím, že je to o úctě. O úctě jeden k druhému. A ta láska, která ze začátku je prostě ohňostroj, tak ta se postupně přemění v nádherný a trvalý vztah. A jestli sem tam něco zaskřípe, ono za to táče to nebylo jednoduché, tak o to víc, na všechno musí být dva. A o tom je vlastně to, vážit si toho druhýho a snažit se, aby ten druhý byl spokojený. A ono se vám to vrátí tak nádherně, že... Jenom vám musím říct, že mě bylo 15,5, když jsem se poznala s manželem a bylo mi 70, když manžel odešel. A já jsem se musela učit znova žít. Bylo to nesmírně těžké. A děkuju veteránům, děkuju všem těm hujerům, kteří mě podrželi. A teď je to prostě jako moje rodina.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kavárnou se tentokrát vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu, a přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude nedělní kavárna. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Pavla Kuchtová přivítá dramaturgyni Pavlu Žílovou.

0: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem. A jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy – Bullwhips Hall of Fame. Jak se k tomuto odvětví dostal, jak dlouhou má tradici nejen doma i ve světě a je práskání bičem skutečně jenom o síle? S Martinem Štulou si o tom popovídáme v pondělí 21. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Případů nákazy lymskou boreliózou je proti loňsku skoro dvojnásobek. Statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. Plzeňský kraj zrušil soutěž na stavbu nového pavilonu v Klatovské nemocnici. Po aktualizaci cen ji chce vyhlásit znovu. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupí až k 25 stupňům. Večer zaprší. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu hlavně zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Héniga z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
2: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
0: Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. Plzeňský kraj zrušil výběrové řízení na stavbu nového pavilonu v nemocnici v Klatovech. Příprava projektu trvala zhruba 4 roky a stavba má podle něj stát 500 000 000 korun. Do soutěže se ale přihlásil jen jediný zájemce. Proto teď chce hejtmanství nechat ceny aktualizovat a vyhlásit výběrové řízení znovu, potvrzuje ředitel klatovské nemocnice Ondřej Provalil.
3: Mohlo se stát, že došlo ke změně cen stavebních materiálů, služeb doprovodných, minimální mzda se zvedla v mezičase, tak ten projekt necháme posoudit nějakým externím projektantem a potom vyhlásíme veřejnou zakázku znovu s tím, že nově byl návrh asi o cca 100 milionů víc.
0: Vyhlášení nového výběrového řízení zabere zřejmě několik měsíců. Samotná stavba má trvat přes 2 roky. V novém pavilonu klatovské nemocnice bude urgentní příjem, laboratoře, interna a po dostavbě se do něj mají přesunout i další oddělení. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dnipropské úřady informovaly o 4 zraněných.
4: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Ve třetím kole házenkářské extraligy prohráli Strakonice na domácí palubovce s Karvinou 32-35. V letošním ročníku nejvyšší soutěže zatím nezapsali ani jednu výhru a jsou na posledním místě tabulky. Ve společné československé házenkářské interlize žen hráčky Písku zvítězili nad Mostem 35-30 a je to jejich první letošní výhra.
5: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměří i 20. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje 1, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 3 u Hubenova nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku zasahují hasiči u požáru dodávky a záchranáři jsou na hlavním tahu 20 u Plástovic na Českobudějovicku. Osobní auto tam sjelo do pole. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem prsk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No, vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidea.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedl, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Je to, myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
1: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
0: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
0: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
2: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
0: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
1: Fakt? To nevím ani.
0: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
0: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
0: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
1: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
0: havířský.
1: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
0: Barvě.
1: Fakt, jo.
0: To bude černý.
1: Dobře. Černě jak bota to kakao.
0: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
0: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
1: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjí to vůbec, jako to všechno zničím.
0: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
1: Na kamarády.
0: Tak, teď to přeneseme do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
0: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
1: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
0: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
0: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
0: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: Ano.
0: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
1: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
0: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
0: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
0: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
0: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne.
0: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
1: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
0: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
1: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
0: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
0: den.
1: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
0: Každopádně

0: chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnku to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, já to já vidím. No. Takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavonil nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet a tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo, to bylo.
2: Jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně volnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Mlékárny se obávají zdražení mléka kvůli suchu a nedostatku krmiva. Do záchrany historického letadla odstaveného na letišti v Hosíně se může zapojit i veřejnost. Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský dabing získala Regina Řandová v kategorii mužů Jan Dolanský. Na jih Čech dorazí studená fronta, ještě přední teploty vystoupí až k 25 stupňům. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Horší úroda způsobená suchem může vést ke zdražení některých mlékárenských výrobků. Obávají se toho oslovení producenti z Vysočiny. Zemědělci mají problémy se zajištěním dostatku krmiva pro zvířata. To se může promítnout například do cen mléka.
4: To bude pro nás jako komplikovaná situace, protože ta surovina, když se zdražuje, tak pro nás je hrozně komplikovaný zdražovat potom to naše zboží pro řetězce.
5: Popisuje své obavy ředitel jaroměřické mlékárny Bedřich Štěcher. V řetězcích se zdražení obvykle promítne až se zpožděním a mlékárny pak mají ztráty. Letošní sucho a špatná úroda se ale podle viceprezidenta agrární komory Leoše Říhy projevit musí.
6: My jsme zkrátka v minulém roce měli dobré výnosy, vysoké náklady, blbý ceny. V letošním roce k tomu máme ještě ty blbý výnosy. Z hlediska rostlinky. A těšíme se, že se logicky zvednou ceny, což si myslím, že musí nastat.
5: V některých chovech hrozí i utrácení zvířat kvůli nedostatku krmiva, což by mohlo ovlivnit ceny mléka i do dalších let. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Legendární letadlo Antonov AN-2 se dočká opravy. Tento sovětský dvouplošník, přezdívaný Andula, dlouho chátral na letišti v Hosíně u Českých Budějovic. Do vzduchu ho chtějí vrátit letečtí nadšenci a českobudějovická firma Jazz Air. Projekt může podpořit i veřejnost, doplňuje Jakub Zeman z Československého aviatického klubu.
7: My už jsme spustili sbírku na serveru Donio, jejímž cílem je získat prostředky na pořízení nového funkčního motoru. V současné době se nám podařilo vybrat už přes 150 tisíc korun. Cílíme však na částku 1 200 000 korun, což je limit k tomu, abychom vůbec mohli pořídit nový funkční motor.
3: Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Maria, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Františka Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
8: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
3: Zvláštní cenu za dětský dabing do 15 let dostal Matěj Hezký z roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Mimořádnou cenou pak porotci ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Sport.
3: V 7. kole jihočeského krajského přeboru fotbalisti Oseku zvítězili doma nad Dražicemi 5-0 a poskočili na první místo v tabulce, o které se zatím dělí s Dolním Dvořištěm. Oba týmy mají shodně po 16 bodech i stejný rozdíl skóre. Dolní Dvořiště remizovalo s Olešníkem 1-1. Výsledky dalších zápasů: Mirovice Kaplice 0-3, Meteor Tábor Semice 4-2, Zlatá Koruna Roudné 0-1 a Jindřichův Hradec Protivín 3-0.
0: Počasí.
3: Očekáváme oblačno, od severozápadu se bude zatahovat a večer dorazí déšť nebo přehánky. Do té doby naměříme 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách až 20. Mírný západní vítr se večer změní na severozápadní, biozátěž je na jedničce.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Po požáru odstavená dodávka překáží na hlavním tahu 3 u Hubenova u Kaplice na Českokrumlovsku. Na silnici 20 se mírně zdržíte u Plástovic na Českobudějovicku. Auto tam sjelo do pole. Další nehody jsou v Českých Budějovicích v Kněžskodvorské ulici u Unihoby, v Zátiší u Mladé Vožice na Táborsku a v Českém Krumlově na sídlišti Plešivec. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne, přátelé. Na zahradách zažíváme relax, pohodu i práci, radost z květu a výpěstků, ale také občasné trable, jako například spálený trávník, uvadající letnin v jezírku, okousané listy růží anebo nekvetoucí agastache. A právě s těmito dotazy se na nás obracíte a my vám v dnešních zelených světech pomůžeme vaše trápení vyřešit. U poslechu magazínu pro milovníky zahrad vás vítají Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: My se v dnešních zelených světech budeme věnovat vašim dotazům, přátelé. No a tady je první z nich. Poraďte, čím prakticky osázet docela prudký svah. O krásu až tak nejde, hlavně aby nebylo nutné vynakládat velkou péči na údržbu. Asi 70 metrů čtverečních, běžná půda slunce. Tak Pavle, potřebné informace máme a teď jak s tím vynaložit?
1: No a ještě asi, aby to nebylo úplně až tak moc drahé, že Hanko, to k tomu také patří. To bych řekl, že toto je takový docela modelový příklad, běžná situace, teda až na ty čtvereční metry, kterou často mnoho lidí řeší, protože má třeba novostavbu a má to trochu vyvýšené. Tyto svahy, já tomu říkám takové zbytkové svahy, se často vyskytují kolem těch domů a je to problém, protože pokud se to zatravní, tak jsou s tím starosti, neroste to dobře, na prudkém svahu s tou sekačkou nebo strunovkou pracovat není úplně šikovné, takže naštěstí existuje pár druhů rostlin, které jsou pro tyto situace velmi vhodné. Mým favoritem je jeden druh pámelníku. Teď se možná naši posluchači vystraší, protože ví, že pámelník jsou ty bílé kuličky praskací. Takové to obyčejné sídlištní křoví, které opravdu, když se nechá zanedbané, tak nevypadá úplně dobře. Ale toto je odruda, která má velmi specifické vlastnosti. Jmenuje se Hancock. Je to, ještě jednou to řeknu celé jméno té rostliny, latinsky Symphoricarpus chenaultii, a odruda je Hancock. Píše se to Hancock. V tomto případě je důležité bazírovat na té odrude, protože všechny ostatní se chovají úplně jinak. Ostatní pámelníky, buď miniaturní, nebo i ty větší, rostou vzpřímeně nahoru. A tato odruda Hancock, ta sice dělá dlouhé výhony, ale oni vlastně svojí hmotností připadávají a dostávají se téměř do vodorovné polohy. Tam se potom jakoby umí rozvětvit, takže udělají úplně nádherný svěže zelený pokryv toho svahu. Řekl bych, že je zapotřebí, pokud jsou ty rostliny pěkně vyvinuté, dobře narostlé, používat kolem 4 rostlin na čtvereční metr. A tyto rostliny potom dělají velkou parádu na tom svahu. V podstatě udělají takový jakoby porost, který může být kolem 40 cm vysoký za běžné okolnosti, ale když tam nechá dlouho ta rostlina, tak je schopna narůst trochu více, ale je dobré jedno za 4, za 5 let do toho vlítnout, jak se říká, s nůžkama, a někdy v březnu to celé sežiznout třeba 5-6 cm nad zemí, na ježka, a ono to potom krásně obroste a tu půdopokryvnou funkci to splní. Navíc to dobře funguje proti plevelu, protože když to zaroste, tak tam plevel nemá žádnou šanci a dobře to zpevňuje ten svah. Ještě možná jednu důležitou věc při té výsadbě je důležité ten pozemek dobře odplevelit, protože když jsou tam třeba pampelišky nebo nějaké nízké rostliny, tak ten pámelník to zvládne a zakryje je. Ale pokud by tam byly nějaké bodláky nebo pír, který je schopen jakoby prorůst nahoru a dostat se ke světlu, tak už se tam stane věčným sousedem k těm půdopokryvkám. Takže první krok je dobře odplevelit, druhý krok je trošičku připravit tu půdu, malinko je skypřit a potom sázet ty rostliny. Myslím, že ten dotaz dorazil v dobrém termínu, protože podzim je na to skoro lepší trošku než jarní období.
0: Když už jsme u těch svahů, Pavle, taky jsem viděla několikrát osázený svah a byl zamulčovaný třeba nějakou tou štěpkou. Říkám si, je to dobrý nápad, nesveze se potom ta štěpka dolů?
1: No, velmi záleží na tom materiálu. Někdy, když je ta štěpka tak akorát hranatá, že dobře nasekaná a ten svah není extrémně prudký, tak ona tam i celkem drží, ale to už je jenom taková třešinka na dortu. Štěpka jenom pokryv, ale my potřebujeme dostat něco do té půdy, nějaké kořeny, které prorostou tím půdním profilem a udělat tam takové síto a tu půdu podrží. Takže to je vlastně efekt číslo 1 a potom efekt číslo 2 je to, že nad tou zemí se vlastně vyvine nějaká zelená hmota, která zabrání růstu plevelu, dá se na to dívat. V tom dotazu byla poznámka, že to nemusí být moc hezké. Tak ono to z mého pohledu hezké je, je to svěže zelená barva v jarním období a potom taková jakoby běžná zeleň, která na podzim jde do nějakých žlutě, hnědých odstínů, takže vůbec to nehezké není, ale tam nejdůležitější to, aby to dobře fungovalo, aby tam se nemuselo pořád prostě s nějakým nářadím, náčiním, s rukama pracovat, aby ten svah nebyl za trest, aby to byla součást pohodlného, příjemného bydlení.
0: Tak to byl první z dnešních dotazů a na další se dostane zase za chvilku.

0: V Zelených světech dneska odpovídáme na vaše dotazy, které se nám tady sešlo docela požehnaně. A tak jsme se rozhodli dnešní vydání Zelených světů věnovat právě vám. Poměrně častý dotaz. Naši posluchači se taky potýkají třeba s poškozenou kůrou stromu a chtěli by tomu stromu nějakým způsobem pomoci. Jak na to?
1: Ano, Hanko, je to poměrně častá záležitost. Úplně první, co vlastně přichází těm mnoha lidem na mysl, je to, že by měl nějakým způsobem tu ránu zamazat, aby se tam nedostávala třeba nějaká infekce nebo nějaké nemoci do té rány. To by možná byla dobrá odpověď někdy v 80. letech nebo v 90. letech minulého století, kdy se vlastně takto přistupovalo ke stromům. Dnes už jsme trošku pokročili v tom pochopení, jak strom vlastně funguje. Takže co se týká té rány samotné, tak tam můžeme nejlépe ostrým nožem, pokud máme k dispozici, tak trošku zarovnat takovou tu střepatou kůru, udělat tam takový jakoby hladionký, lehký řez, aby se ta kůra nestrhávala, aby tam nedocházelo k nějakému dalšímu mechanickému poškození, kdyby tam byl nějaký dotek. A to je vlastně z toho hlediska té rány úplně všechno. Ale my máme ještě několik dalších možností, které bychom mohli, ale měli využít, a to je vlastně to, že bychom měli pracovat na tom, aby ten strom byl v absolutné kondici, aby mu bylo dobře. Protože strom, který je zalitý, strom, který má dostatek živin, strom, kolem kterého neposkakují houfy lidí a nezutňují půdu vlastně nad tou kořenovou soustavou, tak má šanci, aby dobře fungoval. A to my chceme, aby měl zdravé větve, aby měl hodně listí. A to listí ze sluníčka získá hodně velké množství energie a díky oxidu uhličitému, který pojme ze vzduchu, tak ten uhlík, který mu z té fotosyntézy zbyde, když to řeknu tak velmi zlehčeně, použije na tvorbu dřevní hmoty, takzvaného kambia. To je to hojivé pletivo, které je schopné tu ránu postupně úplně uzavřít. Takže my potřebujeme jediné, aby strom byl v kondici, dobře fungoval, a když funguje, tak se s tím poradí velmi dobře i sám.
0: Pojďme na další dotaz. Máme malou zahradu za domem, která toto léto skoro celá schořela, hlavně trávník. Víme, že zase obživne, ale v létě jsme na zahradě nejvíce a ten pohled nás prostě nebaví. Rádi bychom zahradu předělali, ale nevíme, jak na to. A my poradíme.
1: Já myslím, že ano, protože toto je vlastně takové semínko nového myšlení, které mnoho lidí zasevá právě kvůli té nespokojenosti té zahrady v letním období. My jsme na tom poměrně podobně, ale nemůžeme úplně z té konkrétní situace vyvodit to, co bych radil tady těm lidem, kteří se ptají na tento problém. Myslím si, že budeme mnozí se snažit, pokud to bude trochu technicky možné, omezovat trávník kvůli tomu, že v letním období, pokud není zalévaný, tak opravdu vypadá často velmi tristně. Takže moje rada by asi byla, kdybych tu zahradu viděl, že bych si vzal třeba provaz a zkusil bych si tím provazem v tom trávníku udělat jeden nebo více ostrovů, které by mohly ten trávník jakoby úplně nahradit. Vně těch ostrovů bych si měl představit, že by se ten trávník zcela legitimně zrušil, půda by se tam zryla a připravila by se tam půda pro jinou výsadbu, a do těch ostrovů bych přemýšlel nad výsadbou nějakých nových rostlin. Kdyby to bylo moje, tak asi bych se snažil do té zahrady dostat nějaký strom navíc, možná, že už tam nějaký je, ale nějaký strom navíc, a do podrostu toho stromu třeba nějaké skupiny trvalek, ale je možné třeba udělat to jenom z trvalek, anebo je možné, a to také nevypadá špatně, pokud ta rodina by třeba byla nakloněna k tomu, že každý rok bude trošku na tom místě pracovat nějak jinak, tak do těchto ostrovků vysázet jednoleté rostliny. A tam jsou zase dvě možnosti, buď ze sazeniček, které si ta rodina co má vypěstuje nebo koupí, anebo z přímého výsevu prostřednictvím nějaké letničkové směsi. To je velmi kreativní, velmi zábavné, s úžasným efektem polovině léta, ale s nějakou dobou čekání, kdy musíme prostě zkousnout to, že jsou tam jenom nějaké drobné rostliny, které vypadají jako, že jsou to různé druhy plevelu, které se ale nakonec vyvinou do pestré kvetoucí letničkové louky, která je na jeden rok.

0: My se v Zelených světech věnujeme vašim pěstitelským dotazům a Pavle, přišel i další leknínový. Máme v jezírku na zahradě leknín a každým rokem chřadne a je slabší a slabší. Můžeme mu nějak pomoci?
1: No, já bych řekl, že leknín je hladový, když každým rokem chřadne a chřadne. Nevíme z toho dotazu, jestli je ten leknín vysazený přímo do toho jezírka, anebo jestli v květináči. Ale i pokud je přímo do toho jezírka vysazený, je tam vlastně folie na dně toho jezírka, tak ten leknín pravděpodobně nemá příliš velké možnosti někam se zakořenit a dostat se k nějakým živinám. Mnoho lidí má ale lekniny v květináči nebo v takových těch koších, aby se případně s nima dobře manipulovalo, tak je zapotřebí tu rostlinu vyjmout z toho jezírka. Ale řekl bych, že teď asi nebude ta správná doba. Teď už necháme asi leknin, ať si jde do svého klidového režimu. Přece jenom září už je takový měsíc, kdy od té rostliny nemůžeme čekat žádné zázraky. No ale potom to bude znamenat někdy v tom březnu nebo nejpozději začátkem dubna se do té vody vnořit, což úplně příjemné není, ale to nejlepší čas na nějaký zásah a měli bychom tomu lekninu přidat půdu, zeminu nebo lépe ještě řečeno substrát, který je určený pro pěstování vodních rostlin. Ten substrát ještě můžeme případně dohnojit třeba rohovinou, to je organické hnojivo plné dusíku, které se uvolňuje relativně pomalu z toho hnojiva a tu rostlinu je schopna ta rohovina vyživovat během celého roku. A když toto uděláme třeba s lekninem, který je v květináči, tak si myslím, že tam 2 roky vydrží bez nějakého velkého zásahu, zase bude krásně kvést. No a potom on nám dá najevo, že tím chřadnutím prostě mu ty živiny docházejí, až by potřeboval druhý chod dostat.
0: Máte pravdu, že nořit se k leknínu by bylo ideální v horkých letních dnech, ale co neděláme, to je příroda a takhle si to žádá a my to tak budeme ideálně dělat. Další dotaz. Před pár lety jsme si kvůli včelám pořídili agastache anýzovou, ale už nekvete, jako když byla nová. Děláme něco špatně? Agastache anýzová, Pavle, co to je za rostlinu?
1: Agastache je rostlina z čeledě hluchavkovitých. Tato anýzová vytváří modré soukvětí vzpřímené na stonci, které mohou být od 40 do 70, 80 cm vysoké. To velmi půvabná rostlina. Medonosná, tak jak se píše v tom dotazu. Motýlo vábivá, hmyzo vábivá všeobecně, je na ní vždycky hodně různého hmyzu i včelek. Takže je to rostlina medonosná a kromě toho je velmi dekorativní. Kvete uprostřed léta, dokonce jsou odrůdy, které mají trošku nazlátlé listy, takže i ten list může být zajímavý, ale i ten čistě zelený list je velmi půvabný a ta rostlina celá je prostě nádherná, když je mladá, ale ona má takovou tendenci, že brzy zestárne, je to vlastně krátkověká trvalka. To je takové legrační slovo, krátkověká trvalka. To je proto, že ten výraz trvalka není úplně přesný, správně bychom měli říkat perena. Pereny jsou rostliny, které patří do této skupiny těch vytrvalých, ale jsou mezi nimi ty, které vydrží třeba 3-4 roky na stanovišti a potom začnou jakoby strádat, některé možná, že i za kratší dobu. Takže jsou dvě možnosti. Jakým způsobem se k té rostlině postavit, aby zase kvetla. Není v tom nic, že by tazatel dělal něco špatně. Spíš něco nedělá vůbec. A to, co nedělá, tak já bych teď doporučil, aby dělal. A jedna z těch variant je vyzvednout tu rostlinu z té vysadbové plochy, dát si stranou vzít rýč a rýčem je třeba rozdělit na několik dalších trsíků. Několik z těch trsů třeba můžeme vrátit zpátky na to stanoviště, nějaké nám určitě zbydou, můžeme rozdat, vyměnit nebo podarovat někomu blízkému, ať si to vysadí třeba také na tu zahradu. A jakmile

0: se vlastně udělá tento úkon, ta rostlina zregeneruje, obživne a další 2, možná 3 roky zase na tom stanovišti bude hezka. A kdybychom třeba neměli čas a chuť na to, tu rostlinu vyndat, tak můžeme se k ní zachovat ještě trochu jinak. Je to takové možná až legrační, s takovým jakoby trochu zahradnickým stekem do toho přijít třeba krumpáčem anebo rýčem a jenom několikrát do toho prostě jakoby kopnout, rozbit ten původní trs, který tam je, a ty odenky, které vlastně vykopeme tím krumpáčem, tak jenom patou nebo špičkou boty zašlápneme a už tím vlastně tu rostlinu přinutím, aby trochu regenerovala a znovu kvetla.
1: Tak výraz zahradnický vztek mě docela pobavil, Pavle, asi každý z nás to zažil a přesně víme, o čem mluvíte, ale já věřím, že naši posluchači v tuto chvíli mají klid a pohodu k těm informacím, které jim dáváme. No a doufám, že i muzika potěší právě teď.

0: Máme tady poslední sérii dotazů v dnešních zelených světech. Pojďme na ně. Na našich rododendronech máme úplně zkroucené listy. Co se jim mohlo stát? Dají se ještě zachránit? Tak co s nimi?
1: Hanko, to bych řekl, že je buď typicky zimní, nebo typicky letní dotaz. Myslím si, že rododendrony jsou v tuto chvíli připraveny k záchraně, připraveny přijmout lidskou pomoc. Kdo ví, jestli jsme ještě aktuální, protože je vidět, že prostě ten dotaz pravděpodobně pochází ještě z letního období. Rododendrony, většina z nich má tu schopnost, že když se dostane do krize s množstvím vody, které má k dispozici, tak tu vodu šetří tak, že vlastně ty listy zkroutí. A tím vlastně se zmenší ta odpařovací plocha. Z rododendronu se tím vytrácí méně vody, než kdyby ty listy zůstaly vzpřímené a ta rostlina vlastně se dostává do takového stavu nouzového, který není moc hezký, ale pomáhají přežít. A to samé se děje i v zimě, protože voda se z listu vypařuje, i když mrzne. A když je rododendron umístěný třeba více na slunné poloze, tak to může být pro něj naprosto kritické, takže tímto způsobem se brání a šetří si tu vodu v pletivech, aby mohl přežít. A jakmile přijde, ani myslím, že ne zálivka, ta asi sama o sobě úplně až tak tu rostlinu nemotivuje k tomu, aby se vrátila do původního stavu, ale opravdu schlazení a vydatný déšť z přírody, tak ten rododendron se napije, vyhodnotí, že situace už není kritická, listy se zase vrátí do původního stavu.
0: Další dotaz zní, na listech růží se mi objevily takové divné, z boku vykousané otvory. Jsou poměrně velké, ale žádného škůdce jsem tam neobjevila. Čím to může být? A já u toho pokyvuji, mně se něco podobného objevilo na muškátech, ale nevím, jestli to vůbec může souviset.
1: Kdo ví, to nejsem si úplně jistý, ale u růží je velmi typické, že na růže chodí jedna samotářsky žijící včela, vykusuje listy těch růží a s tou hmotou, kterou vykousne, odletí a potom je vlastně zpracuje takové jakoby rozmělněné kaše a tou rozmělněnou kašičkou ucpává otvory v těch škvírách a dírkách, kam ta včelka naklade vajíčko. Takže je to svým způsobem takový vykusovač růžových listů, ale úplně za škůdce bych ji nepovažoval, protože samotářsky žijící včely jsou pro naše zahrady nesmírně důležité. Stavíme pro ně různé ty hmyzí domky, takže ona si vlastně chodí na tu listovou hmotu, aby mohla ucpat ty otvory v těch hmyzích domcích.
0: No vida, vybrala si k tomuto účelu královnu květin, co k tomu dodat. No a ještě jeden dotaz. Chutnají nám plody mochyně, které si kupujeme v obchodě. Když vybereme semínka, dají se tyto rostliny pěstovat i na zahradě?
1: Já jsem rád, že tento dotaz nepřišel dřív, ale až teď, protože asi bych na to neuměl odpovědět, ale mám jednoho velmi dobrého kamaráda, zahradníka, který tuto mochyni pěstuje a není to tak dávno, kdy jsem byl u něho a pozval mě na zahradu, abych se podíval. Měl z nich nádherný porost i velmi hezkou úrodu. Je ale důležité dodat, že je to rostlina, která je teplomilná, takže je potřeba ji včas předpěstovat, vysadit na slunné místo, dopřát ji dostatek závlahy. A nepočítat zrovna s tím, že to bude nějaké úplně extra ozdobné. Ona je taková docela aktivní, když se jí daří a tak se po té půdě prostě jakoby rozleze, obsadí jí, má drobné listy a potom těch kvítečků, které tvoří plody, je docela velké množství. Takže já jsem poprvé ochutnával mochyni přímo ze záhonu, ne vlastně z těch kupovaných krabiček v obchodě. Měl jsem možnost ochutnat i v Peru, když jsem byl, tam se pěstuje na záhoncích celkem normálně nebo na takových poličkách. A teď, když jsem je viděl v našich klimatických podmínkách, tak mi to docela potěšilo. Na naší zahradě prostor nedostane, protože je to rostlina opravdu taková jakoby rozlézavá, ale už vím, že i pěstování u nás možné je.
0: Máme tady i jeden oleandrový dotaz a přiznám se, že ten je z rozhlasových kuluárů. Obracejí se na nás, ne naši posluchači, ale i kolegové samozřejmě. A jedna z mých milých kolegyň za námi přišla s fotografiemi oleandrů, které jí začaly chřadnout, začaly se objevovat takové malé skvrnky na listech, listy postupně celé zežloutly a ten oleandr začal opadávat. Ona ho celý ostříhala, nádherně narostl, ozelenil, ale celý ten proces se začal opakovat znovu. Čím by to mohlo být a o co se jedná?
1: Tak oleandr má bohužel několik škuců savých. Toto bude pravděpodobně nějaká štítenka, která ráda si vyhledává oleandry. Proto oleandry u mě nejsou rostlinou číslo jedna. Já se trochu začínám vyhýbat druhům, které přitahují škůdce, abych měl ten život trochu jednodušší, ale chápu, že je to rostlina, která nejde nahradit žádnou jinou. Oleandr je prostě oleandr. Je to krásná rostlina, takže stojí za to zabojovat o tu záchranu. Nemám úplně dobré zkušenosti, nebo spíš jich mám velmi málo s takovou tou běžnou chemií. Než by to nešlo, ale Pavel Chovo to prostě toto neví. Já vím, že pokud ta rostlina není příliš veliká, je to trochu technicky možné, tak pomůže tu rostlinu poměrně hluboce seříznout, zbavit se velké části těch napadených listů. A to, co zbyde, něco tam zůstat musí, aby ta rostlina mohla asimilovat, aby tam mohla probíhat ta fotosyntéza, tak potom vyčistit ty zbylé listy mechanicky. Otřít to na vlhčenou vatičku a zkusit se bavit těch mizáků, které vlastně na těch listech zůstaly. Ale to obvykle nestačí. Myslím si, že by byla cesta, ale to opravdu nemám vyzkoušené, to se jenom tak intuitivně myslím, ale hromada mých rad vlastně vychází z intuice a potom čekám na zpětnou vazbu, jak to dopadlo. Existuje v prodeji jeden přípravek, který je na bázi jednoho rostlinného oleje. Už jsme o tom několikrát spolu mluvili, Janko. Ta rostlina se jmenuje Azadirachta indica. Je to strom relativně velmi ozdobný a velmi univerzální, který ve svých listech obsahuje takovou zvláštní látku. A ta látka, když se izoluje, vznikne taková jakoby olejnatá hmota. A tato olejnatá hmota se naředí s vodou a ta rostlina se postříká. A celé to vlastně funguje tak, že ten postřik je systémový. To znamená, že rostlina ho svými pory přijme, ta jedovatá látka se dostane do toho organismu té rostliny. A ten hmyz, který saje ty šťávy, tak se vlastně tím otráví. Ale ta otrava není taková parádní na první pohled, jako bychom si přáli, že tam uvidíme ty odpadající škůdce, jak tam padají na zem a najednou zůstává ten list zdravý. Ono to funguje jinak. Zaprvé to působí vlastně na rozmnožovací cyklus toho hmyzu, takže ten hmyz, který vlastně pozře tu jedovatou látku, tak není dále schopen pokračovat v rozmnožování. Takový jakoby nejzásadnější krůček a potom se také stane, že někteří ti zástupci z těch živých kusů můžou také umřít. Takže oni tam ale můžou zůstat na tom listu, ale přestávají v tu chvíli škodit. Ale to by se celé mělo načasovat asi na takovéto jarní období. Ta zima se prostě nějakým způsobem musí přežít a potom, když se udělá ten zásah, tak je důležité tu rostlinu přihnojit, dát jí opravdu veškeré podmínky k životu, aby mohla dobře fungovat, aby vyrostly nové listy a opět tam mohla probíhat ta fotosyntéza a ta rostlina se mohla z toho problému zberchat. Takže toto by snad byla cesta, ale jak říkám, je to spíš intuitivní rada než nějaká zkušenost.

0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli památný zvon zvaný Rožmberský, který je zavěšen ve věži kostela svaté Maří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermajer v Českém Krumlově. Na zvonu je veršovaný český nápis, který zní: Já jsem měď zvučící a zvon znějící, táhnutím a rozklácením hlas ze sebe vydávám, lid věřící ke slovu božímu a k modlitbám do domu božího svolávám. Léta 1576 slil mne Jošt Konvář z Krumlova. Na plášti zvonu je odlita velká pečeť s obrazem rožmberského jezdce na koni. Patří významnému českému šlechtici Vilémovi z Rožmberka, který byl i nejvyšším purkrabím království českého, tedy zástupcem panovníka Maximiliána II. Teď už nechme znít rožmberský zvon z Černice. Dobré poledne.

0: odbylo nedělní poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Občanští demokrati chtějí při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Hygienici letos na jihu Čech zaznamenali přes 800 případů nákazy lymskou boreliózou. Zítra se ochladí a bude větrno. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskusi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vlády koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Dalších 31 případů nákazy lymskou boreliózou evidují hygienici v Jihočeském kraji. Jen za letošní rok už zaznamenali celkem 775 nákaz. To je o 92 víc než loni ve stejném období. Právě v roce 2025 hygienici zachytili na jihu Čech historicky nejvyšší počet případů. S nemocí se potýkalo přes 1000 osob.
3: Odborníci letos hlásí nejvíc nakažených na Českobudějovicku, kde onemocnilo už 194 lidí. Vysoký počet případů je také na Jindřichohradecku se 166 případy. Naopak na Prachaticku je aktuálně 68 nákaz od začátku roku. Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisti Tábora v druhé nejvyšší domácí soutěži prohráli s Béčkem Pardubic 2-4. Mají 8 bodů a jsou na 5. místě v tabulce Maxaligy. Další utkání mají na programu ve středu, kdy Kohouti nastoupí proti Beranům ze Zlína.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačno, od severozápadu se bude zatahovat a večer odrazí déšť nebo přehánky. Do té doby naměříme 22 až 25 stupňů Celsia, na horách až 20. Mírný západní vítr se večer změní na severozápadní. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Během noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. V pondělí ráno bude jasno, přes den ale očekávejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, jen ojediněle přeháňkami. Nejvyšší teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavba k nové okružní křižovatky pokračuje u Zvíkovského podhradí na Písecku na silnici 121. Provoz tam řídí semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné sváteční nedělní poledne. Pěkná česká dechovka je tu pro vás a s ní i dopisy, vyznání, gratulace a životní příběhy. Vše shrnuto do písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. V následující hodince se tedy nenechte ničím rušit, pojďte si zaspívat a relaxovat. Od mikrofonu vám dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hýnová. Babouci dnes otevřou písničky pro radost a věřím, že potěší nejen oslavence, paní Jaroslavu Šestauberovou a pana Martina Malého. Nejprve se zastavíme v Branišově u paní Jaroslavy Šestauberové. Milá Jaruško, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, lásky, štěstí a radosti ze života. To ti přeji kamarádi z Branišova. Vážená redakce, dnes 20. září se dožívá významného životního jubilea 40 let pan Martin Malý z Malond. Martin je veselý a upřímný člověk a i přes svůj celoživotní zdravotní handicap umí rozdávat radost a optimismus svému okolí. Je velice spolehlivý člověk a kamarád každým coulem a pokud něco chcete nezapomenout, tak se o to podělte právě s ním a můžete si být jisti, že vám vše potřebné zavčas a to i několikrát připomene. Je velice oblíbený pro svou upřímnou a nezištnou povahu u všech kamarádů a známých, kterých má nespočet a velice rád se zapojuje i do různých aktivit v obci. K dnešnímu jubileu oslavenci vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a neutuchajícího optimismu přejí rodiče, bratr Lukáš s manželkou Lenkou a neteř Amálka, babička Mařenka a všichni z Bujanova i Velešína, sousedi Janošťákovi a Majerovi, kamarádi lyžaři, bratři hasiči, hospodský Kuba, rychlá rota z obecního úřadu a vůbec všichni kamarádi a známí, kteří ho mají rádi. PS. Martine, ať se ti po všech stránkách ve všem daří.

Babouky vystřídá Dubravanka, ale to až za chvíli. Zahraje panu Jiřímu Jandovi z Pelhřimova. Vážená redakce, prosím o písničku pro našeho syna, pana Jiřího Jandu z Pelhřimova k 61. narozeninám, které slaví dnes 20. září. Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně ujetých kilometrů s kamionem bez nehod. Ze srdce přejí rodiče Milena a Jirka, manželka Ivanka, dcera Jessica, syn Marek s Janou a vnoučata Leontinka a Lukášek. Milé rádio, prosím o písničku Sladký domov od Doubravanky pro pana Václava Čondla z Vatkova, který dnes oslavuje krásné narozeniny. Vašek je starostlivý manžel, táta, děda a skvělý kamarád, který je pro každou legraci. Milý Vašku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a setkání s kamarády aspoň do stovky. Gratulují manželka Lidka s celou širokou rodinou, pošumavský spolek Hezký holek, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel.

Sladký domov a Dubravanka. Další dnešní oslavenkyní je paní Jana Charvátová z Horní Pěny. K významnému životnímu jubileu vám, paní Charvátová, přeji zastupitelé obce Horní Pěna hodně zdraví, štěstí a pohody. Narozeninový den má dnes i paní Marie Prokešová z Frahelže. Vše nejlepší ke krásnému životnímu výročí, hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let, vám paní Prokešová přeje zastupitelstvo obce Frahelž. Milé dámy, pro vás je tu frahelžská písnička a muzikanti z jižních Čech.

Božejáci, to je kapela, která se už za okamžik bude ucházet o přízeň pana Josefa Michálka z obce Trkov. Pan Pepa Michálek, jak se píše v dopise, má dnes také důvod slavit. Cituji. Zkoušeli jsme rýmovat, co ti k svátku darovat. Složit báseň? Těžká věc. Vzdali jsme to nakonec. Milý Pepo, k tvým narozeninám hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, lásku a spoustu radosti ti přejí Maruška Karlíková, Pepa Majer a Maruška a Vašek Čejkovi. Stejný hudební dárek od Božejáků dostane i pan Martin Motyčák z Nových Hradů. Do dalších let vám, pane Motyčáku, přeje zavedení města Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr.

Dohráli Božiaci a já už beru do ruky další dopis. Paní Hanka Muchnová žije v Českých Budějovicích a prozradím, že hudební pohlazení pro ně chystá malá muzika na huše Pepíka. Vážená redakce, dnes slaví své úžasné půlkulaté narozeniny naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Hanka Muchnová. Tak začíná dopis, který za celou rodinu do písniček Pro radost napsal a poslal pan Václav Muchna. Pokračuje gratulací. Chtěli bychom ti touto cestou poděkovat za tvou lásku, péči, starost a podporu, kterou nám dáváš, i když to s námi není vždycky lehké. Chceme, abys věděla, že si tě moc vážíme a doufáme, že v sebe věříš stejně jako my v tebe. Do dalších let ti přejeme hlavně moře zdraví, pohodu v duši a stále skvělou náladu, jakou rozdáváš kolem sebe. Ať ti úsměv na tváři vydrží ještě spoustu let a máš stále radost ze své zahrádky. Krásně si užij dnešní oslavu i tuto písničku, kterou ti s láskou posílají manžel Václav, syn Radek s Martinou, syn Roman s Monikou a vnoučata Radeček, Mareček, Sárinka a Sofinka.

to byla malá muzika na uše Pepíka a píseň s názvem Pozemský ráj. Další dvě oslavenkyně milují babouky, je tedy na místě, aby právě babouci přišli dnes paní Daně Krepsové a paní Lidě Šafránkové zahrát. Ze Stráškovic je paní Dana Krepsová. Hodně zdraví, štěstí a spoustu radosti do dalších let vám paní Krepsová přejí Lidka a Pepa Šafránkovi s rodinou. Milé rádio, prostřednictvím vašich rozhlasových vln bychom chtěli srdečně poblahopřát naší milé kamarádce a sousedce paní Daně Krepsové, která dnes slaví narozeniny. Milá Danuško, láska tě kdysi přivedla do Stráškovic, kde si našla svůj domov, spoustu přátel a prožila mnoho krásných let. Vychovala si tři děti a dnes ti dělají největší radost tvá vnoučata a pravnoučátka. K tvým nádherným kulatinám ti přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, lásky a pohody. Ať tě každý nový den těší, ať máš kolem sebe stále svou milovanou rodinu, dobré přátele a úsměv na tváři. Danuško, děkujeme ti za to, jaká jsi. Přejeme ti, aby ti život ještě dlouho přinášel samé krásné chvíle. To všechno ti z celého srdce přejí tvé kamarádky a sousedky ze Stráškovic. Paní Lída Šafránková z Nemanic slaví jmeniny. Všechno nejlepší k svátku a písničku od babouků vám paní Šafránková přeje a posílá paní Boža Slavětinská.

dohráli a dospívali babouci. V Zubčicích teď navštívíme paní Růženu Zemanovou. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu. Vám paní Zemanová k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice. Paní Miloslava Kubátová žije v Kardašově Řečici. Vedení města Kardašova Řečice přeje paní Miloslavě Kubátové k významnému výročí narození jen všechno nejlepší, hlavně stále pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti. Milé dámy, ke gratulacím se připojujeme i my z písniček Pro radost a posíláme přání všeho dobrého spolu s řečickou kapelou.

přátelé, dozněl valčík s názvem Řekni mi moje milá z nového CD Řečické kapely. Gratulanti z dalšího dopisu prosí o rohozenskou píseň. Prozradím, už se chystá. Pro koho? Narozeninový den má dnes pan Pavel Rot. Pan Pavel Rot je z Ledenic. Milý dědo, k tvým krásným kulatým narozeninám ti celá naše rodina přeje především pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a ještě mnoho krásných let mezi námi. Všichni tě známe jako člověka, který se jen tak nevzdává a i když už nohy někdy neposlouchají tak, jak by sis představoval, ty máš na všechno stále stejnou odpověď, ne? Já sám. A právě tohle tě vystihuje nejvíc. Tvou samostatnost, tvrdohlavost a taky to, že nám občas vůbec nedáš šanci ti pomoct. Ale právě za to tě máme moc rádi. Přejeme ti, aby ti zdraví, ať ti zdraví dovolí ještě dlouho říkat já sám, ať máš kolem sebe svoji rodinu, která tě miluje a hlavně, ať máme ještě spoustu společných chvil, na které budeme jednou s úsměvem vzpomínat. Osmdesátka je krásný věk a pořád je před tebou ještě spoustu života, tak si ho užívej, směj se a nech se občas rozmazlovat. A když ti budeme chtít pomoct, tak nás prosím aspoň někdy nech. Všechno nejlepší, dědo, máme tě moc rádi. S láskou a úctou ti přeji všichni tvoji Vávru, Boučku, Štětku a Novotných a manželka Andulka. A já už jen doplním, vážený pane Rode, hraje vám Veselka Ladislava Kubeše.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Pan Milan Uličný z Kosovy hory se dnes dožívá 80 let. Moc blahopřejeme k narozeninám našeho tatínka a dědečka, pana Milana Uličného z Kosovy hory. Přejeme stále hodně zdraví, elánu a radosti ze života. Srdečně manželka Majka, dcera Iveta s Vítkem a Soňou a dcera Milena s Dušanem a Natálkou. Po šumavské stráně a keramička, to je pozvánka k poslechu pro vás, pane Uličný. Krásné narozeniny.

Tak to byla keramička. Další životní výročí slaví dnes pan Václav Kinkor z obce Brloch. Vážný pane Kinkore, blahopřejeme k narozeninám a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Podepsáno vedení obce v Drhovli. A my vybíráme Budvárku, vážený pane Václave, a píseň s názvem Okolo měsíce.

To nám to uteklo, přátelé, před námi už je poslední hudební dárek, nedělní hudební dárek. 90 let se dnes dožívá pan Bedřich Krík z Kardašovy Řečice. Vedení města Kardašova Řečice přeje panu Bedřichu Krígovi k jeho životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a optimismu do každého dne. A my se také připojujeme, pane Krígu. Přejeme hodně zdravíčka a radosti ze života společně s řečickou kapelou.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.

to je dnes už vše, přátelé. Končí písničky pro radost s datem 20. září. Na závěr posloucháte Třeboňskou dvanáctku a jejich orchestrální polku s názvem Majolenka. Užijte si v radosti sváteční nedělní odpoledne a já se na vás budu těšit zase brzy u pěkné české dechovky. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hínová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu a oblast. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Lékaři ošetřili první pacienty po otravě houbami. Nejčastější příčinou je záměna muchomůrek. Dobrovolní hasiči ve Větřní mají nové obleky pro zásahy. Odpoledne naměříme až 25 stupňů, zítra do 17. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
2: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Houbařská sezóna začala a s ní taky první otravy houbami. Záměna jednoho druhu za jiný bývá nejčastější příčinou otravy. Pravidelně si houbaři spletou muchomůrku růžovku s jedovatou muchomůrkou panterovou. Poznat by ji měli podle barvy a vzhledu prstínku. Další nebezpečí představuje muchomůrka zelená, řekla v našem vysílání jihočeská mykoložka Libuše Kotilová.
3: Jedna plodnice stačí otrávit dva dospělé lidi a tam nejčastěji se pletou lidé tuto houbu s holubinkou a nebo dokonce i se žampionem. Neotočí tu houbu, lupeny jsou bílé u mochomůrek, kdežto žampiony je barevné.
0: Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Větřiní mají k dispozici nové moderní vybavení pro zásahy. Město pořídilo 6 nových zásahových obleků, které výrazně zvýší bezpečnost hasičů, poskytnou jim lepší ochranu proti sálavému teplu, vlhkosti i mechanickému poškození. Na nákup město získalo dotaci Jihočeského kraje ve výši 50 tisíc korun. Informuje o tom na svém webu.
1: Počasí.
0: Během noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. V pondělí ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto bouralo na silnici 157 u obce Ledenice na Českobudějovicku a auto nabouralo do stromu u Dolní Vltavice na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi, Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to zbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkem.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny, o víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: ještě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostorů.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýnce dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned setnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je s příjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hygienici letos na jihu Čech zaznamenali přes 800 případů nákazy lymskou boreliózou. Do záchrany historického letadla odstaveného na letišti v Hosíně na Českobudějovicku se může zapojit i veřejnost. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. V noci se ochladí až na 7 stupňů. Zítra naměříme do 17. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dalších 31 případů nákazy lymskou boreliózou evidují hygienici v Jihočeském kraji. Jen za letošní rok už zaznamenali celkem 775 nákaz. To je o 92 více než loni ve stejném období. Právě v roce 2025 hygienici zachytili na jihu Čech historicky nejvyšší počet případů. S nemocí se potýkalo přesně 1000 osob.
2: Odborníci letos hlásí nejvíc nakažených na Českobudějovicku, kde onemocnělo už 194 lidí. Vysoký počet případů je také na Jindřichohradecku se 166 případy. Naopak na Prachaticku je aktuálně 68 nákaz od začátku roku. Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Legendární letadlo Antonov An-2 se dočká opravy. Tento sovětský dvouplošník, přezdívaný Andula, dlouho chátral na letišti v Hosíně u Českých Budějovic. Do vzduchu ho chtějí vrátit letečtí nadšenci a českobudějovická firma Jazz Air. Projekt může podpořit i veřejnost, doplňuje Jakub Zeman z Československého aviatického klubu.
3: My už jsme spustili sbírku na serveru Donio, jejímž cílem je získat prostředky na pořízení nového funkčního motoru. V současné době se nám podařilo vybrat už přes 150 tisíc korun. Cílíme však na částku 1 milion 200 tisíc korun, což je limit k tomu, abychom vůbec mohli pořídit nový funkční motor.
1: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzinu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čeká na reakci okolních zemí.
4: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
1: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursku před ním Pomořansku začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovi CDU by mohl jeho pozici ještě víc oslabit. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby výsledky voleb vyhodnotilo.
0: Počasí.
1: Od severozápadu se bude zatahovat a večer odrazí déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 stupňů, na horách naměří do 20. Během noci se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. V pondělí ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přehánkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto narazilo do stromu u Plané nad Lužnicí na Táborsku. V rámci rally Pačejov na silnici 174 u Kadova na Strakonicku skončilo auto po srážce mimo silnici. A k nehodě došlo taky na silnici 157 u Ledenic na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne prozatím s příjemným počasím, které láká ven na procházku. A má, doufám, u vás ten správný takt pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, začíná Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká obligátní čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i pravidelná knižní hlídka Filipa Černého. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba, těšit se můžete na Syra Eltona Johna, Věru Špinarovou a právě teď zaspívá Čo mě věš, Dara Rollins.

0: Čtení na neděli.
1: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. A bude o lásce. Největší láskou v životě čerstvého důchodce Jiřího Holmajera byla holka pro všechny, Maruška Cihlářová. Zamiloval se do ní jako 16-letý kluk a nikdy ji nepřestal mít rád, přestože celý život strávil po boku úplně jiné ženy. Je to vlastně docela romantický příběh, ale žádná červená knihovna. Povídku s názvem Motýlí křídla Marušky Cihlářové napsala rodačka z jihočeských Vodňan, spisovatelka Anna Bolavá. Přejeme vám příjemný poslech.

Anna Bolavá. Motýlí křídla Marušky Cihlářové. Samozřejmě, že starý Holmajer tu ránu slyšel. Seděl v křesle v obývacím pokoji přímo pod oknem. Holmajerových barák stojí na rohu dvou důležitých ulic a tak jim nikdy neunikne, co se venku děje. Dnešní zvuk byl hlasitý a něčím jiný. Tupý a jaksi definitivní. Někdy bývá výhodou vědět o starých známých pocestných, kteří se kolem domu Jiřího Holmajera plouží z nedalekého parkánu na konci města. Přistihnout děti s první cigaretou, počítat majitele psů, kteří neohnou záda a zanechávají za sebou nepříjemný odér své pohodlnosti. Ale vidět bouračku, to už není sranda. V křesle na rohu dvou důležitých ulic nemáte nikdy klid. Holmajer přemýšlí. Dobře ví, co spatří od hrnely záclonu. Bude tam ležet. Už zase tam bude ležet. Spytá do bezvědomí, spoléhající na pomoc náhodných kolem jdoucích. Těch, kteří ji ještě neznají, už nezbývá mnoho. Ostatní se jí štítí a raději přecházejí na druhou stranu ulice, kudy se táhne jen zarostlá pěšina, ale kde nehrozí, že je pozvrací opilá místní firma. Slunce dnes rozpaluje beton tak, jak to bývá koncem července zvykem. Nikde nikdo. Žádný zachránce, který vysvobodí zestárlou princeznu z rozvětvených spárů alkoholu. Bude to muset udělat on, starý Holmajer. S heknutím se zapře omadla křesla a postaví své rozbolavělé tělo na nohy. V noci opět nespal a tak mu žena ještě před obědem šla pro další krém. Ty jeho klouby. Žádné mazání na to nezabere, vyhozené peníze. Bába to myslí dobře, ale starý červ stejně vyleze a zase si kousne. To zvíře má pořád hlad a ochotně se stěhuje všemožnými kloubními pouzdry, olizuje chrupavky a nezastavitelně narušuje kompletní vazivový systém Jiřího Holmajera, vyhlášeného elektrikáře, toho času pár měsíců v důchodu. Ta rána. Tak hlasitá a přitom tlumená. Totiž jak její tělo žuchlo a taška břinkla o obrubník. Něco se rozbilo, něco třesklo a vzbudilo v křesle klimbajícího muže, jenž si o sobě vůbec nemyslí, že je starý. Maruška Cihlářová. Tak jí říkali za mlada, než se poprvé vdala. Později se stala vytahanou Máňou, stříkací Marunou a nakonec srostlou lakomou Nánou. V mezidobí mezi euforickým mateřstvím a otevřenými branami alkoholu Marie žádnou přezdívku neměla. Až když se provalilo, že žádné vyhrané peníze nemá, začali ji chlapi z legrace oslovovat milionářko. To už snídala půl lahve rumu. Nakonec se všechno ve skleněných lahvích tak prodražilo, že vytahaná Máňa nosila domů už jen nejlevnější chlast v kartonech. Sklo. Ten dnešní zvuk byl skleněný, tak je to. Na chodník upadla ona a ne nějaká láhev. Asi brala důchod, uvažuje Holmajer a šine si to ke dveřím. V bráně je příjemný chládek, ale jakmile se otevřou dveře na ulici, opře se do člověka dusno a pichlavost odpoledních paprsků. Jiří si zastíní oči hřbetem ruky a vyrazí. Chůze ho všude bolí a začíná se potit. Obchází vlastní dům až za roh, kde skutečně leží tělo Marušky Cihlářové. Jak jinak? Nehýbe se. Holmajer se chce sklonit a šťouchnout do ní, ale kolena jdou jen těžce ohnout. Rozhlédne se kolem. Provoz je i přes všední den minimální, domy naproti za křižovatkou nehybně mlčí. Ne, ne, tohle není jejich problém. Ožralové nelehají u nich. Párkrát opravdu v začátcích se skutečně otevřela okna i naproti a ženské na Marunu z legrace volali, co se stalo. Jestli je víc natlučená nebo spytá.
reagovala vztekle. Nadávala, škubala sebou, kopala a vyhrožovala. Málo kdy ji však její agrese postavila zpátky na nohy. Spíš zbylý pocit studu ji otočil na čtyři a pak se zapřela o dopravní značku nebo přímo o Holmajerovic dům. Sama bydlela v poslední bytovce před parkánem. Na odlehlé adrese, kam z Konzumu na náměstí nebylo možné dojít bez upadnutí. Máňo, vstávej, vydechne Holmajer, vrhající stín na natažené ženské tělo. Když se nedočká odpovědi, neochotně se sehne a dotkne se jejího ramene. Maruška leží na zádech, oči zavřené, lýtka rozhozená do silnice. Hlava ale není přímo v trávě, všimne si Jiří. Asi to chytla i o ten obrubník. V dlani pořád tiskne starou nákupní tašku a v ní rozlitou skleněnou tříšť barvy červeného vína. Máňo, slyšíš mě? Sykne zblízka přímo proti jejímu popelavému obličeji. No tak, prober se, zatře se s ní. Máňa se však probrat nechystá. Teprve teď Holmajer vidí, že stín pod jejím krkem je krev. Bude si tedy muset dřepnout na bobek, nebo si, nedej bože, kleknout a vzít její hlavu do dlaní. Poslyš, Maruško, najednou mu připadá tak malá a drobná, zcvrklá a celá šedivá. Navzdory horku je její tělo skřehlé, přestože rozbitá hlava hoří. Holmajer se ani nenaděje a už sedí na hraně chodníku vedle ní. Snaží se ji nadzvednout a trochu posunout. Lehce ji propleskne po tvářích. Naštěstí dýchá, hrudník se pod vytahaným béžovým trikem pravidelně zvedá. Jako sražený motýl napadne ho. Ale co pak motýly střídají chlapy jednoho za druhým a chlastají jak suchý beton? Ve starém Holmajerovi se to pere. Neštítí se milionářky dotknout jako ostatní lidé z města, to ne. Ale stejně, jak on k tomu přijde, za všechno si může sama. Taky má sakra štěstí, že Holmajerová zrovna není doma, jinak by Jiří ani z okna nevykoukl. Jak se k ní sklání a mluví na ni, očekává přirozený náraz hospodského puchu z jejího dechu. Žádný útok lihových výparů se však nekoná. Muž drží ženu na svém klíně, dotýká se její tváře a nenápadně se sklání blíž. Je to krajně nepravděpodobné, ba téměř nemožné, ale Maruška Cihlářová voní. Jemně a téměř neznatelně. Holmajera píchne u srdce. Hezky voní. Jako kdysi. Jako tehdy. Konečně se její víčka pohnou a žena mírně otevře oči. Možná je překvapená ostrým sluncem nebo člověkem, který ji drží. Je to jako mlhavý sen, bolest a spánek dohromady, ozvěna hlasů přicházejících hodně z dálky. Neví, co se s ní děje. Nedrží už tašku s rozbitým vínem, nevidí jeho dlaň celou od krve. Holmajer se sklání a nahlíží na temeno hlavy. Na tohle sám nestačí. Bude z toho zase povyk, ale tohle musí vyřešit povolanější. Naposledy se k opilé cihlářce volala záchranka asi před čtvrt rokem. Omylem to způsobil cizinec náhodně projíždějící městem. Nikdo jiný by milionářce lékařskou pomoc nescháněl, to jenom člověk neznalý místních poměrů. Viděl tělo, zastavil, polekal se a do 5 minut všichni z oken pozorovali zbytečný modrý maják. Za 2 hodiny byla zpátky doma, dovezena až přede dveře, obalena čerstvou záští občanů, z jejichž kapes se bezdůvodné výjezdy platí. Tehdy na jaře to už bylo naposledy, alespoň v to sousedstvo doufalo. Jenže teď teče krev. Holmajer se rozhodl. Zavolá je. Dřív, než se stará vrátí z města. Po zádech mu teče pot, bude muset Marušku zkusit zvednout. Kdyby ucítil pivo, dojde k telefonu a vytočí číslo hezky sám v chládku. Kdyby. Jenže ona opilá není. Netáhne z ní alkohol, naopak. Voní. Je to pořád ona.
O tolik let starší, ale souhvězdí Pych táhnoucí se z pravé tváře na krk a šíji pořád svítí. Nenechá ji tady ležet. Vzepře se a nebude starý. Nebude jako oni. Maruška Cihlářová má otřes mozku a proto jí teď popadne do náručí a odnese do stínu. Kolena se mu nebudou podlamovat, dokáže to. Je lehká, křehká jako sražený motýl, trousící za sebou zbytky rudého pelu. A skutečně se tak stane. Nikdo je nevidí. Muž krčí čelo, tiskne zuby k sobě a jde. Jak se postavil i s její tíhou na obě nohy, si později nevybaví, ale nese ji. Nese si ji. Jiří Holmajer si nese k sobě domů největší lásku svého života. Tehdy ho ani nenapadlo, že by se dostalo i na něj. V 15 letech mu stačilo jen se dívat. Z oken pokoje nejdřív zaregistroval, že už prošli kolem, a pak zahlásil ostatním, že je dvojice na místě. Denně se Maruška po setmění vodila s kamarádem do parkánu, kde se svlékali a osahávali. Museli tušit, že mají svědky. Přece to museli tušit. Nebo byli tak pobláznění, že si tlumeného chlapeckého smíchu nevšimli? To první léto, kdy se zarostlý parkán změnil na areál všemožných lidských tužeb, měla Maruška kamarády dva. Později se číslo rozrostlo do rozměrů, přerůstajících veškerou místní mládež. Ta holka se nestyděla a byla tak hodná. Jiřík patřil ke skupince skromnějších, kteří se občas tiskli ve skrýši za zdí. Dva roky po ní toužil, dva roky si představoval, že se jí taky dotkne. Nedělal by jí ty věci, co ostatní. Nač být tvrdý a hrubý, zatímco se před vámi rozvírá křehkost motýlých křídel. Když se ale rozneslo, že do parkánu chodí v noci i staří fotrové od rodin, bylo zle. Noční policejní zátah však vyšuměl do Ztracena. Nechytli nikoho, nenašli nic, možná jen zválenou trávu. Vždyť je to jen malá cigoška, vyřvával druhý den řidič autobusu Louskal mezi obvyklé cestující. Kauza hromadného cizoložství v parkánu se musela řádně proprat. Není to cigoška, je to indiánka, odpovídala mu posádka z první řady sedadel. Hlavně je to nestyda, chtěla si odplivnout postarší paní, ale hořkou slinu hamby se sebezapřením polkla. A nebyla to právě ona, jejíž mužský testoval indiánskou odrůdu mezi posledními? Nebo cigánskou? Ona sama, mladounká dívka na prahu dospělosti, si vhodného partnera teprve vybírala a potom velkém humbuku jí nevadilo stáhnout se a počkat. Bez nočních radovánek v parku to vydržela. Městské panstvo ale ne. Potlačovaná touha obce se hromadila a krystalizovala v pomluvy a výtržné skutky. Každý si tehdy myslel, že právě on byl na řadě a že jemu se stala křivda. Jakoby snad motýlí křídla Marušky Cihlářové byla veřejným majetkem. Na Jiříka přišla řada nečekaně uprostřed léta. Po celodenních brigádách v cihelně jezdil večer na kole k řece. V tuhle dobu už tam nikdo nebýval. Po západu slunce se koupali jen otužilci. Mladý Holmajer rychle skočil do ledové vody a potopil těžkou hlavu. Nechával odplouvat oranžový prach z vlasů i únavu ve svalech. Potom se rychle otřepat a odjet, něčeho se napít a spát. Spát. Spát a ráno za svítání nosit další vypálené cihly z jedné hromady na druhou. Poprvé s ní Jiří mluvil, aniž by vůbec tušil, o koho jde. Než vylezl z vody ven, čísi pes popadl jeho boty a pelášil s nimi pryč. Pravou upustil na břehu, ale s levou se rozhodl plavat. Zpátky, mazlíku, slyšíš? Volala ta holka, která zvíře nezvládala. Nezlob se, prosím, přišla k Jiřímu blíž. Mračil se. Pes pustil botu v místech, kde sotva někdo stačil, a on pak musel do řeky znovu, protože bos se domů vracet nehodlal. Omlouvala se. To už moc dobře věděl, s kým má tu čest. Rukama šátral v ledové černé hloubce a vůbec netušil,
co dál. Potřeba kyslíku ho pravidelně vyháněla nad hladinu, odkud pozoroval její štíhlou siluetu na břehu. Styděli se oba dva, každý z jiných důvodů. Samozřejmě, že se pak Jirka vracel domů s oběma sandály, vždyť se vlastně nic nestalo. Jenom se nezastavitelně rozhořel pohaslý uhlík z předloňských polen a způsobil obrovský požár, jenž po zbytek prázdnin mučivě schvacoval nezletilé nitro.

kuchyni je příjemně. Starý Holmajer pokládá malátné tělo Marušky Cihlářové opatrně na kanape, pod hlavu polštář s utěrkou a pak hned k telefonu. Prsty se mu třesou, sykne rozčilením, chvíli počká, uklidní se. Srdce mu buší ve spáncích, co to udělal, proč je u nás doma, jako by už slyšel manželčin vyčítavý hlas. Každou chvíli se vrátí z města a on si sedá k cizí osobě na kanape a hladí ji po vlasech. Už nejsou dlouhé havraní a zdaleka jich není tolik. Už to není vytahaná Máňa ani stříkací Maruna. Právě teď a právě tady v kuchyni Holmajerových, co bydlí na rohu, se proměňuje v cosi nového. V cosi jeho. Mají konečně

několik měsíců, ba dokonce let, nedalo spát. Jak on se soužil. Jednou mu i vstekem slzy tekly, protože byl zbabilý srab. Nedokázal si vzít, co se zdarma nabízelo celému městu, a dnes by přísahal, že byl jediný, kdo měl Cihlářovou skutečně a nezištně rád. Takže teď po tolika letech se pomalu skloní a svou první lásku políbí na čelo. Nadechne se její vůně a zavře oči. Vnímá jemnou stopu trávy na břehu letní řeky. Dneska mám narozeniny, zasmála se tehdy sedíc na břehu několik dní po jejich seznámení. Vídali se pravidelně, prohodili pár slov a hlavně si hlídali boty. Mazlík byl ještě štěně a chtěl si hrát. Všechno nejlepší, zašeptal stydlivě. Nervozitou nemohl ani dýchat. Díky, naklonila se k němu. Přivřel oči a nechal se políbit. Do komářích hejn padala tma a v trávě vrzali cvrčci. Položila se na záda a jeho vzala sebou. Tolik si to přál a když se to pak skutečně dělo, zmatkoval. Byla tam s ním a on měl její souhlas. Mohl cokoliv a zároveň se pořád bál, že je to jen sen. Smáli se, když se jim nad hlavami otřepal promočený pes. Potom vedla jeho ruku po břiše a níž. Položil si hlavu na její vlhkou košili a nadechl se léta. Knoflíček po knoflíčku otevíral neznámé území a šimral jí svými spíše směšnými vousy. Vzdychala, prohýbala se a voněla. Bylo to jiné než s těmi v parkánu. Tohle bylo opravdové, z lásky. Jiří ji objal a políbil. Nemohl čekat dál. Ale pak se mezi jejími stehny dotkl něčeho, co zapříčinilo roky bolesti. Vyděsilo ho to a zmátlo. Neohlášená skvrna krvavého nedorozumění. Rychle vstal a rozhlížel se kolem. Nikdo je neviděl, byli pořád sami. Co se děje? Nechápala, dokud nezaregistrovala své ušpiněné prádlo. Musel pryč, styděl se, nedokázal se na ní podívat. Zůstaň tu, mě to nevadí. Utíkal. Bez bot a bez rozloučení, zahambený a podvedený. Pak se vrátil pár metrů a vzal si kolo. Trapná chvíle tlumená letní nocí. Další dny byl uražený a zadumaný a vůbec ho nenapadlo, že právo zlobit se má Máňa. Jaký asi bylo, přemýšlel tolikrát, ale to už měl doma ženu a dítě a moudrost dospělého. Ještě ten měsíc se na zábavě vyspal s jakousi jednou a pak ještě druhou, kterou si vzal a která se každou chvíli vrátí s novou mastí. Promiň mi to, vzdychne starý elektrikář a zraněnou opět pohladí. Chce vstát a zkusit zavolat tu pomoc, ale ona mu najednou stiskne ruku. Pootevře oči a možná se trochu usměje. Kdyby tu noc neutekl, bylo by všechno jinak. Holmajer to dobře ví. Maruna by se nemusela vracet do parkánu a nemuselo si jí celé město zase prohlížet. Mám narozeniny, ozve se tiše. Víno je pro děti. Přijedou? Nenapadne ho říct nic jiného. Odpověď nepřijde. Děti. Samozřejmě. Co všechno kvůli ním zkusila. Jakmile čekala první, k nemilosti účastníků i diváků, naráz utěla noční návštěvy parkánu. Stříkací Maruna byla šťastná. Kojila dlouho a někdy i veřejně na lavičce. Už nebyla hodná a pod nohama se jí začaly hromadit klacky. Maruško, já vím, usměje se, ale pohnout se nemůže. Mžourá na svého zachránce a je vděčná, že ji ukryl. Holmajer si všimne prosakující skvrny pod její hlavou. Tentokrát se však nelekne. Neuteče. Vydrží až do konce. Dort je v lednici. Řekneš jim to, kdyby děti přijeli? Přikývne. Kdyby přijeli, řekne jim. Léta však Máňino potomstvo nikdo v okolí neviděl. Zůstala po nich jen ostuda v podobě splundrované matky.
jak

Jako malé je tahala všude sebou. Jedno za ruku, další v náručí nebo na zádech, do práce, z práce, pořád s pratkům k dispozici. Žila pro ně a veřejné mínění ji hanilo. Srostlá a samou láskou lakomá. Nána jedna. Ale Maruška se obrnila a vychovávala dítka po svém. Kolikrát ji z práce vyhazovali, když se nedostavila. Záněty uší nejsou důvodem k absenci. Jenže jak je zabezpečit? Rostou tak rychle a peníze chybí. Otec nepřítomný. Zoufalá Máňa začala sázet. Potají dala týdně stranou dvacku a zkoušela štěstí. A zase si z ní dělali blázny. I vlastní rodina si neopomenula štípnout, naskytlali se příležitost. Přes veškerou snahu vrůstaly děti do proradnosti města a matčina vůle ohýbat mladé proutky slábla. Než se naděla, měla Máňa strojit té nejmladší veselku. Potom zas, kde bude bydlet syn a v čem jezdit do práce do sousední obce. Telefonování taky není zadarmo. Cihlářové, které i další chlap zdrhl k jakési bezdětné, šla hlava kolem. Jedno léto se pak rozkřiklo, že někdo v kraji vyhrál ve sportce značný obnos a stále si ho nevyzvedl. Noviny lákaly šťastlivce a lidé ve městě se smíchem ukazovali na Marunu prstem. Ne vždy měla unavená ženská z bytovky čas porovnávat svá čísla s vylosovanými, ale nakonec to přece udělala. V podobnou chvíli se přihlásil i vítěz. A ten mladý od cihlářky si jako na potvoru zrovna pořídil nové auto. Sousedstvo se zaraženě mračilo. Nikdo nic nevěděl, ale všichni záviděli. Proč by i oni nemohli z té nestydy něco vytlačit? Dokud to má? Konečně se odvážil bývalý autobusák Louskal vnutit se k cihlářové na návštěvu. Prý kvůli půjčce, které ona poskytuje. Vysmála se mu. Otevřela prázdnou lednici a vyjevila každodenní realitu. Milionářka cikánská, zhodnotil trapnou situaci Louskal. Ta ženská vůbec nic nemá. Odpustíš mi někdy? Stiskne Holmajer její studenou dlaň. Oči se jí zavírají, možná už je na prahu docela jiného světa. Ty můj malý, zašeptá. Vždycky jsem tě miloval. Víš to? A je to venku. Sám neví, co ho to napadlo, ale ona se usměje. Když pak o minutu později na jeho kanapi zemře, je Jiří Holmajer rád, že to vyslovil nálas. Zabalil jí to na cestu a cítí úlevu. Ani jeho žena, jež každou chvíli vstoupí a začne křičet, nic nenadělá s tím, že největší láskou v životě Jiřího Holmajera byla Maruška Cihlářová. Jiří se nadechne a pak se náhne. Naposledy ji o samotě pohladí po vlasech a krátce ji políbí.

Motýlí křídla Marušky Cihlářové. Tak se jmenovala povídka Anny Bolavé, která právě dozněla. Snad se vám líbila. V režii Jakuba Důbravy i v plzeňském rozhlasovém studiu načetl v loňském roce herec Jan Holík. My si teď zahrajeme a po písničce Věry Špinarové si už můžete s Českým rozhlasem České Budějovice zasoutěžit o pěknou knížku.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a teď nás jako obvykle čeká soutěž o knížku. Román, který už za chvíli někdo z vás nejspíš vyhraje, se jmenuje Lotosový kruh paní Tchan. Je to poutavý příběh ze staré Číny o postavení žen v tamní společnosti. Jeho autorkou je americká spisovatelka s čínskými kořeny Lisa Si. Román vydalo nakladatelství Jota, které nám ho do soutěže také věnovalo. A soutěžní otázka, ta by mohla být celkem jednoduchá, především pro ty, kteří pozorně poslouchali. Zachytili jste, jak se jmenoval muž, hlavní hrdina příběhu, který celý život miloval onu Marušku Cihlářovou. No a já teď zkusím vzít někoho do éteru. Dobrý den, Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš, já vás zdravím.
1: Dobrý den, Marie.
0: Já vás zdravím, Marie. Slyšela jste soutěžní otázku, nebo ji mám zopakovat?
1: Slyšela jsem ji, že byl Jiří od H, jestli dáte nápovědu ještě.
0: Dobře, tak dám vám nápovědu. Mohl by to být Jiří Holík, nebo Jiří Doubrava, nebo Jiří Holmajer, nebo Jiří Skoč do pole.
1: Cčko,
0: tedy Jiří Holmajer?
1: Cčko, ten Holmajer.
0: Trváte na tom?
1: Ano.
0: A trváte správně, protože to je správná odpověď. Gratuluji. A vaší výhrou je, jak už jsem říkal, kniha Lisy Si, Lotosový kruh paní Tchan. Je to román, který vydalo nakladatelství Jota a toto nám do soutěže také věnovalo. Mějte se moc hezky, vydržte na telefonu a přeji vám příjemné nedělní odpoledne. Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuji.
2: S kavárnou se tentokrát vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu a přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude nedělní kavárna. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Pavla Kuchtová přivítá dramaturgyni Pavlu Žílovou.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, je tu knižní hlídka, která si dneska posvítí hned z kraje na Závišův kříž. Závišův kříž, to je ojedinělé zlatnické dílo s drahokamy, které už 8 století opatrují cisterciáci v klášteře ve Vyšším Brodě. Občas se říká, že hodnota kříže je srovnatelná s českými korunovačními klenoty. Ať je tomu ale jakkoliv, tak kříž byl v poslední době dopodrobna prozkoumán a zjistilo se mimo jiné, že uvnitř obsahuje dva menší dřevěné křížky. Konec konců ve vysílání jsme o tomhle objevu mluvili až. Ale pozor, vychází úchvatná monografie o Závišově kříži, podílel se na ní i technik a archeolog Jiří Šindelář, který kříž podrobně prozkoumal.
2: Protože těch informací máme hodně o novém určení některých drahokamů, o výjimečnosti perel ze Závišova kříže. Dokonce se nám podařilo určit i provenienci těch kamenů, odkud ty kameny pochází, s tím, že je tam jedna veliká zajímavost a jeden drahokam by mohl být dokonce i český, což by byla veliká výjimečnost. Tak vedle toho máme teda i informace o těch relikvích, o tom vnitřku a o historii, tak jsme to vše zhrnuli do nové monografie, která je stejně výpravná po 100 letech jako ta původní. No a vyšla, nebo bude vydaná nová knížka, která se jmenuje Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu, kde jsou všechny tyhle informace zhrnuté, jsou tam výsledky celého toho moderního výzkumu. No a protože navazujeme na tu řadu o relikviáři svatého Maura a o Rožmberské hrobce, tak jsme šli stejnou cestou, je to tedy luxusní publikace s velkoformátovými fotografiemi od Martina Frouze, kde ukazujeme Závišův kříž v detailech, které návštěvník nikdy před tou vitrínou nemůže vidět a zhlédnout. Malinko odstraňujeme tu mystickou záři drahokamů a zlata proto, aby jsme se podívali na to, jak je kříž sestaven a jak přesně vypadají třeba ty filigránové stonky a jak je to vynutí nádherné a bohaté. No a tak, jak už jsou naši čtenáři zvyklí, tak to bohatě doplňujeme o QR kódy a přesah do virtuální reality. No a těma QR kódama ze stránek knihy se lidé dostanou do toho digitálního světa, kde můžou navštívit, prohlédnout si digitální kopii Závišova kříže, ale i digitální kopii jednotlivých částí ze samotného nitra.
1: Takže nezapomeňte, je tu nová monografie Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu. Ale teď ještě další knižní novinky. A hned by měli zpozornět milovnice a milovníci psů a beletrie. Pes, který následoval hvězdy, to je titul od autorky Anny Solium. Ta se narodila v Maďarsku, žije ve Španělsku a děj psa, který následoval hvězdy, zasadila do USA. V příběhu jde o putování psa napříč státy, který hledá svou paničku a cestou změní leckomu život. Nakladatelství Kontrast loni vydalo Kočičí kavárnu od stejné autorky, teď tedy přichází s psovitým románem. Moje pražské křižovatky, vzpomínky poválečné, posrpnové, polistopadové. To je kniha pamětí publicisty Petra Feldsteina. Petr Feldstein se narodil roku 1943 v Praze. Jeho otec byl tajemníkem svazu zaměstnanců v kultuře a už odmala bral svého synka také na cesty mimo Prahu. Takhle před časem pro paměť národa Petr Feldstein vzpomínal na návštěvu jižních Čech v 50. letech.
3: Byli jsme tehdy v Miroticích, jeho českých Miroticích, a tam si vzpomínám, tam byl takový obrovský dlouhý stůl, kde seděli všichni ty tehdejší, jak ty z těch Mirotic, tak ty zaměstnanci ministerstva, další kulturní pracovníci. Mně to připadalo, že to bylo nekonečně dlouhý. Ta tabule, na jednom konci tabule seděl nejstarší účastník toho sezení, to byl Zdeněk Nejedlý, a na druhém konci proti němu v čele taky jsem seděl já. A Nejedlý takhle furt říkal, tak co Petře, jak ti to chutná, tak se mě to, já si na Nejedlýho vzpomínám jako na docela hodnýho dědečka takový.
1: To byly Mirotice a Zdeněk Nejedlý, nicméně kniha pamětí Petra Feldsteina se jmenuje Moje pražské křižovatky a je tedy především z Prahy. No a když jsme u těch memoárů, tak nakladatelství Radioservis právě vydává jedny jako audioknihu. Autorkou je dcera herce Pavla Landovského, Beatrice Landovská, a memoáry se jmenují Když máma spala.
4: Někteří dospělí mě nabádali, ať jdu ke zkouškám na gymnázium už z 8. třídy, protože bylo jasné, že politicky přituhuje, takže bych měla své jisté, kdyby mě náhodou na gympl vzali. Ale o tom jsem já nechtěla ani slyšet. opustit dobrovolně možnost každodenně vídat kudrnatého Karla, ležérního frajera a nejlepšího atleta ze třídy, bylo pro mě nemyslitelné.
1: Takové byly starosti Beatrice Landovské v roce 1976. Audioknihu Když máma spala načetla Anita Krauzová. A tím i pro dnešek knižní hlídka končí, ale nebojte se, párkrát se vyspíte a další díl povídání o skvělých knihách tu bude zas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zemědělci musí prodávat mléko levněji než před rokem. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se dál pátrá. Zítra přes den čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Litrová výkupní cena od farmářů klesla od loňska z 13 korun a 40 haléřů na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5,90 Kč z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17,90 Kč, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 Kč. To je opravdu naprostá cenová deformace.
3: Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
5: Po dalších 3 pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
3: Sedláčkovo kvarteto a kytarista skladatel Lukáš Somr vystoupí dnes večer v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pokračuje tam Jihočeský festival klasické hudby Tóny Dobré Vody. Jde už o 5. ročník. Začátek představení je v 19 hodin.
0: Sport.
3: Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy Filip Mareš a je druhý i celkově. Třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký, který letos nerozšířil rekordní počet 11 mistrovských titulů. Na mistrovství Evropy v boxu se dnes v Sofii stala třetí českou čtvrtfinalistkou Lenka Bernardová. V kategorii do 54 kg po vyrovnaném souboji porazila těsně 3-2 bulharskou soupeřku Venelinu Poptolevovou.
0: Počasí.
3: Pondělní ranní obloha bude jasná, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ke střetu auta s motorkou došlo na silnici 157 ve Stříteži na Českokrumlovsku. A na stejné silnici havaroval motorkář u Zoo Dvorec na Českobudějovicku. A auto nabouralo do stromu u Plané nad Lužnicí na Táborsku. A jedno auto skončilo po střetu mimo silnici 174 u Kadova na Strakonicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a téměř 5 minut. Věřím, že si i krátce po 15. hodině užíváte na jihu Čech příjemnou neděli. My vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času pohody a odpočinku hodí nejlépe. Poslechnout si můžete premiéru kalendária, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 140. výročí narození zbrojního konstruktéra Václava Holka z Malých Nepodřic na Písecku. Chybělo málo a planeta Neptun se mohla jmenovat Janus. Více už za chvíli v jeho českém nebi s astronomkou Janou Tichou. A jaká bude hudba? Nebude chybět velký 90-kový hit kanadské skupiny Crash Test Dummies, který si po prvních tónech okamžitě vybavíte. A zaspívají i interpreti české a slovenské pop music Pavel Roth a právě teď skupina Elán. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. My teď v rámci pravidelné rubriky Jihočeské nebe otočíme svůj zrak přímo k nebi. Protože chybělo opravdu málo a planeta Neptun se mohla jmenovat Janus.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne spolu s Janou Tichou přeje pod jihočeským nebem i redaktor Filip Černý. Před týdnem jsme si na tomhle místě říkali, že to je 100 let, co byla objevena planeta Neptun. Planetu potvrdil 23. září 1846 Johann Galle, německý astronom, a to na základě matematických výpočtů. Francouzský astronom Le Verrier totiž vypočítal polohu planety, tu ovšem také vypočítal britský astronom Adams.
3: Tím byla vlastně objevena dosud neznámá osmá planeta. Můžeme i říci, protože už to víme, ty britské, nebo tedy přesně řečeno Adamsovy výpočty byly méně přesné, protože od jeho výpočtu byl Neptun na té hvězdné obloze vzdálen asi 12 stupňů a to už je docela hodně na hledání a pozorování tehdejšími dalekohledy a kolik by musel člověk jako napozorovat těch hvězdných polí a kontrolovat si s tou mapou, jestli tam ty hvězdičky jsou nebo nejsou. Takže se ukázalo, že ten Le Verrierův výpočet byl velmi kvalitní a že si plně zasloužil vlastně on, nikoliv ten, kdo v uvozovkách jako jen vyhledal to místo na obloze jako Galle, takže to potvrzení toho objevu, nebo jaksi to potvrzení, že je objevitelem, že patří Le Verrierovi. A nastala další taková důležitá kapitola objevu nového tělesa, taková jako z toho sociálního společenského hlediska důležitá to, jak se té nové planetě bude říkat.
2: Takže název Neptun nebyl přijat hned na začátku.
3: Řada astronomů se klonila k tomu, že ji říkal Le Verrierova planeta, a zatímco třeba ten, kdo ji našel na té obloze, Gal, tak ji navrhoval jméno podle římského staroantického boha Januse. Zatímco sám objevitel tedy nechtěl, aby se jmenovala po něm a nějak se nechtěl prosazovat tímto způsobem a říkal, že by se měla dodržet ta tradice, že nakonec i Uran dostal jméno z těch antických bohů a že by ho tedy měl dostat i ta jím objevená planeta a navrhl pro ní jméno Neptun. V té chvíli ještě se probrali někteří angličtí astronomové a hlasovali pro tu planetu Le Verrier a to proto, že by zpětně chtěli přejmenovat planetu Uran objevenou z Anglie po jejím objeviteli Herschel. Ale nakonec tedy zvítězily ty hlasy pro pokračování v té už vlastně 2000 let a ještě víc staré antické mytologie římské a zůstalo jaksi to jméno Neptun. To je, myslím si, nakonec dobře, že se pokračovalo v té mytologické řadě a Neptun byl přijat jako vlastně oficiální název té osmé planety a používáme ho tak dodnes. Neptun byl ztotožňován jaksi i v mytologii s řeckým podbohem Poseidonem a Neptun je tak vlastně božstvo moří, jezer a vody. Jeho symbolem byl trojzubec, který se také používá jako symbol, pokud pro planetu nepoužíváme jméno a používáme jenom ty symboly, které se používají i v astrologii, i v astronomii. Jinak Neptun se často zobrazuje buď že ho veze delfín na hřbetě nebo hejno delfínu, anebo se zobrazuje na takém dvojkolovém vozíku, kde ho táhnou mořští koni nebo koňové. Nevím, jak to lépe skloňovat.
2: Manželkou Neptuna římského boha moří je Salacia, je to římská bohyně slané vody a je po ní také pojmenována jedna transneptunická planetka. Řecky se řekne Amfitrite, a to je také název jednoho asteroidu.
3: Amfitrite, jako manželka toho boha moří a synem toho mořského boha, byl takový jako méně významný bůh nebo polobůh, řecky Arion a latinsky Triton, což je nakonec jméno největšího Neptunova měsíce.
2: Čili celou rodinku vládce moří najdeme nad našimi hlavami. I za týden budeme v Jihočeském nebi s Janou Tichou mluvit o Neptunu, abyste se o něm dozvěděli úplně všechno i to, na co jste se dosud báli zeptat.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky, které nestárnou. A teď jedna zajímavost, která rozhodně stojí za pozornost všech, kteří se jako účastníci silničního provozu pohybují po našich komunikacích. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak správně používat blinkry.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte nedělní jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene výročí narození zbrojního konstruktéra Václava Holka z Malých Nepodřic na Písecku.
1: Kalendárium.
2: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 21. září. Příjemný poslech. září před 165 lety se ve Skříněřově na Prachaticku narodil Wenzel Draxler, německý vlastivědný pracovník, ředitel školy ve Volarech, vedoucí železničního výboru ve Volarech, kterému se taky říkalo ministr šumavských železnic a čestný občan města Volary. 23. září uplyne 100 let od úmrtí Jana Dejmka z Lišova. Byl jeho starostou, pracoval taky jako učitel, byl známý jako veřejný a kulturní pracovník, autor hudebních skladeb ke spolkovým oslavám nebo literárních prací o dějinách Lišova. září slaví své jubileum 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. V rozhlasovém pořadu, když je na co vzpomínat, prozradila třeba to, odkud pocházela její babička.
3: Já si ještě vzpomínám, samozřejmě mý prarodiče taky mě vyprávěli, když jsem byla na prázdninách. Tak jsme si večer sedávali a povídali. Díky tomu se člověk dověděl spoustu věcí a mockrát si na ně třeba vzpomenete, když vám to něco připomene, i nějaká situace nebo místo, protože moje babička z maminčiny strany byla ze Slovenska, zo Žiliny, tak mě vyprávěla o svém dětství právě tam v okolí a o svých kamarádkách. A když člověk se vlastně na Slovensko dostane, ať už pracovně nebo jako turista, tak si na to vždycky strašně ráda vzpomínám a jdu se třeba občas na ta místa podívat.
2: Daniela Kolářová, která pochází z Chebu, získala ocenění Český lev pro nejlepší herečku ve vedlejší roli ve filmu Kawasakiho růže. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra převzala před 3 lety. září se před 140 lety narodil v Malých Nepodřicích na Písecku Václav Holek. Zbrojní konstruktér, mimo jiné vynálezce lehkého kulometu ZB-26, který řídil práce na vývoji těžkého kulometu vzor 37. Ze 75 patentů jich jako vedoucí konstruktér zbrojovky získal skoro 50. V Českých Budějovicích se 24. září před 125 lety narodila Irena Janáčková. Byla známá jako vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky Československé akademie věd, taky jako sběratelka lidových písní a jako překladatelka hudebních úvah Jakuba Jana Ryby. září se před 115 lety narodil ve Strakonicích Alois Křešnička, zakladatel loutkového divadelka Radost Strakonice a také autor dramatizací pohádek. V Dlouhé Stropnici na Novohradsku se 25. září před 130 lety narodil Wenzel Jaksch, sociálně demokratický politik zastupující německou menšinu, který po válce prožil odsun německy mluvících obyvatel. 25. Klášterský byl známý jako úředník zemského výboru, právník, básník, překladatel a libretista. Narodil se 25. září před 160 lety v Mirovicích na Písecku. Václav Vavřinec Pichl svůj život prožil jako hudební skladatel a houslista působící v zahraničí. Pocházel z Bechyně, kde se narodil 25. září před 285 lety. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Islands a mimořádné propojení hudby multiinstrumentalisty Mikea Oldfielda a hlasu nedávno zesnulé velšské zpěvačky Bonnie Tyler v nezapomenutelném hitu z roku 1987. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se nyní půjdeme podívat za jeho českým sportem. V Plavsku je fotbal událostí, společenským setkáním. Největší hvězdy okresního klubu z Jindřichohradecka míří po utkání na pivo, ale nejen po zápase.
1: Voli nedávám, že už jsem na to starý, ale hraju většinou vzadu nebo ve prostřed zálohy.
2: Jo, a máte dobrou partu v Plavsku?
1: Máme dobrou partu.
2: Takže zajdete na pivo?
1: Zajdem.
2: Je to povinnost po zápase na pivo, nebo ne?
1: Před zápasem si rád pivo. Jasný, pivo je povinný.
3: Říká klubová legenda Pavel Přílepek. A co řekne legenda, to se musí splnit. Na druhé straně hřiště byl Miroslav Pfeiffer. Vlastně dva Miroslavové Pfeifferové. Otec a syn.
4: Já jsem začal ve 4 letech u nás v Třeboni za Jiskru a vlastně kromě 5-6 let, co jsem byl v Lomici v nějakým tom žákovském fotbale, tak jsem prožil celou svou kariéru tady v Třeboni u nás.
3: Vyslovil tak pěkně, jak se v regionu říká v Lomici. Na mysli měl Lomnici nad Lužnicí.
4: Jo, to byl trenér Krejních, chvilku Vrána, byl tam pan Marza a to bylo taky super období. Trenéři byli přísní, ale byli féroví zase.
3: Fotbal ať už v Plavsku nebo ve Staré Hlíně je hlavně zábavou. Aby vás to nezmátlo, za Starou Hlínu hraje klub, který se jmenuje Třeboň C.
4: Scházíme se, je to paráda teďkom, vlastně udělali jsme teďkom C-čko letos, chodí nás spousta na tréninky, nás nejvíc, co nás kdy bylo, parta je super. A mám tady tačku.
3: A dostáváme se k tomu, o čem už byla řeč. Miroslav Pfeiffer dal v utkání krásný gol. Zatleskala mu maminka Mária a zatleskal i tatínek Miroslav, který aktivně kope ve stejném týmu.
4: A znám vlastně tady i chlapy ze Hlíny už dlouho.
3: V Plavsku byl vlastně na návštěvě jako host, ale v kraji Rybníku je doma. Je prostě místním patriotem.
4: Plavska ne, ale třeba ty Hlíny a to Třeboňská jo. No. Jako už když jsem byl malý, jak jsem chodil tady vlastně s chlapama na tréninky, třeba když mi bylo 7-8 s taťkou. Jo, já to nedokážu představit, že by dělal asi něco jiného. Už bych řekl, že taká součást mého života, že se to asi nedokážu představit bez něj.
3: Myslí bez fotbalu. Zajímavou odpověď má na vcelku jednoduchou otázku. Je spíš Sparťan nebo slávista?
4: Ty jo, doma Slávie, ale vlastně od kamarádu jsem taky trochu překopaný na Spartu, takže bych řekl, že možná ani jedno.
3: Dodal s úsměvem Miroslav Pfeiffer z Plavska Kamiliáša. Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Počasí je dnes příjemné a stále ještě relativně letní. Jak bude ovšem v dnech následujících, na to se už zeptáme odborníka, meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké počasí máme očekávat ve zbytku dne a zítra v pondělí?
2: Dnes večer bude zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami. V noci pak budou od severozápadu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti, kránu pak bude jasno až polojasno. Teploty kránu klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 7 až 4 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra ráno jasno až polojasno, během dne pak proměnlivá, převážně velká oblačnost s ojedinělými přeháňkami, a to zejména na severovýchodě kraje. Zítřejší maximální teploty pouze 14 až 17 stupňů, na horách 11 až 14 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: No, teploty nic moc, bude v úterý také taková zima?
2: To počasí bude velmi podobné, bude převážně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v noci a ráno ojediněle s přeháňkami, a to zejména na severovýchodě kraje. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Úterní ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 13 až 16 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A ve středu už se můžeme těšit na slunce a vyšší teploty?
2: Teda už bude slunečnější, bude převažovat polojasná obloha, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Ráno bude chladné, teploty klesnou na 7 až 3 stupně a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky a odpoledne pak teploty vystoupají na 15 až 18 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: A co nám přichystá počasí na příští čtvrtek?
2: Ve čtvrtek už bude oblačnosti zase více, bude převažovat velká oblačnost, ráno a večer bude i polojasno. Během dne se místy vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Čtvrteční ranní minima 8 až 4 stupně, odpolední maxima 15 až 19 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné nedělní odpoledne, klidný zbytek služby a naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem a jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy Bullwhips Hall of Fame. Jak se k tomuto odvětví dostal, jak dlouhou má tradici nejen doma i ve světě a je práskání bičem skutečně jenom o síle? S Martinem Štulou si o tom popovídáme v pondělí 21. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Je to o pětinu míň než před rokem. Plzeňský kraj zrušil soutěž na stavbu nového pavilonu v Klatovské nemocnici. Po aktualizaci ceny chce vyhlásit znovu. Na podzim stoupá riziko střetu se zvěří. Jihočeští policisté jich letos evidují už přes 4 tisíce. Zítra bude přes den převážně proměnlivá velká oblačnost. Teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU ČSL je ideální čas na doplnění, už zásob už nenastane. Na víc než 600 místech po celé zemi vyrazili dnes lidé uklízet ulice nebo přírodu. Zapojili se tak do tradiční akce s názvem Uklidme Česko. Úklid zorganizovali taky místní Sokolové v Duchcově na Teplicku.
4: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
5: Iniciativa Uklidme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
4: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidme Duchcov věnovala 10 let.
6: Jsem takovej ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
4: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcov Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Plzeňský kraj zrušil výběrové řízení na stavbu nového pavilonu v nemocnici v Klatovech. Příprava projektu trvala zhruba 4 roky a stavba má podle něj stát 500 000 000 korun. Do soutěže se ale přihlásil jen jeden jediný zájemce. Proto teď chce hejtmanství nechat ceny aktualizovat a vyhlásit výběrové řízení znovu. Potvrzuje ředitel Klatovské nemocnice Ondřej Provalil.
7: Mohlo se stát, že došlo ke změně cen stavebních materiálů, služeb doprovodných, minimální mzda se zvedla mezičase, tak ten projekt necháme posoudit nějakým externím projektantem a potom vyhlásíme veřejnou zakázku znovu s tím, že nově byl návrh asi o cca 100 milionů víc.
2: Vyhlášení nového výběrového řízení zabere zřejmě několik měsíců. Samotná stavba má trvat přes 2 roky. V novém pavilonu Klatovské nemocnice bude urgentní příjem, laboratoře, interna a po dostavbě se do něj mají přesunout i další oddělení. Přes 4000 střetů se zvěří zaznamenali od začátku roku jihočeští policisté. S příchodem podzimu upozorňují řidiče na zvýšené riziko dalších nehod. Kdy je potřeba policii přivolat, vysvětluje její mluvčí Lenka Krauzová.
8: Je to v případech, kdy dojde ke zranění či úmrtí osob při té dopravní nehodě. Škoda přesáhne 200 tisíc korun, je poškozená infrastruktura, tak určitě policie na místo přijede.
3: Počasí.
2: V pondělí ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto bouralo u obce Olešník na Českobudějovicku. Ke střetu auta s motorkou došlo na silnici 157 ve Stříteži na Českokrumlovsku. A na stejné silnici havaroval motorkář u Zoodvorec na Českobudějovicku. Dojďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
9: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
10: Já nemám svátek.
9: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
10: Opravdu?
9: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
10: Opravdu?
9: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
10: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
9: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
11: Tak co tu děláte?
9: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
11: Nechte se překvapit, ahoj.
9: Zase na to budu sám. Ahoj.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No, víš, Alenko, ona stečná Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočetl, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
8: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
8: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
8: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co? Počkej, vy jste měli byt?
8: Vertikální.
9: Co to bylo?
8: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
8: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
8: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
8: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
8: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to? To je jenom okurčička.
8: Ne.
10: Některý vůně jsou silnější než já.
8: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaberte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradek, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
5: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
3: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokon. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokon.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
5: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
5: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
5: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
5: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
5: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijem.
9: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, no. Prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
5: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba...

0: třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti, protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice, otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky, a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
1: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
2: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
3: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
1: Ale já nemám svátek.
3: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
1: Jenom tak? Malinko!
4: Kačenko, netrakej dítě, to je
3: umoj. Co je, co se stalo?
1: Já řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
2: slyším, pánu? Slyším. Pro Krista pána.
4: On má nějakou ženskou, to je den. To znamená na to.
3: Já nemám žádnou.
2: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
4: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
1: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
4: Maminko!
3: Vždycky mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
2: Brána k bráně sedá.
3: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli.
5: Přesně tak to bylo.
4: Jak to navedli?
3: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
2: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
1: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, viď?
3: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
2: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
4: Teda, vy jste nám dali.
1: No. Tak já už se nezlobím.
2: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladý. Tak oddělají legraci, no.
4: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
3: To už to nikdo neudělám.
2: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Malinko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho rozstráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním ti muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amurtová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amurtové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amurtovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Vy o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
7: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
7: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
7: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
7: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je jak poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
11: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
12: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
11: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
12: Na městském úřadě Pártři.
11: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
13: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: V Bartovské hartě večer se stavil.
11: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
13: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
11: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
13: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jakože že už si tykáme.
11: No prosím.
13: Ich liebe dich.
11: Du bist...
13: so schön.
11: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
13: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
11: Vy mluvíte německy?
13: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
11: Děláte si legraci?
13: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyvizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
11: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
13: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
11: Jaká?
13: Přísná.
11: To se vám na mě líbí?
13: Všechno se mi na vás líbí.
11: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
13: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
11: To bych nevylučovala.
13: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
7: Jeřábem.
6: No, ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
14: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
14: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
14: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
14: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
14: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
14: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
15: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V ruském velvyslanectví v Praze dnes volí do státní dumy. Klíšťovou encefalitidou se podle hygieniků letos nakazilo 67 Jihočechů. Do záchrany historického letadla odstaveného na letišti v Hosíně na Českobudějovicku se může zapojit i veřejnost. Zítra čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusové žijící v Česku dnes můžou od rána na pražské ambasádě volit do státní dumy. Policisté proto posílili u budovy hlídky. Požádalo o to i ruské ministerstvo zahraničí, které se bojí demonstrací i v dalších zemích. Parlamentní volby se konají poprvé od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
2: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
3: Nesnáším komunisty, ale však volím pro něj. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
2: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
4: Alespoň něco pro život, ale víme, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco uděláš. Něco zkusíš udělat.
2: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Další případ nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku letošního roku jich dohromady evidují 67. Oproti loňskému roku je to ve srovnání se stejným obdobím o 24 méně. Podle hygieniků bude letos na konci roku méně případů než loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
5: Od začátku roku hygienici zaznamenali nejvíc případů na Strakonicku, kde se encefalitidou nakazilo 21 lidí. Vyšší výskyt onemocnění je i na Českobudějovicku s 18 případy. Naopak Písecko je nadále bez jediné nákazy. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Legendární letadlo Antonov An-2 se dočká opravy. Tento sovětský dvouplošník přezdívaný Andula dlouho chátral na letišti v Hosíně u Českých Budějovic. Do vzduchu ho chtějí vrátit letečtí nadšenci a českobudějovická firma Jazz Air. Projekt může podpořit i veřejnost, doplnil Jakub Zeman z Československého aviatického klubu. Vznikla sbírka na serveru Donio, jejímž cílem je získat peníze na pořízení nového funkčního motoru. V současnosti je na kontě přes 150 tisíc korun. Cílem je částka 1 200 000 korun.
1: Sport.
0: Motocyklista Filip Salač se po čtvrté v sezóně mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Ve velké ceně Rakouska skončil druhý v kategorii Moto2. Vyhrál Španěl Guevara.
1: Počasí.
0: Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla u Kájova v části Kladenské rovné na Českokrumlovsku a cyklista boural na silnici 132 u Zdešova na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
6: Dobrý podvečer. Dneska se společně vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu. A přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude řeč v dnešní kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová.
7: Mm.
6: Před námi je druhý ročník Vodňanských hudebních dnů a to je důvod, proč jsem si pozvala dramaturgyni a dobrou duši, hybatelku těchto Vodňanských hudebních dnů, Pavlu Žílovou. Vítejte v kavárně, dobrý den.
7: Děkuji vám mnohokrát za pozvání a za to, že se smím účastnit.
6: Povězte nám, co to Vodňanské hudební dny jsou, protože přece jen je to druhý ročník, tak se sluší představit, jak vznikly a jaký je jejich cíl.
7: Cíl je jednoduchý, je to protipól Vodňanských rybářských dnů, a které jsou mnohem známější a mají za sebou daleko více ročníků. V letošním druhém ročníku vlastně navážeme na to, co se událo v prvním ročníku v loňském roce a navážeme způsobem, který má nějaký koncept. Dramaturgický koncept toho všeho je jeden velký koncert klasické hudby doprovázený orchestrem, s vynikajícím solistou, s vynikajícím dirigentem a další dva komorní koncerty se odehrávají potom v menších sálech ve Vodňanech.
6: Říkáte, že navazujete tedy na ten předchozí rok, na ten první ročník, ten byl ale velice významný a byl tam jeden důležitý milník, který se právě týká vodňanského rodáka, houslisty Váši Příhody, jehož výročí jste připomněli a vlastně tím celý festival, jestli tomu tak mohu říkat, odstartoval.
7: Ano, byl to Váša Příhoda, který do roku 1957 komponoval svůj jedinečný houslový koncert. Měl dokonce zadaný termín premiéry na 5. května roku 1957 ve Vídni a měl objednaný orchestr z Holandska a měl zajednaného solistu. Nicméně v databázích najdete, koncert byl odřeknut. A to s tímto krásným německým trpným rodem. Takže ve Vídni se premiéra nekonala, nicméně našly se rukopisy toho koncertu, které uchovávala rodina, dcera Gabriela Ganev. Její bývalý manžel udělal nějakou základní korekturu, zpracoval, instrumentoval v Bulharsku. No a my jsme tím dostali vlastně závratný materiál do ruky a už jsme jenom čekali, kdo bude ten střelec, kdo se naučí ten příšerně těžký houslový part, protože když píše houslista koncert pro housle, tak je to opravdu záležitost, která nemá obdoby. Do toho houslového partu nakomponoval to všechno, co ten houslista by měl zahrát, mohl zahrát a jak ten svůj královský nástroj by měl představit.
6: Ale je známo, že Váša Příhoda byl opravdu virtuos, takže ten koncert je velice těžký. Připomeňte, kdo se ho tedy ujal a je to tak, že vy jste tedy loni ve Vodňanech odehráli ten koncert ve světové premiéře?
7: Ano, světová premiéra se konala, s orchestrem Jihočeské filharmonie a virtuózního partu se ujal neméně virtuózní mladý Milan Al-Ašab. Fantastický houslista, kterému patří obrovský dík za to, kolik svého života a kolik svého nitra té premiéře obětoval. Když jsem měla možnost si tu nahrávku, která z toho vznikla, doma v klidu pustit, tak jsem pochopila, jakým způsobem, jak hluboce a s jakým prožitkem ten Milan tomu dal rok svého života. Neuvěřitelné.
6: No a my máme radost, že Milana přivítáme i v tom letošním druhém ročníku, ale nebudeme předbíhat. Ještě se tedy vrátíme k tomu, jak je ten letošní rok zaměřen. Už jsme to naznačili, že se budete věnovat vlastně vodňanským rodákům a muzikantům. A my si povídáme v neděli 20. září a vy už vlastně za sebou máte takový první krok, kdy jste právě představili jednu významnou vodňanskou rodačku.
7: Tou významnou vodňanskou rodačkou je houslistka Marie Hritesová. Abych to řekla generačně, tak to byla generace vodňanských houslistů před Vášou Příhodou. Marie Hritesová byla žačkou obávaného profesora houslí Otakara Ševčíka. Doslova a do písmene měla obrovské rodinné zázemí v osobě svého tatínka, lékárníka a spisovatele Františka Hritese. On byl víc spisovatel než lékárník. Nicméně svoji dceři věnovali rodiče Hritesovi neuvěřitelnou péči s tím tahem na její budoucí sólovou kariéru. Marušce jako malé holčičce pomohl i pobyt v Americe, kam tatínek odjel jako redaktor. No a žila v Clevelandu a asi tak po dobu půl roku a závěr toho setkání patřil setkání rodiny Heritesovy a rodiny Antonína Dvořáka. A představte si, že Heritesovy lodí vezli na tisk 9. symfonii Novosvětskou. Převáželi ji do Evropy, posílali ji v Německu příslušnému vydavateli a to spojení tam opravdu bylo velice intenzivní. Nicméně pro ten vývoj Marie Heritesové to mělo zásadní počinek, protože ona v té Americe poznala něco jiného. Ona poznala jiný tah na branku, jinou koncepci uplatnění se. A velice jí to zocelilo a stala se z ní nesmírně houževnatá houslistka, která jasně cílila k těm největším metám. Byla spolužačkou Jaroslava Kociána, Jana Kubelíka a to přímo ve třídě Otakara Ševčíka a ve stejných letech a bylo zajímavé, že rodiče Heritesovi si zapisovali, co na kterých závěrečných zkouškách hrála Mařenka a co na kterých závěrečných zkouškách hrál Kocián a co tam hrál Kubelík, když společně takhle studovali. Dokonce existuje jeden záznam, že Jaroslav Kocián ji doprovázel na klavír. Zřejmě v rámci studia povinného klavíru.
8: Tak tolik k Marii Heritesové. Vidím, že s Pavlou Žílovou bychom si o ní mohli povídat ještě celou kavárnu, ale my se vrátíme k vodňanským hudebním dnům. Nicméně teď si poslechneme ukázku, která nám to vlastně propojí. Poslechneme si ukázku z Dvořákova houslového koncertu, který právě hrála Maruška Heritesová a který zazní i na zahajovacím koncertě vodňanských hudebních dnů.

0: Posloucháme ukázku z Dvořákova houslového koncertu v interpretaci Váši příhody, takže velice cenný dokument. A o Vášovi příhodovi mluvíme v souvislosti s Vodňanskými hudebními dny. S dramaturgyní Pavlou Žílovou už jsme objasnili spojitost Váši příhody s Vodňany a teď se dostáváme k zahajovacímu koncertu druhého ročníku Vodňanských hudebních dnů, kde právě zazní také Dvořákův houslový koncert.
1: Ten Dvořákův houslový koncert zazní úmyslně, protože je to pomyslné pojítko mezi Marií Heritesovou, která je letošní oslavenkyní, v jejímž duchu se nesou druhé Vodňanské hudební dny. Samozřejmě je to spojitost mezi Milanem Alašabem a jeho fantastickou interpretací. Moc se těším, protože znám jeho pojetí Dvořáka a je to radost poslouchat. Do programu jsme ještě zařadili vynikajícího současného skladatele Adama Zkoumala, který jako fantastický solista, klavírista je Milanovým dlouholetým parťákem. A ta jeho skladba Genia, která zazní, tak kdybyste nevěděli, co je to Genia, tak to je ženský rod od Gina. Takže tam se bude opravdu kouzlit a čarovat. Czech Virtuosi jako doprovodný orchestr se představí v Mozartově symfonii. Máme to velikánské štěstí, že angažmá opakovaně přijal Robert Kružík, jeden z nejlepších současných dirigentů své generace, nositel ceny Jiřího Bělohlávka. A k solistovi večera, k Milanovi Alašovovi, bych ráda dodala, že i on letos obdržel toto ocenění a jako první koncert, který hrál jako laureát nebo jako nositel Bělohlávkovy ceny, tak se udal ve Vodňanech, kde 26. června svojí virtuózní hrou a sólovým recitálem oslavil 10 let výročí uložení Váši příhody do hrobu.
0: Tak přátelé, pokud jste nebyli na tomto koncertě, tak si rozhodně nesmíte nechat ujít ten zářijový. Odehraje se v pátek 25. září v Kulturním domě ve Vodňanech a jak jste slyšeli, bude to skvělá interpretace v podání skvělého solisty, skvělého orchestru a neméně vynikajícího dirigenta. Možná můžeme předeslat, že Milan Alašab se vrátí pak do Vodňan ještě jednou a to na závěr festivalu, bude to 8. října.
1: Ano, Milan je vodňansky velice dobře zapojený a já jsem moc ráda, že přijal angažmá ještě v jednom svém recitálu, který právě provede s Adamem Zkoumalem, kde se představí jak v sonátové tvorbě, tak ve virtuózních skladbách. A mám velkou radost, že jezdí do Vodňan rád.
0: No, když mluvíme o těch virtuózních skladbách, možná by se nabízela druhá ukázka, kterou tady máme v interpretaci Váši příhody, kdy si můžeme právě vychutnat jeho virtuozitu a neuvěřitelný úm. Já vás poprosím, abyste tu ukázku, která za chvíli zazní, okomentovala.
1: Tam je komentář velmi jednoduchý. Váša příhoda, jak už jsme naznačili, tak napsal sice houslový koncert, ale ne jenom. Psal menší virtuózní skladbičky nebo vlastně adaptace známých děl a do té jeho vlastní tvorby patří skladba Slovanská melodie, která v jeho interpretaci v premiéře zazněla v roce 1937 a je takovou raritou v tom slova smyslu, že na jeho hrobové desce je začátek houslového parto.
0: Tak si pojďme poslechnout.

0: Posloucháte Kavárnu, kulturní magazín Českého rozhlasu České Budějovice a my ji dnes věnujeme Vodňanským hudebním dnům. Druhý ročník probíráme s dramaturgyní Pavlou Žílovou. Teď jsme si poslechli Umění vaší příhody a mně se moc líbí, že vy chcete zapojit mladé lidi a dokonce malé lidi, malé interprety do vašeho festivalu, jestli ho tak můžu nazývat. Cítíte to jako důležitou věc podchytit hudební mládí?
1: Víte, ono je v poslední době velice programově nosné takzvaně podporovat mladé umělce. Je pravda, že jsou takoví mladí, kteří si tuto podporu opravdu zaslouží a já jsem byla moc ráda, že jsme jim mohli dát prostor i v loňském ročníku, kde vlastně měli možnost 3 vybraní solisté si zahrát právě za doprovodu orchestru. To je věc, která je velmi, velmi neobvyklá, ale máme takovou koncertní řadu, dá se říct, která se jmenuje Malí a mladí. A loni jsme udělali úžasnou zkušenost s učitelkou ze školy ze Strakonic, s houslistkou Petrou Bedřichovou. A letos je to tak trošičku 1. října Bedřichovský koncert, což znamená, že za spoluúčasti spolku Hudba mezi obrazy, který bude zastoupený klavírním doprovodem Pavola Praženici, tak se ukáže nejen umění maminky, která tam přivede svoje nejmenší žáčky ze Strakonické základní umělecké školy, ale představí se tam i její 2 dcery, které už jsou přesně v tom trošičku odrostlejším období studií třeba v Londýně. Představí se houslistka Pavla a představí se její sestra violistka.
0: Takže to bude krásný večer plný mladých talentů. Krásně to doplní, si myslím, celou tu dramaturgii Vodňanských hudebních dnů, protože, jak jste naznačila, ano, teď je to trošku v módě v uvozovkách, ale na druhou stranu je důležité a myslím pro malé interprety zvlášť, když mají možnost zahrát si třeba s orchestrem tak jako v loňském roce.
1: Je to tak, že pokud učíte a že mám pár let učení za sebou, tak základní motivací pro ty děti je někde si zahrát. Když hrají krásně, je potřeba to podporovat, protože je tady jeden aspekt a to je obtížnost hry na housle. Speciálně na housle. Samozřejmě na violončelo, na smyčcové nástroje a tak dále. V dnešní generaci malých dětí už jsou specifika té podpory daleko širší, protože když si jenom uvědomíme, co znamená pro celkový život kalozní těleso, které máme v mozku a které se právě hudebními aktivitami neskutečným způsobem propojuje. To už jsme na poli neurovědy, ale i tam musíme zamířit, protože tady je potenciál pro celý život. A to je potřeba podporovat.
0: Vodňanské hudební dny podporují mladé interprety, ale jak jsme slyšeli, budeme mít příležitost vychutnat si opravdové mistrovství Milana Al-Ashaba a vlastně všech interpretů, kteří zamíří právě do Vodňan. Paní Žílová, letošní ročník jste opravdu vyšperkovali, už přemýšlíte o tom dalším?
1: Ale tak já mám vymyšleno, což pak o to je základním předpokladem dalšího pokračování, abych tak řekla, je ta finanční vůle a spoluúčast města. Takovéhle projekty mají nějaký finanční obsah, není zrovna malý, my si ho nesmírně vážíme v oblasti klasické hudby, protože ani tímto směrem není běžné ty finanční prostředky vydávat. A je to o tom, že pokud nebudeme mít parťáky na městě, když to řeknu úplně jednoduše, tak to nedokážeme zrealizovat. Já jsem sama bez účasti města, bez aktivní účasti města za podpory celoročního grantu, tak jsem pro jistotu rozjela ještě festival Vaší příhody.
0: A o tom
1: máme,
0: si...
1: Máme jistotu, máme zázemí.
0: A o tom si možná povíme někdy příště. Každopádně příští rok je ten sedmičkový a ta sedmička se právě v životě Vaší příhody objevuje docela podezřele často, takže bude na co navazovat.
1: Bude na co navazovat rozhodně a já bych ráda naznačila, protože dramaturg má vědět, já bych velmi ráda naznačila, že perspektivou je Milan Al-Ashab, perspektivou jsou virtuózy

0: že mým hostem v kavárně dnes byla Pavla Žílová, dramaturgině a motor celých vodňanských hudebních dnů. Ať se daří.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání a za možnost takhle pohovořit, takhle se spojit s vašimi posluchači.
0: Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera přeje Pavla Kuchtová.

0: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem a jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy Bullwhips Hall of Fame. Jak se k tomuto odvětví dostal, jak dlouhou má tradici nejen doma i ve světě a je práskání bičem skutečně jenom o síle? S Martinem Štulou si o tom popovídáme v pondělí 21. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Milí přátelé, srdečně vás vítá Jiří Kasal na začátku dalšího vydání písničkového vzpomínkového pořadu Světla Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes bychom ji rádi věnovali všestrannému tvůrci v oblasti slovesného umění a také nositeli kvalitního inteligentního humoru, jimž Milon Čepelka nepochybně je. Herec, cinemanolog, básník, scenárista, rozhlasový redaktor a moderátor, který měl řadu let na naší stanici pořad Dechovka, to je moje, zakrátko 23. září oslaví 90. narozeniny. Vedle jiného je Milon Čepelka, špičkový textař. Vedle žánru dechové hudby svými písničkovými texty zamířil také do středu populární hudby. A právě několik příkladů tohoto druhu dnes vybereme.

0: Jen hloupí lidé se loučí s láskou, neboli česká verze amerického soulového a disco hitu Never Can Say Goodbye s Marie Rotrovou z konce 70. let. Tak to byla první dnešní vizitka Miloni Čepelky v roli textaře. Herec, spisovatel, scenárista, textař, básník, a to i japonského haiku, a překladatel Milon Čepelka se narodil před 90 roky 23. září v Pohoří u Opočna. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické v Praze oboru český jazyk a literatura učil 3 roky na základní škole v Novém Kníně. V roku 1961 odešel do Prahy do Československého rozhlasu, kde byl přijat jako redaktor a setrval tam až do září roku 1969. Od 60. let působí jako zakládající člen v divadle Járy Cimrmana. Své první verše otiskl v brněnském Hostu do domu. Z Čepelkových knížek a knížeček veršů jmenujme Když se dnes nevrátím, 5 nocí kůplňku, Abeceda lásky, 2 básně o smrti, Bdění ve zvěrokruhu nebo 4. mandel sonetu. Vedle toho zmiňme scénář filmu Stůj nebo se netrefím společně s Jiřím Šebánkem a řadu rozhlasových a televizních her, pohádek, pásem, zábavných a literárních pořadů, které často i sám uvádí. Nebo třeba knihu rozhovorů s Václavem Hybšem Mluv kapelníku mluv. Jestli si také vybavíte jeho role v úspěšných filmech Jáchyme hoď do stroje nebo Báječná léta pod psa. Také plejádu představení divadla Járy Cimrmana. Nyní ale už zakotvíme u oboru, který nás dnes v souvislosti s Miloněm Čepelkou především zajímá. Upsaní písničkových textů pro zpěváky a zpěvačky z okruhu populární hudby. Nejprve jsem se jej zeptal, jakou mu překládá váhu.
1: No, váhu velkou, protože mě to bavilo, když jsem byl mladší. Bohužel pak to nějak přestalo, protože jsem se věnoval spíš jinému žánru. Člověk jak stárne, tak přepíná, takže jsem skončil u dechovky jako mnoho mých starších soukmenovců. Ale nestydím se ani za tu dechovku, ani za to své mládí. Naopak vždycky jsem to považoval za něco, co mi dělá potěšení, že to můžu psát. Já, když jsem byl student na gymnáziu, tak jsem měl svůj velký vzor ve Vladimíru Dvořákovi a pamatuju si, že jsem mu dokonce poslal nějaký text v těch 50. letech, kdy on byl nejvíc ve Flóru. Samozřejmě asi to byla příliš velká odvaha ode mě. Pak jsem byl rád, že jsem se seznámil nejen s ním, ale že mě on seznámil se spoustou skladatelů, které měl on kolem sebe, se Zdeňkem Petrem, s Miloslavem Ducháčem, s Vlastimilem Hálou. Se všemi jsem napsal nějakou písničku.

0: Milan Čepelka před chviličkou hovořil o svých spolupracovnicích. Zdeněk Petr byl jedním z nich. V případě minulé písničky Václava Neckáře Už jsem si vybíral jívu v nahrávce z roku 1975. Vraťme se však ještě hlouběji do historie. Vzpomene si Milan Čepelka ještě na svůj vůbec první písničkový text?
1: To vím přesně. Bylo to takové tango od Luboše Sluky. On mi dal melodii, byla taková pochmurná, taková melancholická a já napsal text, který začínal Mlha se válí a kapky zní. A dál už to neumím, ale tu písničku mám dodnes rád jako takovou nostalgickou vzpomínku, i když nikdy nebyla natočena.
0: Natočena už byla jiná písnička, samozřejmě později v roce 1966 s zpěvákem Josefem Zímou a s orchestrem Karla Vlacha, písnička na hudbu Jaroslava Ješka s textem Miloně Čepelky. Velký

0: Josef Zíma a Velký vůz a blues. Milon Čepelka opatřil textem melodii Jaroslava Ježka, od jehož narození zakrátko uplyne 120 let. V našem malém vzpomínání s Milonem Čepelkou na jeho písničkové texty nyní dojdeme k tomu, jehož si nejvíce cení. O jaký jde, už poví sám.
1: Asi ponesu dříví do lesa, když řeknu, že to je dobrodružství s Bohem Panem pro Martu Kubišovou, ale jsou i jiné písničky, které dodnes si myslím, že nejsou prostě k zahození. Třeba Láska k nám přilétá, nebo Patří ti veliký dík s Indrou Brabcem napsaný, nebo úplně neznámá písnička Jitky Molavcové, ne Jitky Molavcové, pro Jitku Molavcovou, napsaná Jardou Uhlířem, Pavoučí hnízda. Ale bylo by jich víc, já si takhle z hlavy bez přípravy na jednotlivé tituly nevzpomenu. Rozhodně třeba pro Evu Pilarovou jsme napsali s Jardou Uhlířem písničku Opakuj to dál a potom jsem pro ní napsal do televize český text k Arlenově krásné melodii s nádhernou duhou.
0: Ještě než vám písničku Marty Kubišové Dobrodružství s Bohem Panem zahráme, zkusme s autorem textu Milanem Čepelkou podhalit roušku tajemství jejího vzniku.
1: To vím zcela přesně, jenom nevím, odkud ta inspirace přišla, protože já jsem dostal melodii, věděl jsem, že ji bude zpívat Marta Kubišová, lehl jsem na koberec, koukal jsem do not a ta slova přišla sama. Začalo to tím, že jsem opravdu vymyslel ten první verš, je půlnoc nádherná, teď jsem hledal rým, spí i lucerna a ten příběh, ten přišel od někud asi z nebe.

0: Dobrodružství s Bohem Panem, neboli v originále Greensleeves, s Martou Kubišovou a s orchestrem Golden Kids s dirigentem Josefem Vobrubou. Není samozřejmě jedinou písničkou, jejíž textu si pan Milon Čepelka váží. Jednou z nich je také skladba Ty má plačtivá skálo pro Ivetu Simonovou z roku 1986.
1: Když mám říct, čeho si vážím, tak to byla autorská právě od Miloslava Ducháče, Ty má plačtivá skálo, kterou dodnes si jako považuju a vůbec si nemám nahranou, například nevím, jestli v rozhlase je ještě, protože to byl, myslím, rozhlasový snímek, který se nedostal na desky, proto ji nemám. No.
2: Já ji zkusím najít.
1: Zkuste ji najít, to byste mě udělal radost.
0: My jsme tuto písničku v podání Ivety Simonové v rozhlasovém archivu našli a teď vám ji můžeme, mým přátelé, zahrát.

0: Mimá plačtivá skálo, hudba Miloslav Ducháč, slova Milon Čepelka, zpěv Iveta Simonová, doprovod orchestr Karla Vlacha. Tak to byla 40 roků stará rozhlasová na zvukovém nosiči nevydaná nahrávka. V jiném mém pořadu v koncertních ozvěnách od Tříhovu jsem před týdnem vzpomínal na jedinečný šanzonierský večer o Zeleném čtvrtku ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. V němž vystoupila náchodská skupina Šest na chodníku a také zpívala Markéta Vankeová za doprovodu klavíristky Petry Bílkové písničky s texty Miloni Čepelky, který program před více než 12 roky i slovem spojoval. Ale tuto pasáž z nahrávky koncertu jsem si nechal až na závěr dnešních Světelramp. Milon Čepelka, kterému bude za pár dní 90, tak to svými verši uvedl titulní šanson z jeho společně se skladatelem Jaromírem Klempířem autorského alba s šansonierkou Markétou Vankeovou, Když se dnes večer nevrátím z roku 2008. Závěrem přeju panu Miloni Čepelkovi k jeho nadcházejícímu jubileu mnoho zdraví a pro něj typického elánu. A děkuji takto za milá setkání u Tří lvů. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuji za přízeň a také za mistra zvuku Michala Koláře přeju mnoho radosti.
1: Myslím si, že to bude korespondovat s touto písní, protože i v tom sonetu, který vám chci přečíst, je také pocit ze světa, pocity, které se různě mění z těch životů, které my žijeme. Jmenuje se Sonet o pokorném štěstí a s ozvěnou.
2: Chvíle, kdy píšu, kdy mi jazyk podá ta správná slova a ty pravé rýmy, nemůže zničit žádná nepohoda. Cítím se v říši hlásek mezi svými. Na staré hrušce tiše šustí listí, kosice míří k hnízdu krmit mladé a můj kout světa stranou nenávisti trápí jen lítost, že tak není všade. A k tomu ty, má lásko usměvavá, ať už si blízko nebo vzdálená, si v každém snu, jenž se mi v noci zdává, a tvého hlasu znělá ozvěna, odměnou nese jako motýl v letu milostnou píseň hranou na spinetu. Tak tady nemáme spinet, tady máme krásný klavír a já poprosím, aby nám Petra zahrála a Markéta zaspívala píseň. Šanson český původní také, ale tedy ne z vlastní dílny. To Jaromír Klempíř zhudebnil mou kdysi dávnou báseň, Když se dnes večer nevrátím, protože jsem si ji po četech přečetl a zdála se mi docela hezká. No, sebechvála smrádne, já vím, ale mně se zdála docela hezká. A jenom jsem věděl, že tam chybí střed, tak jsem ho dopsal a Jaromír Klempíř, bo tedy myslím, zhudebnil opravdu, takže jsem byl až překvapen, co z toho všecko pěkného vylezlo.
3: Mám strach, že mi skrz prsty život protéká a bez tebe se budí každé ráno. Říkají, že to uděl člověka, jsou chvíle, kdy uznám to a tiše špitnu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzinu. Zemědělci musí prodávat mléko levněji než před rokem. Poslední mateřská škola v Prachaticích se dočkala nového dětského hřiště. Zítra přes den čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost. Teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzin stojí zhruba o 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. Korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Litrová výkupní cena od farmářů klesla od loňska z 13 korun a 40 haléřů na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
6: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5,90 Kč z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17,90 Kč, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 Kč. To je opravdu naprostá cenová deformace.
1: Děti z mateřské školy Zahradní v Prachaticích mají nové hřiště. Hrát si na něm můžou s 23 herními prvky, jako jsou lanovka, houpačka nebo vláček. V dolní části zahrady na ně čeká hřiště pro míčové hry. Projekt vyšel město Prachatice na skoro 1,5 milionu korun, včetně DPH, řekla asistentka vedení města Eva Suchá.
7: Budování nových dětských hřišť v prachatických mateřských školkách je jeden z našich závazků. V předchozích letech se nám podařilo úspěšně zrekonstruovat dětská hřiště v mateřské školce Krumlovská a Skalka. Letos se nového dětského hřiště dočkala poslední z mateřských školek Moše Zahradní. Realizace proběhla o prázdninách. Sport.
1: Českobudějovičtí hokejisté dnes hostí v Budvar aréně Olomouc. Extraligový zápas sleduje náš spolupracovník Pavel Kortus.
8: V Budvar aréně probíhá druhá třetina a Motor hraje s Olomoucí stále bez branek 0-0. Vyrovnané úvodní dějství gól nepřineslo, nejblíž k němu měl domácí Olesen, jenž přesilovce nastřelil tyč. Ve druhé části zahrozil Kanaďan v českobudějovických službách Bell, branku ale také nedal, takže ve 28. minutě je stav zápasu České Budějovice Olomouc stále 0-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
2: Počasí.
1: Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla u Kájova na silnici 132 v části Kladenské rovné na Českokrumlovsku a cyklista boural na silnici 132 v Jarošově nad Nežárkou u Zdešova. Je to na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18:05. Posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď jsou na svém startu Melodie podvečera. Tady hodina hudby ve vaší režii, kdy si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky dle vlastního výběru. Příjemný poslech a samozřejmě i nedělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Na rádiu vašeho kraje posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je první dnešní přání. Hezkou neděli 20. září. Dnes to bude zářijový evergreen z konce 70. let, skupina Earth, Wind and Fire a jejich píseň September. Olegům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. No pro mě je tato píseň spojená především s francouzským filmem Nedotknutelní z roku 2011, tak moc krát děkuji a rád si s vámi všemi poslechnu. Děkuji, Sylvie z Prahy.

Hezký den. Prosím o zahrání písničky od Ivety Simonové. Pro paní Janu Lipovou od Nové Bystřice. Milá Jano, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám. Mnoho zdraví, pohody a elánu, ať ještě dlouho vydrží dobrá nálada a nadšení pro zahrádku. Mnoho pozdravů posílají Honza, Věra, Maruška, Karel s Vlastou a celá rodina Dvořáčků.

0: svatební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Rád bych se dnes vrátil ke kulatým zářijovým narozeninám výborné zpěvačky, ale i vystudované psycholožky Marty Elefteriadu, starší ze sester, tvořící před časem velmi populární vokální duo Marta a Tena. Společné osudy Marty a Teny Elefteriadu v dětském věku životně ovlivnila občanská válka v Řecku a vyrůstaly už bez maminky v domově pro řecké děti v Moravských Ivančicích. A tak se také už šťastnějším řízením osudu stalo, že interesantní řekyně Marta a Tena Elefteriadu vyrostly v hvězdy naší populární hudby, když měly autorské i hudební zázemí v pozdních 60. a v 70. letech v kytaristovi Aleši Zikmundovi a v kapele Vulkán. A také se duo Marta a Tena dočkalo velkých hitů jako Hrej dál, Od zítřka máme dovolenou nebo Zpívej tu píseň kouzelnou společně s Bobem Friedlem. Ostatně většinu svých hitů Marta a Tena zaspívali při koncertu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice se skupinou Profesor Richarda Markuciho v únoru roku 2018. Ale výborná zpěvačka Marta Elefteriadu, která se narodila 12. září před 80 roky, měla i svou solovou kariéru a jejím nejspíše vrcholem byla velmi dobrá deska Kresby tuší z roku 1980, která byla v následujícím roce zvolena albem roku v anketě časopisu Melodie. Marta Elefteriadu ji natočila ve spolupráci s Michalem Kocábem a jeho skupinou, ale také s autorským přispěním Vladimíra Merty, Vladimíra Mišíka, Oskara Petra nebo Dežo Ursiniho, který je autorem hudby k následující skladbě. V ní si s Martou i její sestrou Tenou Elefteriadu také zaspíval. Slova jsou dílem Pavla Kopty. A ještě název Vítám slunce raní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
3: Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku naší milované babičce Danuši Pouzarové z Nuzic k 72. narozeninám. Přání posílá vnuk Honzík s přítelem Milanem, vnučka Jaruška s manželem Fandou a pravnoučaty Emičkou, Nelinkou a Fandou. Milovaná babičko, milujeme tě nade vše. Prosíme o zahrání písničky Balíček čokolády. Děkujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dnes ráno, když bylo půl

Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. Zdravíme redakci Melodie podvečera a prosíme o předání gratulace a zahrání písničky od Věry Martinové. Pro paní Jiřinu Foštovou z Horních Kněžeklad k jejím krásným narozeninám, které oslaví v úterý 22. září. Zastupitelé obce Horní Kněžeklady se starostou přejí paní Foštové hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

Nedělní melodie podvečera a vaše hudební přání. Dnes slaví svátek všichni Olegové, kterým jsme hráli i gratulovali. A my si teď připomeneme jedno hudební výročí, které připadá na zítřek 21. září. Roku 1937 se narodil legendární kanadský písničkář a básník Leonard Cohen. My si ho připomeneme písní, kterou od něj asi nejvíce umělců přejímá. Píseň se jmenuje Hallelujah.

To byly dnešní melodie podvečera s datem 20. září. Od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Rusku končí hlasování v parlamentních volbách. Poslední den ovlivnily kybernetické útoky i ukrajinské nálety. Lékaři ošetřili první pacienty po otravě houbami. Nejčastější příčinou je záměna muchomůrek. Na podzim stoupá riziko střetu se zvěří, jihočeští policisté jich letos evidují už přes 4 tisíce. Zítra naměříme nejvýše 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hlasování v ruských parlamentních volbách poznamenalo údajně víc než 1000 pokusů o útok na online volební systém. Oznámila to předsedkyně volební komise Ela Pamfilovová. Podle nezávislého webu Meduza kvůli výpadku elektřiny taky načas přestali úřady vydávat hlasujícím v Moskvě volební lístky. Poslední den voleb taky výrazně poznamenaly ukrajinské útoky.
2: Rakety a drony zasáhly největší moskevskou ropnou rafinerii v Kapotni a lidé z okolních paneláků natočili plameny, které z ní šlehaly, i hustý kouř, který zahalil jihovýchodní část ruské metropole. Cílem útoku bylo také velké skladové centrum v Sofinu a tepelná elektrárna v Dzeržinsku u Moskvy. Její starosta Sergej Sobjanin přesto na sociálních sítích napsal, že protivzdušná obrana dosud největší útok na Moskvu odrazila a volební proces nebyl narušený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu znovu vyzval Rusko k deeskalaci a ukončení války. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Houbařská sezóna začala a s ní taky první otravy houbami. Záměna jednoho druhu za jiný bývá nejčastější příčinou otravy. Pravidelně si houbaři spletou muchomůrku růžovku s jedovatou muchomůrkou panterovou. Poznat by ji měli podle barvy a vzhledu prstínku. Podle mykološky Libuše Kotilové další nebezpečí představuje muchomůrka zelená. Nejčastěji si ji lidé pletou s holubinkou nebo žampionem. Lupeny ze spodu jsou u muchomůrek bílé, u žampionů barevné. Přes 4000 střetů se zvěří zaznamenali od začátku roku jihočeští policisté. S příchodem podzimu upozorňují řidiče na zvýšené riziko dalších nehod. Kdy je potřeba policii přivolat, vysvětluje její mluvčí Lenka Krauzová.
3: Je to v případech, kdy dojde ke zranění či úmrtí osob při té dopravní nehodě. Škoda přesáhne 200 tisíc korun, je poškozená infrastruktura, tak určitě policie na místo přijede.
1: Sport.
0: Zápas českobudějovických hokejistů s Olomoucí sleduje v Budvar aréně spolupracovník Pavel Kortus.
4: V Budvar aréně probíhá třetí třetina a motorhraje s Olomoucí už nerozhodně 2-2. Posty dostal do vedení Plášek, Bel sice vyrovnal, ale v závěru prostřední části překlopil misky vak na stranu soupeře navrátil. Před malou chvilkou však srovnal po druhé Štencl, takže v 51. minutě je stav zápasu České Budějovice Olomouc 2-2. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Počasí.
0: Ráno bude jasno, přes den proměnlivá převážně velká oblačnost, ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách kolem 12. Vítr bude foukat mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno

0: vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
0: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
2: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát. Já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
2: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku. Jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady. On to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl. Takže moc krát vám děkuju.
0: Já děkuju za důvěru. A ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá. Že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
0: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
2: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes,

máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něm zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tedy jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis L'État moderne, a Laura Koupilová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy školy.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy Poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzný a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle pod něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas zprávy.
1: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
1: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratíte na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodúr je první československá superstar. A ta se konala v roce 2009. Martin Chodúr zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. A v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlín Film Festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, na shledanou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím jí zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinovej syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hej Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny tři novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr.
2: Když

Den skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Čtyři tenoři tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Massachusetts. Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů. 5 týdnů je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hej Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
2: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
3: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
2: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
4: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
2: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
0: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
6: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru dvě auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan?
1: Ahoj Ivane, ahoj.
2: Zdar, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se koučil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mně to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženo tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no. Pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Nebo neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to, člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to tě litu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
1: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
0: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
1: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
0: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
1: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
0: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
1: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
0: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
1: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
0: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
1: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz.
0: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
1: Doporučuje. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až

0: si prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být voňavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dikonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dikonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem ji znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě
1: ne,
2: nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale... Tak ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo je vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho předného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuli při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil. Kde
4: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Copak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je, moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapřu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
6: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949. Menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Neuhodné, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Dobrý večer, Baruško. Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavolačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šok. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
2: Co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kat.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni. Ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chrán, soudru, řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, řediteli, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.

0: Pane šéf, prosím vás.
1: Prosím.
0: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
1: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
0: Děkuji.
1: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
0: Ano. Děkuji.
1: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
0: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
1: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
0: No.
1: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
0: No.
1: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
0: Ano,
1: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
0: Ano.
1: Kvůli kybernetu. Ano,
0: aha.
1: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
0: Ano.
1: Kdybyste si trošičku stoupnul.
0: Ano, prosím.
1: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
0: No.
1: Tady, prosím, bohatá,
0: no.
1: Hezká,
0: no, no, no.
1: Moudrá,
0: jo, jo.
1: Jen trošičku starší.
0: A je, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
1: Já... Kašlete na nic.
0: Jo.
1: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
0: no.
1: Skoro zajíček,
0: no, no, no.
1: A už bohatá.
0: Jo, no, no, no.
1: Ano, hezonka,
0: jo.
1: Trochu docela nepatrně hloupá.
0: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
1: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano?
0: Ano.
1: Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
0: A je, no jistě, na chudou kašlu.
1: Ano, tak tady. Bohatá,
0: no.
1: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
0: Já vím,
1: kašlete,
0: no.
1: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
0: no.
1: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá,
0: no.
1: Moudrá,
0: no.
1: Cizí státní příslušnost.
0: No, prosím, to je to, co já hledám.
1: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
0: Jakou?
1: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
6: Soudruhu vedoucí.
7: Ano.
6: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
7: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
6: Identifikovat.
7: Ano.
6: Tak jdeme. Prosím.
7: Prosím, jde, pozor.
6: Dovolení. Pojď.
8: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653 /4. Ano, ano, ano, ano, 6653 /4. Prosím.
6: Děkuji. Patří vám to, ne?
7: Ne.
6: No, tak to musíme rozbalit.
7: Prosím.
6: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
7: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
6: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím. Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
8: Okay. Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
6: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné mi dohodnout.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paniko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Neslýcháno.
6: Opravdický anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měla taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano.
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, je to nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
4: To je švagrova.
5: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
4: Vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, že bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak by ho se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastala, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající. Teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže on nám chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, teď potom prodal ten barák nad Labou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec chtěl dát do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a on byl svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Aha.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psár mě říkal, nebudeš jde to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda matetiny syn. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky a on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci s gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. Se psánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem... A já jsem byla hubená. Tak ona si ke mně přišla sednout. Já jsem to nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala. A ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak nakle budete ještě mě psat seznam, co si mám vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Moc vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, jsem začínil lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů. A protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době. A tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak tak. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila ho, pak ho hledala, a on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl i dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam. Oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a se babci ho načili. No a tak ho nechali převést do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pepína Valaška a jeho paní. Doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pan kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě Brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrnej, byl pracovitej, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě, on nejdřív se vyučil, pak vystudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když, jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy odloučení pomůže. Chvilkově.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude žít on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě

0: jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni, byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem jela 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů. Za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. Hmm. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád. Byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka. Vlastně byla to první vnučka. Za dva dny se narodila druhá od sestry, od manžela. Ale on, jelikož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, tchán, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je Jendovo z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všud. Opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýni nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Emma Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. A chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem měl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Mm-hmm. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyní, no nějak poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. Mm-hmm. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Tak takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Mm-hmm. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: cokoliv
0: se...
1: mámka potřebuje, manželka se nedá auta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože, a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena, jo, že...
0: Naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz lomítko linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic a jako svadební cestu jsme měli výbornou na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. A můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chanem se dalo dost jako těžko domluvit. No, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitoval někde, že můžem si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hřidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystany, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku. No a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě. Já jsem včelaril. Měl jsem tam 4 včelstva. A tak z toho zešlo. Z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice. No po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že bych chtěla ten skleník, no tak to jsem použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit. Tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru. No, teď využívá můj syn. No tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z míšatu, co jsem měl, potom jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nasledanou.
0: Nasledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale bará, když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma a další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančik, přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchýně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být, samozřejmě, že měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození a tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její
0: vinu.
1: Mlejn. Hmm. No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc a nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku. Takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost. Ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. Hmm. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to myslím, nakonec že to dopadlo, že pochopit. Zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Anežko, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuju vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuju mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na
0: kapustým talismánem. Ano, talismán. Tak, poslouchám, jaké jste měla?
1: Já vás zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bombonieru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka, a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 20:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo, to ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému, po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem jí dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 30 minut, pan doktor za 30 minut přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a běž. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jedno střecho, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient. Byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou. Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. No. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda z Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která mu jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra?
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: A tak oni už jsou, to mádi, tu už mají všichni
0: no,
1: děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako... takže jste tchán vy?
1: No, jsem, no tak mě to nějak nedošlo, ten
0: jo, jo, pojem. No, ano,
1: my jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo, tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju, no tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuky. Mějte
1: tak,
0: se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následuje následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání a je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl proč, protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všechny jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávalo to dost najevo, což já

0: nesl. Mm-hmm. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
1: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
0: Nikdy jsem to nezjistil. Hmm. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
1: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
0: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým, no. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
1: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Snoční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
0: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
1: Díky.
0: A někdy zase na tu noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
1: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
0: Jak jsem říkal, je to ta šestí ocasá kočka.
1: Ano, 6 konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Tazenku, vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sebrali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Tchána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji svokru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. Takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď. A ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal s to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24-hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, dáno, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo, toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem pohodě a zvládli jsme to.
0: Zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchyně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, měj se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Daniško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš?
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: no,
2: ne,
3: tak
2: že?
3: To určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím no, se, odstlášť no, no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a no, všichni no, koukali no. Na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythu, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Čun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: Sto denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
7: no,
2: manželku
7: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
7: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko. Ano. A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivlíové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlíová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil proto, že si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

Markýza de Merteuil, vikontovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic ne...

a jen ozvěna se vrátí. Zavolám z ní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš čas ho odnes a já čekám do dnes,

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice.

0: ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede.
1: Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji, škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky, ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
1: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
0: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou.
1: Ještě jednou.

0: chutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. No, kubis nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše přich. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si, a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
6: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
6: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
6: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
7: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
7: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě plát?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
7: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
7: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, straš.
7: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
7: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
7: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
7: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
7: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
8: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
9: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
10: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
11: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.